0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Poslanci nezvolili místo předsedkyně sněmovny. Pražené hlásí je po jídle problémy a fotbalisté Slovácka vykročili jednoznačně za záchranou. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou. V dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo. Pražené hlásí hygienikům zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve. Nárůst zaznamenává pražská hygienická stanice zhruba poslední 2 roky, potvrzuje Martina Haugvicová, vedoucí příslušného odboru pražské hygienické stanice.
2: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední 2 roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
1: Poslankyně a místopředsedkyně KDU ČSL Monika Břesková kritizuje přesun agent. V press klubu také vítězka Miss 1995 naťukla současné královny. Jasně říká, že její strana musí být sebevědomější a lepší.
3: Do těch komunálních voleb se staví jako samostatné kandidátky. Tam prostě ta síla je. Myslím, že i na těch radnicích jsme docela silní a že to zastoupení tam máme, takže tam nemám obavu, že by to lidovci nedali.
4: A v příštích parlamentních volbách jste za, aby lidovci opět šli v nějaké koalici, možná znovu spolu nebo něčem podobném?
3: Nesmíme mít tak nízké ambice, takže uvidíme. Máme na to 3,5 roku.
1: Celý presklub na našem webu v frekvence1.cz. Bílý dům popřel informace iránské televize, která ve středu informovala o možné dohodě o užívání Hormuzského průlivu. Podle iránských médií měl návrh počítat také se stažením amerických vojenských sil z okolí Iránu a zrušením námořní blokády. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Třetí tým druhé ligy poslal před vlastními fanoušky do vedení Michal Jeřábek. Za hosty vyrovnal na konci první půle Marinelli v 57. minutě. Otočil skóre Jiglin Defe a následné trefy Havlíka a Blahuta potvrdili jasné vítězství hostů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Marina Šimanová, která se zabývá tématem digitálního detoxu u našich dětí. Co si budem povídat, tráví u mobilů víc a víc času.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel chce jednat o muniční iniciativě. Březková kritizuje přesun agenta. Menšík na French Open jde do třetího kola. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel chce s vládou jednat o financování České muniční iniciativy pro Ukrajinu. Česko by podle něho jako zakladatelská země iniciativy mělo jít příkladem. V současné době na ní žádné peníze nepřispívá. Věnuje se její zprávě. Poslankyně a místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Březková kritizuje přesun agent. V presklubu také vítězka Miss 1995 naťukla. Současné královny jasně také říká, že její strana musí být sebevědomější a lepší.
2: Já to beru, jakože to není vůbec krok správným směrem. Jednak to, že se ty agendy přesunou na ministerstva, kde k tomu vlastně není žádný nějaký odbor, který to by řešil, musí se to znova všechno jakoby nastavovat, tak si myslím, že to prostě pod úřadem vlády mělo zůstat, tam to patří a že se to teď prostě hodně jako rozmělní.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Správci Krkonošského národního parku natáhli sítě. Na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezli ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezónou má podpořit ochranu přírody. Mluvčí národního parku Radek Drahný k tomu Frekvenci 1 říká.
3: Správa Krkonošského národního parku letos už po 7. instalovala ochranné sítě na vrcholu Sněžky v místech, kde posilujeme ty tradiční řetězové zábrany, které tam jsou celoročně. V místech, kde turisté nejčastěji překonávali ty zábrany a vstupovali do těch vzácných alpinských trávníků, tak jsme instalovali ochranné sítě, které jsou jasným vzkazem a jednoznačnou bariérou, kde turisté se pohybovat mohou a kam už vstupovat nemají.
1: Na místě zůstanou ochranné sítě do pozdního podzimu. Kambodžský soud usvědčil a odsoudil 6 občanů Číny k doživotnímu vězení za mučení a vraždu jihokorejského studenta, kterého se podle vyšetřovatelů snažili přinutit k práci v jednom z nechvalně známých kambodžských podvodných center. Tenisté Jakub Menšík a Marie Bousková postoupili do třetího kola Roland Garros. 26. nasazený Menšík zdolal po 4 hodinách a 41 minutách a 7. využitém matchballu Mariana Navoneho z Argentiny 3-2. Bousková porazila Britku Jonesovou 6-0 a 7-6. Neuspěla Sára Bejlek, ta podlehla světové trojce i ze Švjontekové 0-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno na severu a východě. Během dne čekejme přechodně oblačno a nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě, mám vítr slidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1. Vybrá.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Poslanci nezvolili místo předsedkyně sněmovny. Pražené hlásí je po jídle problémy a fotbalisté Slovácka vykročili jednoznačně za záchranou. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou. V dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo. Pražené hlásí hygienikům zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve. Nárůst zaznamenává pražská hygienická stanice zhruba poslední 2 roky. Potvrzuje Martina Hogvicová, vedoucí příslušného odboru pražské hygienické stanice.
2: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední 2 roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
1: Poslankyně a místopředsedkyně KDU ČSL Monika Břesková kritizuje přesun agent. V presklubu také vítězka Miss 1995 naťukla současné královny. Jasně říká, že její strana musí být sebevědomější a lepší.
3: Do těch komunálních voleb se staví jako samostatné kandidátky. Tam prostě ta síla je. Myslím, že i na těch radnicích jsme docela silní a že to zastoupení tam máme, takže tam nemám obavu, že by to lidovci nedali.
4: A v příštích parlamentních volbách jste za, aby lidovci opět šli v nějaké koalici, možná znovu spolu nebo něčem podobném?
3: Nesmíme mít tak nízké ambice, takže uvidíme. Máme na to 3,5 roku.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Bílý dům popřel informace iránské televize, která ve středu informovala o možné dohodě o užívání Hormuzského průlivu. Podle iránských médií měl návrh počítat také se stažením amerických vojenských sil z okolí Iránu a zrušením námořní blokády. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Třetí tým druhé ligy poslal před vlastními fanoušky do vedení Michal Jeřábek. Za hosty vyrovnal na konci první půle Marinelli v 57. minutě. Otočil skóre Jiglin Defe a následné trefy Havlíka a Blahuta potvrdili jasné vítězství hostů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno na severu a východě, během dne přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech a Frekvence 1. Yeah.

0: kluk. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.

0: Byste měli rentgen jeho mozku. Tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel chce jednat o muniční iniciativě. Břesková kritizuje přesun agenta. Menšík na French Open jde do třetího kola. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel chce s vládou jednat o financování České muniční iniciativy pro Ukrajinu. Česko by podle něho jako zakladatelská země iniciativy mělo jít příkladem. V současné době na ní žádné peníze nepřispívá. Věnuje se její zprávě. Poslankyně a místopředsedkyně KDU ČSL Monika Břesková kritizuje přesun agent. V presklubu také vítězka Miss 1995 naťukla. Současné královny jasně také říká, že její strana musí být sebevědomější a lepší.
2: Já to beru, jakože to není vůbec krok správným směrem. Jednak to, že se ty agendy přesunou na ministerstva, kde k tomu vlastně není žádný nějaký odbor, který to by řešil, musí se to znova všechno jakoby nastavovat, tak si myslím, že to prostě pod úřadem vlády mělo zůstat, tam to patří a že se to teď prostě hodně jako rozmělní.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Správci Krkonošského národního parku natáhli sítě. Na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezli ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezónou má podpořit ochranu přírody. Mluvčí národního parku Radek Drahný k tomu Frekvenci 1 říká.
3: Správa Krkonošského národního parku letos už po sedmé instalovala ochranné sítě na vrcholu Sněžky v místech, kde posilujeme ty tradiční řetězové zábrany, které tam jsou celoročně. V místech, kde turisté nejčastěji překonávali ty zábrany a vstupovali do těch vzácných alpinských trávníků, tak jsme instalovali ochranné sítě, které jsou jasným vzkazem a jednoznačnou bariérou, kde turisté se pohybovat mohou a kam už vstupovat nemají.
1: Na místě zůstanou ochranné sítě do pozdního podzimu. Kambodžský soud usvědčil a odsoudil 6 občanů Číny k doživotnímu vězení za mučení a vraždu jihokorejského studenta, kterého se podle vyšetřovatelů snažili přinutit k práci v jednom z nechvalně známých kambodžských podvodných center. Tenisté Jakub Menšík a Marie Bousková postoupili do třetího kola Roland Garros. 26. nasazený Menšík zdolal po 4 hodinách a 41 minutách a 7. využitém matchballu Mariana Navoneho z Argentiny 3-2. Bousková porazila Britku Jonesovou 6-0 a 7-6. Neuspěla Sára Bejlek, ta podlehla světové trojce i ze Švjontekové 0-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne čekejme přechodně oblačno a nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A Lucie Černá je tu.
3: Krásné ráno.
4: Dobré ráno, Babiš Červeným dnes představí podmínky programu Nová zelená úsporám. Ve Zlíně začíná filmový festival, uvede 300 filmů z rekordních 57 zemí. Provoz už hostne na D1 před Brnem. Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Dotace zůstanou podle dřívějších vyjádření pouze pro nízkopříjmové domácnosti. Pro jiné bude program pokračovat formou bezúročných půjček. To kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík.
5: Místo toho, aby ta vláda pomáhala lidem zateplit, vyměnit okna nebo pořídit nový zdroj vytápění, tak jim bude dávat bezúročné půjčky. To ale znamená, že ty peníze místo toho, aby dali lidem, tak dají prostě zahraniční banka. Za druhé, na to nedosáhne spousta lidí, především mladí lidé, lidé se středními nebo nižšími příjmy a také seniori. Prostě to jejich řešení je jenom pro bohaté.
4: Hladík kritizoval i plán, aby nová zelená úsporám zůstala jako přímá dotace seniorům s měsíčním důchodem do 25 000 korun. Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Podle ministerstva financí je takových klientů asi 150 tisíc. Poslanci taky naplnili 13 členů vyšetřovací komise, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Svou činnost může zahájit až po zvolení předsedy. Jeho volba by se mohla konat podle předsedy sněmovní volební komise Martina Kolovratníka za týden. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Uvede i světové premiéry. Festival dnes dopoledne zahájí světová premiéra českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží. A ocenění Zlatý střevíček pak při zahájení obdrží Loutka Hurvínek, která letos slaví sté narozeniny. Policie v dolnorakouském okrese Baden řeší kuriózní případ s ukradenými 170 páry dámských bot. Muže, kterého z krádeže podezřívá, už zadržela a teď hledá poškozené. Vyšetřovatelé předpokládají, že zmíněný muž, který odmítá vypovídat, je kradl schodeb od vstupních dveří do bytu. České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká klíčová bitva, a to čtvrtfinále proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka se reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Life aréně v 16 hodin a 20 minut.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Po středečním přechodu studené fronty je dnešní ráno chladnější než v minulých dnech. Teploty se venku drží mezi 8 a 12 stupni. V údolích je místy i jen kolem 5 stupňů. Přes den bude většinou jasno, na severu a východě se ale bude vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty nám vystoupí nejčastěji na 20 až 25 stupňů.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A provoz už houstne na D1 před Brnem.
6: Provoz nám houstne na příjezdu do Brna od Prahy po dálnici D1. Kolona je to zejména kamionů od 194. kilometru k omezení u bratislavské dálnici D2. Osobní auta projedou levým jízdním pruhem zatím plynule. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
4: A po zprávách v 6 už na frekvenci startu 1. Startuje čtvrteční
2: tvoje legendární starty 6. Tak děkujem.
3: Krásné ráno. Hele, je důležitý mít jistoty, jako životní jistoty, víš? No, jako něco, na co se můžeš spolehnout. No jako jsou třeba legendární starty v 6.
2: Jo, ale to už teď jako bude tak muset být pořád, no, víš?
3: Jo?
2: Teď jak to řekne jednou dobře, tak už to bude blbý. Tak už to bude špatně. Hezky ráno.
3: Dobré jutro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Krásné ráno, milí přátelé, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Dnes jeden her. Svátek slaví Vilém, William a Willibald. Blahopřejeme. Tuna ve vahách zesiluje emoce, výrazně se zvýší vaše libido a vnímavost. Výzvy budou pro vás magnetem, ale je třeba, abyste se viděli v realitě a ne ve svých představách. No a co čeká blížence? Máte všechny předpoklady posunout se o stupínek výš. Otevírají se před vámi nové perspektivní profesní možnosti. Záleží na vás, zda je dokážete využít. Radci, budete-li dnes na něco usilovně myslet, je velká naděje, že se vám to splní. Můžete se seznámit, ale i propadnout nové aktivitě. Elán by vás neměl opouštět ani v okamžiku, kdy se objeví problémy. Vy přes den zažijete trochu flirtu, večer vás donutí zabývat se finančními záležitostmi. Dovolená se blíží. Pany, dnešek je k vám milostivý po všech stránkách. Náhoda vám do cesty přivede něco podnětného, z čeho budete mít radost. Váhy, ona vám přeje ideální den pro lásku a seznámení. Jste-li nezadaní, právě dnes máte jedinečnou šanci potkat zajímavý protějšek. Štíři, hrajete si s ohněm, baví vás zkoušet, co si ještě můžete dovolit. Smyslnost a erotika vás provází na každém kroku. Střelci, moc dobře víte, že láska je kořením života. Věnujte jí svůj čas a energii. Využijete své fantazie a nových myšlenkových proudů k tomu, abyste vplyli do období klidu a harmonie. Kozorozi, pro své štěstí uděláte hodně tím, když nebudete schovávat své city pod pokličku. Jen nesmíte dlouho váhat. Vodáři, vaše vášnivá povaha se promítne do intelektuální oblasti. Podstatné pro vás bude jakési souznění duší. Ryby, na veřejnosti zachováte dekorum spokojenosti a klidu. Ve skutečnosti však plní snů, představ a přelétavé nálady. Ach jo, Brani, nevzpokojíte se z roli tichého pozorovatele, potřebujete se za každou cenu prosadit. Vezmete osud do vlastních rukou, vynikne vaše přirozená vůči osobnost a velké ambice. Víc preferujete rodinu a stabilitu. Umíte si vytvořit příjemné prostředí, na lehkou váhu neberete ani potřeby partnera. Odměna tak nenechá na sebe dlouho čekat. Milí přátelé, co se vám před časem jeví jako problém, nezhravě zvládnete. Máte na to, abyste s úspěchem prožili dnešní den, pokud se jen o to trochu budete snažit. K dosažení cíle vám pomůže větší sebevědomí a vlídné slovo. Přeji vám super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Frekvence 1. Máme tu 1 plus 1. Vtip od nás, vtip od vás.
1: Začínáš ty.
0: Mám tu jeden výborný, který poslala Eva.
1: Ano, dobře.
0: Jo, končí nám školní rok, tak se to akorát hodí, abychom si zaspomínali, jak nám to letos šlo.
1: Dobře.
0: Tak učitelka promlouvá do duše žákům. Děti, musíte si zvykat na větší samostatnost při učení. Jste už v 5. třídě a vaši rodiče už nebudou na probíranou látku stačit. Sedí. Das stimmt.
1: Jasně, možná i dřív.

0: od rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
1: Lenka Termerová,
2: Dana Sislová,
3: Petr Kostka,
4: Jan Vlasák,
0: Oldřich Kaiser.
1: Lidi, vemte rodiče do kina.
0: Pět švestek.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: Jedna plus jedna na frekvenci, jeden takovej školní, a tenhle v podstatě je podle mě taky takovej jako ala školní lavice. Babička posílá dědečka nakoupit. Kup máslo. A když budou mít rohlíky, tak jich vezmi 10. Dědeček přijde do obchodu a říká: máte rohlíky? Ano, máme. Tak 10 másel, prosím.
1: Jo, takhle. Když budou mít rohlíky, tak
0: kup
1: vem 10.
0: Kup máslo. A když budou mít rohlíky, tak jich vem 10.
2: Ale to je, vybavuješ si, jak jsme tady řešili ten vtip, když muž myslí A, říká A, chce A, když žena říká A, myslí na B, chce C, zároveň myslí E a F a G.
0: Hele, prostě zadání nebylo jednoznačné.
2: Rozkaz zněl jasně.
0: Kup máslo.
3: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: dnešní ráno, tak dorazila studená fronta. Postavila se do fronty a dorazila. Zatím teda od západu
1: ty nejvyšší. Studená fronta bývala v zimě.
0: Přesně.
1: Před Vánocema, přesně. Na banány,
0: na mandarinky.
1: Na mandarinky, na balící papír.
0: Je to tak.
1: Na záchodový papír. Dávno.
0: Tak každopádně ochladilo se a ty nejvyšší dnešní odpolední teploty se udrží pouze mezi 20 až 25 stupni.
2: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
3: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
1: Teď je 6:30, krátké zprávy má Lucie Černá.
4: Hezké ráno, prezident Petr Pavel dnes druhý den státní návštěvy Estonska odjede do východní části země. Prohlédne si součástí baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšsko. Senát letos doporučil vyznamenat celkem 110 osobností. Mezi nimi jsou například zakladatelka Československého červeného kříže Alice Garik Masaryková, bývalý předseda senátu Jaroslav Kubera a někdejší ústavní soudce Vojen Gittler. K nominovaným patří i herec Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská. Osobní asistent, který herci Matthew Perrymu aplikoval smrtelnou dávku ketaminu, byl odsouzen k 41 měsícům ve federální věznici. Tím se uzavřelo stíhání 5 lidí, kteří přiznali svůj podíl na hercově smrti. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Když se podíváme na silnice.
6: Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 k letišti je na 5. kilometru v připojovacím pruhu nákladní auto s defektem do vozovky. Projíždějte proto opatrně. Provoz nám houste na příjezdu do Brna od Prahy po dálnici D1. Kolona je to zejména kamionů od 190. kilometru. Popojíždí k omezení k bratislavské dálnici D2. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: A hezké ráno, 6 hodin 32 minut, je 28. května.
0: A je den hamburgerů.
1: Vy jste nevěděli, co si dneska... Počkej, ale krásně, všimla jsi, že chudáci naši čeští buřti se pomalu vytlačují, nejdřív začalo vytlačovat grilování různých más a dejme tomu nějakých žampionů a klobásek a teďka už se tam cpou hambáče celkem ve velkým.
0: Hamburgery, vlastně,
1: To převzali chlapi, jak dřív doma chlapi vařili guláš a nebo grilovali kuře v troubě.
0: Jasně.
1: Tak teďka, když se griluje...
0: Tak se dělají hambáče.
1: Tak tam... Maminko, ty to všechno nakup a připrav, dones to na ten stůl na zahradu.
0: A já budu zářit.
1: Já pozvu kámoše a pak si k tomu stoupnu.
0: Je to tak.
1: Takhle nějak to je, takže kdo nedělá hambáče, jako by nebyl v dnešní době.
0: Ale třeba můj švagr dělá hamburgery vegetariánský. Mm-hmm. Jsou strašně dobrý. Tam je nějaká červená řepa a tak. A je to fakt hrozně, hrozně dobrý. Mm-hmm. Já teda vlastně hamburgery neumím jíst. Jo.
1: No, hele, hamburger je vlastně věc teďka v současné době, která moc dobře vypadá. No. Ty nechodíš asi úplně do restaurací hamburgerových, ale oni dělají třeba, že má klidně 20 cm na výšku.
0: To
1: se nedá jíst. To
0: hamburgerový
1: přece...
0: restaurace to nejsou, ale jsou to normální restaurace. Vlastně i v normálních všude. Restauracích už je hamburger na jídelním lístku a právě muž si to dává. A to se fakt krájí příborem.
1: No to je, pak to ztrácí úplně ale smysl, abych si dal jako vlastně karbanátek s houskou a krájel to příborem a dal za to 3 kila. Mi přijde prostě blbost. Jo, když to nemůžeš vzít do ruky. A já z toho sundávám většinou tu horní housku.
0: Fakt?
1: Je to na mě moc už, jakoby pak, no. Takže jako, pak já to rozeberu, je to hnusný na tom talíři, stojí to plno peněz.
0: Potravinový analytik Míra.
1: Já jsem se nenarodil pro hamburger, přiznávám.
0: Ani já ne, ani já ne. Já sundávám ty vlaječky teda, co jsou často nahoře zapíchaný.
1: I když minulé seňo, smažák v housce, to se teďka taky hodně rozmohlo, že to je vlastně vegetariánská, česká vegetariánská verze hamburger, hamburgeru, a taky už to přehání, taky už tam toho dávají hodně a už se to taky blbě jí.
0: Už taky na příbor.
1: Na to no, musíš mít hubu jak vrata do garáže.
3: Míra Michálek a Lubka

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Na nejvyšší horu světa vystoupal minulý týden ve středu z nepálské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest zdolalo rekordních 274 horolezců a šerpů. Co vy na to?
2: Vůbec nemá cenu tam chodit, tam můžu jít na příkopy, ale to se právě takhle zvrhlo, že se tam dávají srazy, je tam 300 horolezců, co s tím?
1: No ale to ani se nestihnou vyfotit, jo?
2: No nejhorší je to se dneska podíváte na nějakou takovou horu a nahoře z toho hemží lidma, že jo? Takže to se taky jako změnilo, no tak já nevím, co tomu říkají ty, co jsou toho vášnivýma příznivcema, ale mně to přijde, že se jim to trošku tím jaksi zdegradovalo.
1: No, tady píšou, že odborníci na horolezectví jako kritizují Nepál za to, že nahoře pouští velké množství horolezců a vede to k riskantním zácpám nebo dlouhým frontám v takzvané zóně smrti před vrcholem.
2: No tak Nepálci dělají všechno pro to, aby si vydělali.
1: Jasný.
2: To víte, peníze alias trh, to je nejsilnější regulátor, který nic nereguluje. Ten to vlastně řídí nabídka, poptávka, konec. No, takže, a že jsou teda fronty v soutěžce smrti, to mně přijde líto, ale je to všechno dobrovolný, tak tím to končí.
1: A vy se tam nechystáte, předpokládám.
2: Já jsem se tam nechystal, ani když se tam šlo dostat jenom velmi pracně a že bych se teď přiřítil s nějakou hordou. No, ale já v tom nemám, jako já jsem vlastně nikdy, já jsem vždycky k tomu koukal s obdivem, jaký sebezapření ty lidi jsou ochotný prožít na rozdíl ode mě teda.
1: No já totiž jenom tak, jako když si vzpomenu na takový ty filmy, jak tam ty lidi zdolávají horu a umírají u toho, je to strašně jako akční a pak najednou tady píšou 274 horolezců během jediného dne, je to takový jako nepoměr.
2: No ale já už jsem to zachytil někde, že tam vylezete z jedné strany a z druhé tam přijede autobus nebo co. Takže to se tak jako civilizovalo nežádoucím způsobem. No a samozřejmě, pokud si chcete prožít super dobrodružství, pořád se najde dost do hor, abyste si prožil a pořád tam je dost lidí, kteří tam zahynou, no.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: čtvrteční ráno na frekvenci 1+1, ne?
1: Ne, 1+1, ne, to už jsme měli.
0: To už jsme
1: tady
0: měli,
1: chytrej,
0: ale teď je chytrej jak rádio. Vidíš, za
1: Luka
0: to já.
1: Luka je zpátečnická, zpátkyní krok kupředu.
0: Luce, teď chvilku chyběla chytrost.
1: Tak se ukáž. Naštěstí dáváš otázku ty mě, ne já tobě.
0: Ty se ukáž, no? Ty se ukáž. A taky si myslím, že bys tam mohl vědět. Mm-hmm. Co je to ťapťátko?
1: Cože?
0: Aha. Co je to ťapťátko?
1: Ťapťátko, jo.
0: Ťapťátko.
1: Tak ťapťátko si myslím, jako nevím to. V ano. životě jsem to slovo neslyšel. Nikdy v životě prostě nezaznělo nikde ano. v mém okolí ťapťátko.
0: Ne?
1: A ne, ne, vůbec. Možná od někoho, kdo byl, měl trojku na žíle.
0: Ťapťátko.
1: Tak, ale svým selským rozumem ano. bych si tak tipnul, že by to mohl být takový ten polštářek napuštěný inkoustem na razítka. Ťapťátko.
0: Polštářek.
1: Víš co, taková...
0: Razítkovací polštářek,
1: tak,
0: no.
1: Ťapťátko si myslím, to by mohlo
0: být. Že by to mohlo být.
1: Ťapťátko.
0: No, co myslíte vy? 7363044 nebo naše Instagramy Moderátor na cestách nebo Lubka Ponížilová. Klidně pište a za chvilečku to společně rozlouskneme.
1: Že by to mohlo být koťátko skupiny Ťap-ťap.
0: Ťap-ťap.
1: By to být ťapťátko. Tak za chvilku.
0: Dobře, dobře. Ráno frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: ráno slavila, myslím, víc jsme to tady nějak řešili. V 6 hodin 7 a 40 minut přejeme hezké ráno. Otázka od Lubky v rámci Chytrý jak rádio. Co je ťapťátko? Měl jsem několik verzí, jednak koťátko skupiny ťapťát.
1: Přišla, prosím tě, no, taky docela dobrá, jako jo. Uh-huh. Dětský krokoměr.
0: To by bylo ťapátko.
1: Ťapťátko, zdraví
0: Láďa. Ale vlastně je to taky dobrý. Tak, co by to mohlo
1: Zdeněk.
0: Být? Mně přijde jako nejpravděpodobnější teda, že to je ten polštářek na razítko. Mm.
1: Zdeněk píše. Ahoj, kdo kouří dýmku, bude vědět.
0: Aha, takže je to jako nějaký ťapťátko na ten tabák, jo?
1: No.
0: Jakože je ťabatěrka a ťapťátko.
1: Ťapťátko, tak no. pojďme ke správné odpovědi. Ťapťátko je dusátko tabáku v dýmce.
0: Aha.
1: Píše Vašek. Hmm. Jinak tady taky další. Ťapťátko je samozřejmě ta palička, kterou se udusává tabák ve fajfce, to ví přece každý.
0: No počkej, každý. Co mi ani neříkejte.
1: Pěkný den přeje no. Carlos. No, já jsem si totiž vzpomněla na svého tatínka, protože no. to bylo taková...
0: Ťapťal.
1: A to byla taková... Tak se to otvíralo. Mělo to vlastně... Já nevím, jak to říct. Bylo to znýtovaný a když to otevřelo, tak to byly vlastně tři věci ve vějířku. No. Byl tam takovej, jakoby, takový šťouchátko,
0: jo.
1: Pak tam bylo to ťapťátko a pak tam byla ještě nějaká věc, podle mě...
0: A ještě vindávátko by tam
1: vindávátko.
0: Pak
1: mělo být. No,
0: takže ale... šťouchátko, ťapťátko, dusátko.
1: Prostě ano, dusátko je asi ten správnej název.
2: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
3: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.

0: Frekvence 1 vám zpříjemňuje čtvrteční ráno. Tak, já mám furt v hlavě ťapťátko, ale chtěl jsem říct něco úplně jiného.
1: Kuřátko.
0: Že tady za chvilku bude další z našich hostů a dáme si tajemný hlas. Dneska si myslím, že to bude možná trošku těžší. Mm-hmm. Ale i tak, dobře poslouchejte po 7. hodině, až se tady rozezní 3 mikrofony, tak se zaposlouchejte do hlasu.
1: Do té doby ještě stihneme zprávy, podíváme se na jahody. Zrovna včera jsem projížděla kolem jedné jahodové plantáže, bylo tam zaparkovaná hromada aut.
0: Už se
1: tak
0: zbíra,
1: jsem
0: jo.
1: Si říkala, už to začalo a jo, i o tom bude řeč ve zprávách za malou chvíli.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: U nás byle rozhodně... Nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
9: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
10: Lenka Termerová,
11: Jana Sislová,
12: Petr Kostka,
13: Jan Vlasák,
14: Oldřich Kaiser.
15: Vemte rodiče do kina od 28. května.
16: Pět švestek.
17: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
18: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
19: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
20: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A Lucie Černá, hezké ráno.
1: Hezké ráno zprávy. Babiš s Červeným dnes představí podmínky programu Nová zelená úsporám. Startují jahodové samosběry. S dlouhou kolonou počítejte na příjezdu do Prahy po D8. Dnes se dozvíme kompletní podmínky pro čerpání peněz z programu Nová zelená úsporám, například na zateplení domu nebo výměnu neúsporného kotla. Přímé dotace zůstanou jen pro nízkopříjmové domácnosti. Pro jiné má pokračovat formou bezúročných úvěrů. Ekonom Lukáš Kovanda Frekvenci 1 k zájmu domácností dodal.
21: Ve 20. letech, zejména v souvislosti s prudkým růstem cen energií, se roztrhl pytel se zájemci a ten zájem nyní je spíše tedy v nižších desítkách miliard korun vyplacených dotací ročně, nyní tedy ve 20. letech. Takže i proto stát, jak si přibržďuje ten celý program a lze čekat určité ochabnutí zájmu kvůli tomu, že už to nejsou dotace, ale bezúročné úvěry.
1: Zájemci o podporu z programu Nová zelená úsporám Light na zateplení domu nebo výměnu neúsporného kotle si musí nově zajistit takzvaný renovační pas. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Estonska. Na východě země si dnes prohlédne součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšska. Poslankyně a místopředsedkyně KDU ČSL Monika Brzesková za Svobodna Žítková kritizuje přesun agent. V presklubu Frekvence 1 také vítězka Miss z roku 1995 naťukla současné královny a jasně říká, že její strana musí být sebevědomější a lepší.
10: Do těch komunálních voleb se staví jako samostatné kandidátky. Tam prostě ta síla je. Myslím, že i na těch radnicích jsme docela silní a že to zastoupení tam máme, takže tam nemám obavu, že by to lidovci nedali.
11: A v příštích parlamentních volbách jste za, aby lidovci opět šli v nějaké koalici, možná znovu Spolu nebo něčem podobném?
10: Nesmíme mít tak nízké ambice, takže uvidíme. Máme na to 3,5 roku.
1: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Startuje sezóna jahodových samosběrů. Letos otevřeli desítky jahodáren po celé republice a ceny se zatím nejčastěji pohybují mezi 70 až 95 korunami za kilogram. Pěstitelé doporučují, aby lidé na samosběry dorazili ideálně hned ráno. Mnoho plantáží totiž bývá během několika hodin vyzbíraných. Spojené státy tento týden už podruhé zaútočily na Írán. Tentokrát se zaměřili na místo kolem Hormuzského průlivu, které představovalo hrozbu pro americké síly a obchodní dopravu. Sdělil to CNN nejmenovaný americký činitel. Současně americká armáda sestřelila 4 íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu v Bandar Abbas na jihu země. Tam měla vypustit 5. dron. Jde o druhou takovou operaci tohoto týdne. Tenisté Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková budou dnes bojovat o postup do třetího kola Roland Garros. Kopřiva narazí na Španěla Martina Landalučeho. Siniaková se pak utká s nasazenou devítkou Viktorií Bokovou z Kanady.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Po středečním přesunu studené fronty je dnešní ráno chladnější než v minulých dnech. Teploty se venku drží stále mezi 8 a 12 stupni. V údolích je místy i jen kolem 5 stupňů. Přes den bude většinou jasno nebo polojasno. Na severu a východě se ale bude vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty nám vystoupí nejčastěji na 20 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě míříme na silnice.
12: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy si dejte pozor. Za sjezdem na Měřín na 135. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, ze kterého vytekla nafta. Projíždějte proto velmi opatrně. Hustý provoz je na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. Brzdí se na 4. kilometru a popojíždět budete až do Cínovecké ulice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: A i po 7. hodině se můžete na Frekvenci 1 těšit na Míru s Lubkou.
0: A že se umíte těšit. No.
1: Není na takové těšení. Já teda si myslím, že se těšíte i na dnešní hokej.
0: Okay, spíš se těší většina národa. 16:20 myslím.
1: Přesně tak, 16:20 s Finskem, čtvrtfinále. Pořád se teda neví, koho budeme mít v bráně.
0: Mm-hmm. Tak hlavně, aby tam někdo byl.
1: Že jo, to je vlastně nejdůležitější.
0: Já jsem teď viděl zrovna takovou ilustraci, jakoby udělanou s umělou inteligencí, příprava na dnešní zápas a tam byl ten náš brankář, jak staví zeď, normálně z cihel.
1: Přidej cihlu k cihle, těsto do níže.
0: Tak. No uvidíme.
1: No, tak držíme našim palce samozřejmě a uvidíme, no. Uvidíme.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. Přátelé, jsme tu opět tři. Dneska s překvapením, komu asi patří tajemný hlas. Můžete se zaposlouchat. Dobrý den, hezké ráno.
1: Dobrý den, tady je tajemný hlas.
2: Krásné ráno. Jako nápovědu možná můžeme zkusit nějakou přezdívku z dětství, z puberty, nebo klidně i teď od kolegů.
1: No, to nebudu vědět. Ségra mi říkala Kufříček.
2: Kufříček?
1: Ale nikdo to neví, to jste první.
2: Fakt, ano. To jste nikdo nikdy neřekl, ne. Jo? A proč Kufříček? Měl jste nějaký Kufříček? Nebo zavřel jste jí do kufírku?
1: Já jsem se narodil o 4 roky později a ona nevěděla, jak s tím naložit, jako 4 leta, že se narodí něco novýho. A tak myslím, že mě chtěla tím trošku ponížit, že mě pojmenovala jako oblíbený Kufříček na hračky.
0: Čamodan, nebo je to... Pak to bylo použito, to je další nápověda možná.
1: To bylo použito v jednom filmu.
2: Tak, kdo je Kufříček? Prozradíme za chvíli. Frekvence.

0: jste, přátelé, poznali. Možná ne, ale prozradíme velmi rádi. Je tu s námi režisér Jan Svěrák. Dobrý den ještě jednou.
1: Dobrý den, tady Kufříče.
2: Krásné ráno. Tak v kinech ode dneška, teda tak nějak jako veřejně, samozřejmě slavnostní premiéra, a tak to už je za váma, ale ode dneška je v kinech nový český film, váš film, Pět švestek. To vypadá, že jste si ho nadělil ke kulatinám.
1: No, ale to bylo tak, jako já už jsem vlastně nechtěl moc točit, už jsem si chtěl dělat věci jenom tak jako psát nebo divadlo, protože to natáčení je hodně náročný a nevděčný. Ale my jezdíme se rodinou a s kamarádama na loď a tam vznik nápad, samozřejmě, že to tam je pěkný, že bychom tam mohli něco natočit, když to známe, ono natáčení na lodi je složitý, takže se do toho málo kdo pouští, tak jsme si říkali, pojďme se hecnout a pojďme to zkusit udělat. No a postupem času se z toho zrodil tenhle ten nápad, že jsme si říkali, jaký to bude, až budeme starý a už nebudeme moct. Už nevylezeme po těch schůdkách, už ty lana neutáhneme, prostě bude se nám motat hlava. No a tak jsem udělal příběh o stařících, kteří chtějí ještě jednou tak jako za mlada si vyjet.
0: Takže to byla destinace vaší dovolené opravdové? Já přemýšlel jsem pro zrovna Řecko, Antipaxos, Paxos.
1: No, já to ty ostrovy nechci jmenovat, jste to prozradil, protože...
2: Ona už to práskla, Lenka Termerová, na vás předevčírem.
1: Ono, samozřejmě, to jsou takový rajský místa, kde my máme zátoky, víme už kam hodit kotvu, kde to dobře drží a kde nikdo není. A samozřejmě, čím víc lidí to bude vědět, tím víc jich tam bude jezdit a už se tam pak do té zátoky nevejdeme.
2: Budete si muset najít nějakou jinou svou.
1: Teda mezi náma už dneska, my jsme tam byli na přetáčkách, že jsme si vzali i ty kostýmy těch a takže Frantová manželka hrála Oldu Kaisera, já jsem hrál toho Petra Kostku a natáčeli jsme celky třeba nebo plavby na té lodi, obraty té lodi, aby jsme se pak nezdržovali. A v těch zátokách v tom květnu nebyl nikdo, tam jsme byli fakt sami, bylo to krásný. Teď jsme tam přijeli natáčet v tom září a tam bylo třeba 5 lodí s náma. A tak my jsme se snažili je přemlouvat, dali jsme jim vždycky lahvína, jeďte pryč. Přijeli další dvě. Tolik vína jsme neměli, takže pak to skončilo, že prostě v postprodukci v trikovém studiu nám ty lodě ostatní odmazávali.

0: připravuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii, a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Mám nápad, pojďme si zasoutěžit.
3: 32 tisíc vám nabízíme na čísle 257-400-999 právě teď.
2: Tak jo, tak kdo pak tam tady Míra s Lubkou? Hezké ráno.
4: Tady Jindra. Frýdku Místku.
3: Jindro, zdravíme do Frýdku Místku.
2: Nevíte ani, odkud jste?
4: Já jsem úplně překvapená.
3: Že jste se dovolala, jasně.
2: Jindro, tak máme pro vás, kolik Lubka je tady správce kasy?
3: 32 tisíc.
2: 32 tisíc, jo.
3: V posledním slově nedokončená věta Dagmar Honcové.
2: To je tady.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Co myslíte, Jindro?
4: Tušku.
3: Tušku, prověříme tušku.
2: Jsme tam. 32 tisíc.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
2: Bohužel.
3: Ani tuška to není, bohužel, bohužel. Každopádně zdravíme do Frýdku Místku.
2: Mějte se naslyšenou, hezké ráno. Slyšenou. My přihodíme. Tak blbě, že nemám ani tušku.
3: 32,5 tisíce, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Blunt na frekvenci 1. Přesně 7:30 předpověď počasí pro vás má meteoroložka Dagmar Honcová. Mělo by se ochladit.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, ochlazení, to je oč tu běží. Sice jen o několik málo stupňů, ale rozhodně čtvrteční odpolední maxima budou příjemnější než v minulých dnech a odpovídat budou konci května. V odpoledních maximech tak dneska naměříme 20 až 25 stupňů Celsia. A hádejte, kde opět budou padat 25. Ano, bude to jižní Morava. Naopak na severu našeho území to budou teploty kolem 20 stupňů. A i nadále nás ale bude provázet nádherné slunečné počasí, jasno, maximálně polojasno. A i dneska se můžeme těšit až na 14-hodinovou délku slunečního svitu. Co to znamená? No to, že pylové alergeny v ovzduší a jejich koncentrace budou opět narůstat. A stále jsou to pily trav a jehličnanů.
1: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele motorka.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Teď se fotím já.
5: Řekni Epet.
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování.
7: Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
5: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
7: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
8: No, minuta po 7:30, jsem se trošku zasek tady.
9: Dvě hezké ráno.
8: Dvě hezké ráno.
9: Ano, Luci, už zítra zahájí RegioJet sezónní provoz autobusové linky mezi Prahou a Splitem. Cestou zastaví v dalších 8 chorvatských městech. Od 12. června pak dopravce přidá druhou linku do Chorvatska, to přes Rijeku do města Crikvenica. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí a uvede i světové premiéry. V Česku vydrží slunečné počasí do pátku. O víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Dnes se teploty udrží pod 25 stupni, na víkend stoupnou k 28. Hokejisté Caroliny jsou krok od finále Stanley Cupu. V noci porazili domácí Montreal jasně 4-0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále východní konference 3-1 na zápasy.
1: Frekvence 1. Doprava.
9: A ještě míříme na silnice.
10: Z důvodu hustého provozu se zdržíte 10 minut na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zpomaluje se na 8. kilometru. A dopravní nehoda vás zabrzdí na dálnici D1 z Brna na Prahu u Měřína. Na 136. kilometru bourala dvě osobní vozidla. Nehoda je na Kranici a kolem se projíždí velmi pomalu. Zdržení okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: Hezké ráno vám přejeme z frekvence 1.
9: Krásné ráno, Míro, přemýšlel jsi někdy, jaké bylo počasí? Přemýšlel jsi někdy vůbec? Jaké bylo počasí třeba v den, kdy ses narodil, nebo jaké bylo počasí v den, kdy jsi šel prvně do školy?
8: Tak to nevím, člověče, prvně do školy, to by mě docela zajímalo, dá se to najít někde?
9: No dá, je tady nová aplikace, takový jakoby meteorologický stroj času, sahá až do roku 1940.
8: Jo, tak to se nepodíváme, když jsme šli poprvé do školy, no jak bylo?
9: To se podíváme, no. Jakože, že bys byl zase takhle starý, to ti taky nikdo neuvěří, ani to, že jsi tak mladý, ani to, že jsi tak starý. Tak to je taková aplikace, kterou si můžeš stáhnout do telefonu a dívat se, jak bylo třeba při různých významných historických událostech, nebo tak je tam přesnost na nějakých 30 kilometrů. A dá se to všechno takhle zpětně zjistit.
8: To je vtipný. No. Stáhni to, koukneme se na to.
9: Tak jo.
1: Míra Michálek a Lubka Poň.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V Arménii vzniká největší socha Ježíše na světě. Kontroverzní dílo trumfne i to v Riu. Co vy na to?
2: Jo, já k tomu mám antipatii k těmhle. Mně to přijde jako taková servilita. Tak v náboženství je kus servility, že jo? No takový submisivní jaksi protekce na potom.
1: No, potom, ano.
2: To mají hodně lidí, jako chce mít všechno vyladěné dopředu. Jak vám říkají vždycky pojišťovny, pojistěte si svou budoucnost, nebo mají tyhle slogany, tak tady jako náboženství najdete taky. Ostatně velká část toho i teroristického krutého islámského náboženství stojí za tou viděnou těch odměn, které pak přijdou. Takže já tyhle velké sochy beru jako takový kolektivní úplatek. No, myslím si, že to nevyjde. Ani v Riu, ani v Arménii.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 režisér Jan Svirák, v kinech nový český film Pět švestek. Už jsme to tady nakousli. Nakousli jsme švestky. Vlastně. Byla to taková dost jako rodinná záležitost, to vypadá, alespoň ten štáb. Vaše paní dělala kostýmy, jeden kluk za kamerou, druhý u mikrofonu.
1: Já jsem jí původně přemluval, ať jede nám vařit. To je výborná kuchařka. Ale pak, když jsme zjistili, že na tu loď se vyjde 12 lidí a z toho je 5 herců, že nám teda zbývá 7 lidí, kteří by to měli vyrobit, tak jsem začal združovat ty profese. Takže Franta kameraman, pojedeš bez asistenta, budeš si i ostřit sám. Mm-hmm. O to on byl rád. Já jsem taky nikoho k sobě neměl. No a potřebovali jsme někoho, kdo by dělal rekvizity, kostýmy a skript, to je taková ta návaznost, mm-hmm. kde jsou skleničky, kdo co měl na sobě a tak. No a tak to padlo na tu moji manželku, takže.
0: A kdo teda vařil? Nebo ještě k tomu vařil.
1: Ona totiž řekla, pojedu s váma, ale vařit nebudu. Řekla, tak budeš dělat tyhle ty tři profese.
0: Jasně.
1: No a k tomu prostě bylo dál, jako byl tam zvukař profesionální, můj druhý syn Ondra dělal s mikrofon, jako to tágo, že a mikroporty dával hercům. Takže to bylo takový jako uzavřený a vzniklo z toho za ty tři neděle na té jedné lodi, je to vlastně jako když jste na letním táboře, ten býval taky tři neděle, že tam se to prostě ukuje to společenstvo, jo, takže všichni dělali všechno a já myslím, že to na tom filmu je vidět, jako, že to je špatný. Teda je to, že ta energie a ta snaha a ta ochota se do toho propsala. A ono to působí i na ty herce, jo, že nejsou najednou v profesionálním prostředí, že to je trošku punk, trošku hodně a že se uvolněj, že na tom zase tak moc nezáleží, nehlídají se a často z nich vypadne prostě takový výraz, který byste prostě v Praze nenatočili.
0: Takže když herci nehrajou?
1: No, oni hráli, my jsou to profici, že jo, ale když se cítí jako hodně komfortně.
2: Společně s námi na Frekvenci 1 dnes Jan Svirák.
3: Frekvence 1.

0: Nagasaki se tam hodilo. Tak.
1: Jo.
0: 7 hodin 47 minut vám přejeme hezké ráno z frekvence 1. Pojďme vyrazit opět na cesty s Tomášem Fílou, s naším drahým kolegou. Pokračujeme v objevování Česka všemi smysly za volantem nové Suzuki e-Vitara.
1: Po zraku, čichu a hmatu je dneska na řadě sluch. Tomáš...
0: Cože?
1: Tomáš vyráží do křivokládských lesů, k hradu Křivoklád. Tohle místo je ideální na klidný výlet a právě tady člověk začne vnímat zvuky přírody úplně jinak. Šum stromů, vítr nebo ticho lesa kolem sebe.
0: No jo, tak to v elektroautě se naslouchá dobře samozřejmě. Mm-hmm. Tomáš by měl být na telefonu, Tome, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné dobré ráno. No, musím říct, že to je asi první věc, kterou si člověk u jízdy elektromobilem jako začne užívat. To absolutní ticho. Je to jako nezvyk, jako když člověk jezdí celý život se spalovákama a najednou sedne do elektromobilu, kde je úplný ticho. Já teda musím říct, že se na to hrozně těším a že párkrát už jsem udělal to, že jsem si normálně stáhnul přední okýnka a jel jsem takových třeba 40-50 a fakt jsem poslouchal a člověk jediný, co slyší, tak jsou gumy vlastně jako na silnici, gumy na cestě, jinak vlastně neslyší vůbec nic a je to strašně příjemný. Jako normálně jedeš autem a slyšíš zpívat ptáky, no je to krása.
1: No teda, i ty romantiku, ty se nezdáš.
2: No tak je to potřeba samozřejmě jako vyzkoušet. Jinak samozřejmě jízda elektromobilem ještě v přírodní rezervaci Křivoklátsko, no tak to je, hele, jako by tam to auto patřilo. To je prostě fantastický.
0: Já jsem se tě ani nezeptal, jakou má barvu.
2: Taková grafitová šedá, mně se ta barva moc líbí.
1: No tak jo, a táhne to dobře?
2: No tak hele, je to elektro. Jako musím říct, že člověk předjíždí, když předjíždět potřebuje, nemusí čekat na žádný dlouhatanánský rovinky, díky tomu, že je to čtyřkolkák, to perfektně sedí. Samozřejmě všechno v rámci předpisů, ale musím říct, že ten odpych, ten je tam jako jednoznačný. To je zase věc, která se prostě nedá elektromobilům upřít a kde ty elektromobily jako jednoznačně jako vévodí prostě těm motorům a těm autům prostě ten odpych je tam fantastický.
0: Já si vybavuji, jsme tady mluvili kdysi dávno s Tomášem Klusem, když si pořídil elektroauto, tak říkal, no v rámci předpisů, ale je to těžký, kamaráde.
2: jako je pravda, že to zrychlení je tak intenzivní, že člověk jako musí ze začátku mít pořád ty oči přilepený na tom rychloměru, jo? Protože jako to, co je zvyklý u normálního auta, že se šlápne a ono mu to tam jde jako nahoru a 70, 75, 80, tak tady člověk se šlapne a má tam 70-110.
1: Ty jsi asi první chlap, který řekl rychloměr.
0: Tak a jak se to říká? Ze staré školy.
1: Já nevím, no. To není tachometr.
2: Tak já když jsem se narodil, tak se rychlost určovala podle pohybu hvězd.
1: Jasně. No tak to jsi každopádně rychlejší, Tome.
0: Takže Tomáš, který osedlal z brusu nové moderní elektroauto, tam má rychloměr. Krásná kombinace, ale přijal ho a to je samozřejmě dobře. Tome, užívej Křivoklátsko, my se dnes ještě uslyšíme, hezké ráno.
2: Krásné ráno vám všem a před obědem také fotky na našich sociálních sítích, to nezapomeňte.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Karel Poborský desá! Krásně to zkusil 1-0!
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.

0: je tu s námi.
1: Musíme ale ještě mrknout na zprávy, co nového doma a ve světě chystá je pro vás Lucie Černá.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
11: Karel Poborský desa! Krásně to skutili 1-0!
12: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
13: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
14: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Černá.
1: Jsou tady. A ona taky. Krásné ráno. Dobré ráno. Babiš s červeným dnes představí podmínky programu Nová zelená úsporám. Albínský bůvol, přezdívaný Trump, unikl obětní porážce a zamíří do Národní zoo. Kolony hlásí D5 před Prahou i Pražský okruh. Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Dotace zůstanou podle dřívějších vyjádření pouze pro nízkopříjmové domácnosti. Pro jiné bude program pokračovat formou bezúročných půjček. To kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík.
15: Místo toho, aby ta vláda pomáhala lidem zateplit, vyměnit okna nebo pořídit nový zdroj vytápění, tak jim bude dávat bezúročné půjčky. To ale znamená, že ty peníze místo toho, aby dali lidem, tak dají prostě zahraniční banka. Za druhé, na to nedosáhne spousta lidí, především mladí lidé, lidé se středními nebo nižšími příjmy a také seniori. Prostě to jejich řešení je jenom pro bohaté.
1: Hladík kritizoval i plán, aby nová zelená úsporám zůstala jako přímá dotace seniorům s měsíčním důchodem do 25 000 korun. Policie odvolala pátrání po 29-letém vězni, který ve středu odešel z pracoviště poblíž věznice Jiřice na Nymbursku. Policisté ho dnes ráno vypátrali v Kralupech nad Vltavou. Muže převezli na služebnu a poté putoval zpátky do věznice. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Uvede i světové premiéry. Festival dnes dopoledne zahájí světová premiéra českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží. A ocenění Zlatý střevíček pak při zahájení obdrží Loutka Hurvínka, která letos slaví sté narozeniny. Školáci ze základky ve Svitavách budou muset jíst ve střídách. K učení tak budou na konec roku nosit i vlastní příbory.
10: Netradiční závěr výuky před prázdninami obstaral havarijní stav téměř 50-leté střechy školní jídelny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Oprava původně plánovaná až na prázdniny, tak musí odstartovat už v červnu. Vedení školy muselo narychlo vymyslet plán, jak nabídnout dětem teplé obědy v provizorních podmínkách. Jíst se proto bude ve výtvarné učebně, a to z jednorázových plastových talířů. Plastové příbory škola zavrhla. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: V Bangladéši se dočkal záchrany albínský bůvol s blond hřívou přezdívaný Donald Trump, mohutné zvíře, které se stalo hvězdou sociálních sítí a chtěl se s ním vyfotit úplně každý, mělo dnes skončit na porážce. Nakonec ale zamíří do Národní zoo v Dháce. Jen pár hodin před plánovanou porážkou o tom rozhodla vláda s tím, že zvíře je příliš vzácné a slavné na to, aby skončilo jako obětina. České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká klíčová bitva, a to čtvrtfinále proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Life aréně v 16 hodin a 20 minut.
14: Frekvence 1.
1: Počasí. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad severozápadní Evropou a přináší poněkud chladnější a suchý vzduch od severu. Dnes nás čeká slunečno a odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě očekávají meteorologové teploty kolem 20 stupňů, na horách pak kolem 15.
13: Frekvence 1.
14: Doprava.
1: A kolony teď čekejte na D5 i Pražském okruhu.
16: Z důvodu hustého provozu se zdržíte 10 minut na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zpomaluje se na 7. kilometru. A obousměrně se tvoří kolona na Pražském okruhu. Ve směru k D1 budete popojíždět mezi 25. a 18. kilometrem 20 minut a ve směru na Ruzyni pojedete od 14. po 19. kilometr 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A po zprávách už na Frekvenci 1 pokračují Míra Slupkou.
17: A hezké čtvrteční ráno vám přeji.
18: Krásné ráno, tak obědy ve výtvarné učebně si myslím, že to si budeš pamatovat.
17: Aspoň dobrodružství.
18: Přesně tak, já si myslím, že pak budeš jednou vzpomínat. No, představte si, děti, já když jsem byl malej, nebo když jsem byla malá, tak nám upravovali školní jídelnu.
17: No, hlavně,
18: a museli jsme jíst mezi temperama.
17: Nezapomeň si vzít ten příbor zítra, jasně, a pak ve třídě.
18: Počkej, tak, ale příbor. No. Děti si musí nosit vlastní příbory. Tatínek můj byl na operaci kolena.
17: A musel si donést svůj skalpel. No.
18: Ale nuž jo. Skalpel ne, no. Ale nuž jo. Normálně si do nemocnice musel vzít svůj vlastní příbor. To mě překvapilo.
17: Mě to taky překvapilo, když mě vezli tenkrát sanitkou na Bulovku, kdy jsem opravdu jako jsem čekal, jestli to přežiju, tak mě vynadali, že nemám vlastní toaletní papír. Tak jsem tak z posledních se říkám, vypadá by na to,
18: že jsem jako... Že jsem to plánoval.
17: Jako strašný. No takže bacha na to, připravení, KPZka.
18: Vždy připraven.
13: Míra Michálek
14: a Lubka Ponížilová.

0: Dnes s námi na Frekvenci jedna velmi vzácná návštěva. Je tu s námi režisér Jan Svěrák, který měl nebo neměl mořskou nemoc? Nebo někdo z vás, z vašeho týmu?
1: My jsme už... To citu film, už máme odblito. To tam jedna postava říká.
0: Takže no
1: prostě první plavbu vám může být špatně, druhou taky, a pak se naučíte, že když je zle, tak se chytete kormidla, sledujete horizont a pak už, když po letech už vám je špatně na pevnině. My jsme byli vlastně 3 neděle pořád na té lodi, herci jezdili na pobřeží spát do hotelu, takže těm bývalo špatně, ale ty, co jsou na lodi, ty naopak, když přijdou pak večer do restaurace si dát jenom večeři, tak my se držíme stolu. S náma se to všechno houpe.
2: Tak když říkáte, že jezdili do hotelu na noc, to znamená, tam jsou ty hotelové snídaně a tak, je lepší jít na tu loď na lačno, anebo se právě pořádně nasnídat?
1: To já nevím. Asi na lačno bych šel.
2: Radši. Až toho není moc.
0: Právě, když už to neven. To není mnoho. Jan Svěrák s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci jedná režisér nového českého filmu Pět švestek Jan Svěrák. Točilo se tak vlastně trošku v utajení. Paní Termerová nám tady říkala, že jste je tenkrát požádal, aby o tom úplně moc nemluvili. Ne teda, že byste jim to zakázal, ale jako požádal. Jak se vám to podařilo utajit?
1: No ono dneska, jak je takové množství informací a kanálů, tak vlastně je složitý vůbec něco oznámit. Takže stačilo, když jsme o tom nemluvili. Hmm. A tím, že jsme natáčeli v zahraničí, tak to bylo mimo pozornost, že se nemohlo stát, že nějaký novinář nebo někdo by nás vyfotil, hele, něco se děje. Tak jsem toho využil jenom tak, když se o tom neví, tak pojďme o tom nemluvit dál. A já totiž nemám rád, když se dozvím o nějakém filmu, že bude za rok hotovej a že se můžu těšit, tak já za rok vůbec nevím, kde budu a mezi tím se stane tolik věcí a až ten film přijde, tak si říkám, ale o tom už jsem slyšel nějak dávno, to je něco starýho, ne?
0: Jo, jasně.
1: A já bych chtěl ho vidět vlastně třeba za měsíc, když se o tom dozvím, že jo. Tak jsme to takhle udělali, uvidíme, jak to bude fungovat.
2: Mm-hmm. Filip Remč tam bude?
1: Filip Renč tam není, my už jsme to zrušili.
2: Už to bylo příliš, jo?
1: To.
0: Filip Renč tam nebude, ale budou tam drogy.
1: No, ono, to je taková otázka mi, jak o tom přemýšlíme, o tom stáří, jaký to bude, až nebudeme moci jezdit na loď, až budeme se sláblí, tak někdo říkal, že by bylo fajn si založit takový domov důchodců jenom pro kamarády. Z nějakého domu třeba, kde už jsou děti vystěhovaný, že dostali tam ložnice po nich a že by tam mohly být sestřičky se o nás stará, ta kuchařka jedna a teď někdo vždycky přijde s tím a mohli by nám dávat nějaký koktejl nějakých léků, který by nás udržovali, jako abych nám to myslelo, aby jsme měli dobrou náladu, když něco takového musí být, že jo. A když budeme starý, tak když se stanem závislejma, tak to už je jedno, ne. Tak jsem tohle konzultoval s profesorem Jiřím Horáčkem, který je odborník na léčbu psychedelikama. A jestli by to něco takového bylo možné. A on říkal, no my už to zkoumáme. To jako je realita, která se doufá.

0: zvyklé na divadlo jako koníčka.
1: Texty.
0: A to, že si musíte tu celou hru pamatovat, to je na ten mozek výborný.
2: Jan Svěrák s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Karel Poborský desá! Krásně to zkusil, 1-0!
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
5: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2002. Gratulujeme.
2: Tak, když spolu spíš.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiky a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Teď je přesně 8:30, čas na krátké zprávy. Maja Lucie Černá.
3: Dobré ráno, krajský soud rozhodl o dalších dvou stížnostech na vazbu v souvislosti s teroristickým útokem na výrobní halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. ČTK to zjistila ze soudní databáze Infosoud. Rozhodnutí zatím není veřejné. V předchozích čtyřech případech obdobné stížnosti na vazbu soud zamítl. Dosud v případech poslal do vazby soud 7 lidí. Policie jich zadržela celkem 11. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Estonska. Na východě země si prohlédne součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšsko. Pražský městský soud rozhodl o ukončení provozu firmy Barrandov televizní studio, která podle Lupa.cz drží licence ke kanálům Barrandov Kino a Krimi. Startuje sezóna jahodových samosběrů. Letos otevřeli desítky jahodáren po celé republice a ceny se zatím nejčastěji pohybují mezi 70 a 95 korun. Za kilogram. Hokejový trenér Ladislav Čihák míří na Slovensko. Nově povede hokejisty Popradu. 44-letý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
5: Z důvodu hustého provozu se zdržíte 20 minut na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zpomaluje se na 8. kilometru. A obousměrně se tvoří kolona na Pražském okruhu. Ve směru k Dejničce budete popojíždět mezi 25. a 18. kilometrem 25 minut a ve směru na Ruzyni pojedete od 14. po 19. kilometr 10 minut navíc. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A hezké ráno vám přejeme 8:55. Pokud třeba nemáte rádi létání a chtěli byste vyrazit někam k moři, můžete to udělat jako já, jet tam na kole.
6: Ano, a nebo trošku méně ekologičtější, no. Ale pořád ekologičtější než letadlo a je to autobus. Přátelé, od zítřka jezdí autobusy RegioJetu do Splitu a do Crikvenice, takže můžete busem k moři.
2: Naskoč a tam si vzít to kolo.
6: Jo.
2: Tam si ho pěkně rozmontovat a tvrdit, že jste tam dojeli.
6: Jo, taková
2: tak já jsem to rozborka. Tenkrát udělal, jo.
4: Míra Michálek
7: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Italové zavolali na Mikadžegra policii. Vadili jim moc hlučný večírek. Co vy na to?
2: No to byl v nějaký blbý části teda.
1: No evidentně, ale líbí se mi. Jako je moje 2,80, rozjeli to pořádně. Byla tam nějaká party obrovská. Slavili tam 36. narozeniny nějakého herce Joshua O'Connora. Prostě jelo to tam.
2: No jelo, no. Jelo, tak no. On je tak starý, Jagger, že některý ho neznají, že jo, ty mladý. Takže to brali, co ten dědek tady dělá bordel. I když on vypadá výborně pořád.
1: Právě. A tady píšou, že ho zatkli po dlouhé době, že naposledy ho zatkli kvůli hlučnému večírku před 60 lety.
2: Lety, no on má tu historii poměrně bohatou.
1: Ale kdo to může říct?
2: Kdo to může říct? No ne, tak to celý, že podívejte, v jeho věku by velká část lidí nedošla na jeviště. A tož tam rozpoutat, co on tam rozpoutá, že?
1: Jako Mick Jagger je přesně ten, co kazí všechny takový ty zdravý výživy a tak, jako.
2: No tak on asi teďko si dává zdravou výživu, ale já jsem ho vždycky rád srovnával s Milošem Zemanem, že jsou to vrstevníci v podstatě a přesto člověk ten pocit nemá. A jako myslel jsem i tak vůbec přístupem k životu a tak. No. Jagger hodně investoval, hodně holek a tak.
1: No.
2: Takový jako jiný prototyp.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: se zrovna akorát hodí tahle píseň, protože taky ztracený bloudím občas v odpovědích na otázky v našem legendárním kvízu se Střel Miloše.
1: Ano, my to tady milujeme, přátelé. Měli byste vidět, jak to vypadá tady na frekvenci 1, a nejenom na frekvenci 1, prostě na celém newsroomu. Když se hraje v pátek kvíz, hrajou úplně všichni, je to podle mě taková omluvenka. Dokonce mě říkal, prosím tě, kamarád, že hrajou vždycky v pátek v práci kvíz a že to je chvíle, kdy se prostě může nepracovat.
0: Ve škole, ve třídě, ano, takhle na chvilku to zastavujou. Takže každý pátek se do toho společně pořádně opíráme s Milošem, vždycky mezi 9. a 10. hodinou hrajeme, soutěžíme. No a hlavně se snažíme sestřelit Miloše. A ano, i vy se můžete postavit proti Milošovi Pokornému v našem online kvízu Frekvence 1.
1: Startujeme každý pátek přesně v 9.45, 9 otázek na jedno vybrané téma. Tak. No a tentokrát je to podle mě hlavně pro kluky, i když samozřejmě nejenom pro kluky.
0: Tentokrát soutěžíme společně s Besipem a jeho kampaní Hele motorka, která upozorňuje na rychle rostoucí počty motorkářů na českých silnicích a apeluje na řidiče aut, aby na ně v provozu dávali větší pozor.
1: Právě nepozornost řidičů automobilů totiž stojí za polovinou střetů s motorkami. A pozor, zítra hrajeme o 3 poukázky na bezpečnostní prvky v hodnotě 2000 korun.
0: No tak tím směla začít.
1: Zítra soutěžíme o ceny.
0: K tomu ještě něco dostanete. Tak si nastavte, přátelé, budíka na 9.45 a pojďte do toho s námi. Hlídejte si www.frekvence1.cz.

0: Dnes se za námi zastavil Jan Svěrák, řešili jsme tady to sci-fi. Vlastně já mám pocit, že vy se kolem toho tak nějak lehce pohybujete celý život, tropáci. Jasný sci-fi, že jo?
1: Víte co, já jsem strašně chtěl, taky. Já jsem chtěl natočit sci-fi film jako prostě Vetřelce nebo Star Wars.
0: Jako takhle plnokrevné.
1: Star Wars je Bible, no. Mm-hmm. Ale to v našich podmínkách je prakticky nemožný. Jako byly tady pokusy, ale ty třeba se lhali na tom, že ten scénář nebyl tak dobrý, ale vytvořit to, už historický film je dvakrát, třikrát dražší než realita, jako naše současnost, protože všechno musíte změnit, že jo, přinést z fundusu starý věci, ale ve sci-fi nemůžete něco přinést z fundusu, vy to musíte vyrobit všechno. Tak někdo to šidí tím, že to dělá ty plata od vajíček nebo od bonbonů, takový ty plastový, ty a nastříká to na stříbrno a dá toho hodně na zeď a jako, že to vypadá jako, že budoucnost, ale prostě nedá se úplně všechno ošidit, je to hrozně nákladný, no, ale je to lákavý.
0: Tak Kubrick jenom v raketě, no, prostě. To,
1: no, je to o scénáři, je to o chytrosti a to, tam je chybí.
0: My jsme teď zrovna řešili, že bylo výročí premiéry E.T.ho.
2: No.
0: Na tom jste byl tak krávky?
1: Taky miluju.
0: Byl
1: jste? No, jasně, jsem byl sice malej, ale byl jsem tam a ta... Já si myslím, že od tam teď jsem podvědomě krat i motivy třeba do Kukyho, do Koli, jo. To prostě
0: to.
2: I ty volat domů.
1: No, volá domů, jak a ta raketa odlítá a oni na něho koukají. Já jsem to vlastně zopakoval, jak ten můj tatínek na tom letišti mává, když on odchází a to letadlo stoupá. Prostě to je ta emoce z té scény, tu jsem chtěl zopakovat a myslím, že v tom Kolivi jsem si s tím takhle hrál.
2: To je dobrý.
0: Mě nenapadlo to.
2: Taky ne. Jan Svěrák je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Pojďme, pojďme.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Jsou tu prachy, no?
0: Kolik?
3: 32,5 na čísle 257-400-999.
0: Takže vstříc Kristovi roky. Uvidíme, koho tam máme. Hezké ráno.
3: Tak hlavně slyšíme sami sebe.
0: Mě to nevadí, já se rád poslouchám.
3: Tak ale asi by bylo dobrý, aby po tom telefonu někdo sáhl.
0: Tak, no, bohužel. Tak pojďme na dalšího. Kdo pak tam, hezké ráno?
4: Dobrý den, tady Věra Písecko.
0: Věruško, moc vás zdravíme, tak pojďme rovnou k věci. Tady je věta.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Zkusme ho.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Není to ani software.
3: Bohužel, nedá se nic dělat, ale přihodíme. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Naslyšenou, hezky ráno. No a je to tam 33.
3: Přesně tak, peníze, o které hrajete dneska dopoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
5: 9 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
6: Máje pro vás Lucie Černá.
7: Hezké ráno. O pardubickou explozi má zájem jeden český zbrojař. Už je domluvený s Francouzi. Fotbalovým reprezentantům začíná závěrečná příprava před mistrovstvím světa. Kolony čekejte na D1 i D5 před Prahou. O pardubickou společnost Explosia mají zájem Češi i Francouzi. Píší to dnešní Hospodářské noviny s odvoláním na šefa Syntezie.
8: Podle Jana Kadaníka, předsedy správní rady společnosti Syntezia Nitrocelulose, ve které má Colt.cz většinový podíl, o hlubší spolupráci měli zájem už za minulé vlády a zájem trvá. V současnosti jsou dohodnuti na společném postupu s Eurenkem. Ta vyrábí střelný prach, propelenty, nitrocelulózu a další energetické materiály pro armády zemí NATO. Babiš o možném prodeji Explosie začal mluvit minulý týden po návštěvě tohoto státního výrobce výbušnin a střelivin. To se ale nelíbí opozici, podle které by si stát měl v současné době tak takové podniky držet a ne prodávat. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
7: Premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úsporám. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Už zítra zahájí RegioJet sezónní provoz autobusové linky mezi Prahou a Splitem. Cestou zastaví v dalších 8 chorvatských městech. Od 12. června pak dopravce přidá druhou linku do Chorvatska, a to přes Rijeku do města Crikvenica. Netradiční krádež šetří policie na Náchodsku. Někdo rozkladl celou alej nových stromků.
9: Černý zahradník řádil na spojnici mezi Zblovem a Studnicí. Zmizelo odsud 10 z 19 stromků, které místní sázeli loni v listopadu. Některé stromy přitom byly už i dvoumetrové. Ukradeno bylo 6 hrušní a 4 jilmy. Stromky byly zasazené podél silnice vedoucí ze Studnice na Českou Skalici. Případ pobouřil místní, kteří se teď snaží zjistit, kdo po nočním lupu sází nové stromy. Případem se zabývá i policie. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Válka mezi Spojenými státy a Iránem není v ničím zájmu. Dnes to prohlásila šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová v reakci na zprávy o nových ozbrojených střetech mezi USA a Islámskou republikou. Kallasová rovněž varovala před pádem do ruské pasti tím, že se bude diskutovat o tom, kdo by měl Unii v případných rozhovorech s Moskvou zastupovat. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově. Po zápase s Kosovem pak Koubek zveřejní konečnou nominaci na mistrovství světa. Bude v ní 26 jmen.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Máme před sebou krásný slunečný den. Odpolední teploty nám vystoupí na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě očekávají meteorologové kolem 20 a na horách bude kolem 15 stupňů.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A ještě míříme na hlavní tahy.
10: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 172. kilometru. Zdržení pro osobní auta okolo 25 minut. A 20 minut navíc počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, zpomaluje se na 8. kilometru. A 25 minut budete popojíždět v koloně na Pražském okruhu ve směru k D1 od 26. po 18. kilometr. Šťastnou cestu přeji z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: Po zprávách 9 už tu máte Terminátora Miloše Pokorného.
11: Děkuju, že to tak mi tak zahřál.
7: Já to miluju.
11: Ano, je to skvělé.
7: Já ten název Terminátor.
11: Ano.
7: Terminátor.
11: Radio Terminátor.
7: Jo, ty jsi Radio Terminátor.
11: No.
7: Tak můžu ti říkat jenom Terminátor.
11: To byl nějaký Schwarzenegger,
7: A tak vy jste si podobný?
11: No.
7: Jakoby myslím jako figurou.
11: No, samozřejmě, i finančně.
7: Tak,
11: já jsem taky finančně pohledný. Tak. Takže přátelé, hezké ráno na Frekvenci 1 máme, cože, to už je 28. dneska, je to možný. Vilém peče housky a má dneska svátek. Kolikrát to asi Vilém za svůj život slyšel slogan starleté písničky, furt dokola, že je Vilém peče housky. Tak, ale asi ta mladší generace už to ani nezná, tak je z toho venku. V každém případě hezké ráno a dneska se budeme věnovat takovému speciálnímu tématu. Za chviličku vám řeknu, o co jde. Tak jdeme na to, music a pak pokračujeme.
5: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: muziky.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

0: Miles na Frekvenci 1. No a já tady mám dnešní téma, který mi přijde docela zajímavý, protože, jak začít, je velmi jednoduše. Legendární metalová kapela Metallica vystupovala v Polsku, v Chorzowie, Chorzów, a bylo tam 90 tisíc fanoušku. A ta intenzita zvuku byla tak strašně silná, že vědci ze Slezského planetária, kteří detekují standardně zemětřesení, nebo jsou tam o to, aby detekovali zemětřesení, tak detekovali otřesy půdy díky koncertu. Já tady budu citovat. Otřesy z aparatury doslova uvedly zemi do pohybu. To je skutečná síla metalu, vzkázali zaměstnanci planetária, kteří nyní své grafy a údaje zveřejnili. Prostě intenzita zvuku na koncertu Metallica byla taková, že to opravdu pohnulo zemí. A mě zajímá, když jdete někam na koncert, je to úplně jedno, vůbec to nemusí být jenom metalový kapely, jak to máte s intenzitou zvuku? Protože já třeba ze svých vlastních zkušeností vím, že někdy už je to na mě docela hodně a mý bubínky to tak jako cejtěj a tak začnou šustit. Někdy zase si říkám, mohli by to trošku kluci tady zesílit, protože prostě mi to přijde, že to je málo. Takže kdybyste byli tak hodní a pokud vás to bude zajímat a napsali nebo zavolali, jak to máte rádi na koncertech venku i vlastně v halách, jestli někdy třeba ta intenzita zvuku už na vás není moc, že se bojíte o své ucho a máte strach, aby se něco nestalo. Já udělám příměr, když jsem byl loni na Formule 1, tak jsou tam jako místa, kde je opravdu bez nějakých speciálních pecek do uší nebo prostě takový speciální jakoby alá sluchátka, tam vůbec nemůžete být, že ta intenzita těch projíždějících vozů je tak strašně silná, že by to opravdu mohlo poškodit sluch. Takže i to se samozřejmě děje při sportu. Formule 1 v tomhle úplně výjimečná, ale vlastně i motorky a tak dále. Nicméně teď mě zajímá hudba. Nakolik vám to třeba vadí, nakolik si říkáte, už je to moc, jako musím si třeba zacpat uši. Takže tedy číslo do studia 257 400 999, SMSky 736 300 444, máme tady apku Frekvence 1 a máme tady můj Instagram, takže vás poprosím, když budete mít chuť, pište, volejte, jak je to s intenzitou zvuku na koncertech, ať jsou vevnitř nebo venku. Prostě Metallica to rozpálila, takže se otřásala zem.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
5: Lenka Termerová,
6: Dana Sislová,
7: Petr Kostka,
8: Jan Vlasák,
9: Oldřich Kaiser.
10: Vemte rodiče do kina od 28. května.
11: Pět švestek.
12: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
12: Z každého roku vybíráme jen ty.

Tak píše mi Martin, ahoj, někdy mě ta intenzita taky už trošku vadí, někdy zas mám pocit, že to jen tak, že to jen tak šustí v uvozovkách, čili nehraje to zase nahlas, tak otázka je, jaká ta intenzita má být, aby se to vlastně všichni užili. Děkuju, Petra, když jsem byla na koncertu Lucie v Outučku, tak se mi zdál zvuk naprosto vyrovnaný, prošla jsem si halu a všude to hrálo skvěle, ani moc

0: Ani málo. Výborný. A tady píše Karel. Nedávno jsem byl na koncertu jedné málo známé rockové party a bylo to tak nahlas, že mi málem ulítla hlava. Tak máme tady telefon. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, Dan. Já tě zdravím, Miloši. Ahoj.
0: Taky ahoj.
1: Prosím tě, k tomu tématu, teda co se týče Metallica, jednak to je moje oblíbená kapela,
0: takže
1: jsem velice rád, že jsem ten koncert mohl zažít naživo, ne ten polský, ale ten, co byl u nás na Letný.
0: Jasně.
1: A musím říct, že zvuk Metallica, to je prostě jako...
0: To je lavina, dá, lavina.
1: Psa, to se musí, no tak, to se musí zažít.
0: Ne, tak jako oni jsou proslulí tím, že se opravdu ten zvuk opravdu valí, když to řekneme, jak lavina prostě tak. Jede to, ale a taky ono ozvučit jako místo, kde je 90 tisíc lidí, to je jako taky velký kunšt. Stejně jako když se dělají koncerty, jsme se o tom bavili nedávno v Rio de Janeiro na pláži, že jo, takže prostě to je to samý, že to je mraky lidí a ten zvuk musí být dobrý, takže když je někdo blíž, tak hold, to má, jak se říká, z první ruky, ale zase, když jde člověk jako na rockovej koncert, potažmo na Metalliku, tak prostě chce, aby to hrálo. Je to složitý.
1: Spíš jde i o tu kvalitu
0: té aparatury, aby to prostě bylo hezky rozprostřený a všichni si to užili. Někdy je to opravdu jenom nahlas. Že to je nahlas, ale vlastně člověk z toho nemá ten úplný pocit, jako že to je kvalitní zvuk. Tak to se taky může stát.
1: Ale ta Metallica opravdu tam jako ti jsou tím proslulí, že skutečně jasně. To je zážitek. Tam jsou to profíci, takže
0: je to tak.
1: Potěšilo mě to, že jste zmínili na Frekvenci 1 i takovouhle legendu.
0: Jasně, tak. Skvělý, tak děkuju moc za telefon, hezký ráno.
1: Není zač, taky ahoj.
0: Ahoj. Pěkný den.

0: Za chviličku malé zprávy na Frekvenci 1 z Lucie. Lucie, co ty a intenzita zvuku na koncertech, no tak tě, na takových těch kulturních akcích?
1: Když je to přezvaný, tak mi to vadí.
0: Vadí ti to?
1: No, ale je jasný. To až s věkem.
0: Je to až s věkem, dřív.
1: No.
0: Přidej!
1: Ale fakt mě vadí i nahlas televize puštěná.
0: Tak pozor, to je s věkem už. To už
1: no,
0: je zvěkem.
1: Jakoby brutal. Já to říkám manželovi každý den, jestli by si nemohl vyčistit uši nebo to zeslabit okamžitě.
0: Vidím, že to je velmi podobný všude. To ti to takhle musí nahlas? Jako ty neslyšíš?
1: No, jako, ale je to fakt a jemu no. To přijde normální.
0: A ještě u
1: on
0: sportu.
1: On to má třeba televizi na 8, ne, u sportu mi to chápu, to jo. Ne, ale on to má u všeho.
0: Všeho. I u baletu.
1: Ten jsme dlouho neviděli, ale jistě by to měl i u baletu.
2: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
1: Hezké dopoledne, krátce po 9:30 a krátké zprávy. Vláda chce ozdravit veřejné finance posílením hospodářského růstu. Díky němu se zvýší i příjmy státního rozpočtu a místních samospráv. Na konferenci Národní ekonomické fórum 2026 to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová. K vyššímu hospodářskému růstu by podle ní mělo přispět omezení šedé ekonomiky anebo podpora inovací. Krajský soud rozhodl o dvou stížnostech na vazbu v souvislosti s teroristickým útokem na zbrojovku LPP Holding. Rozhodnutí ale zatím veřejné není. V předchozích čtyřech případech ale soud obdobné stížnosti zamítl. Tenisté Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková dnes zabojují o postup do třetího kola Roland Garros. Kopřiva narazí na Španěla Martina Landalučeho. Siniaková se pak utká s nasazenou devítkou Kanaďankou Embokovou.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě se podíváme na silnice.
3: Vážná dopravní nehoda tří osobních vozidel uzavřela Pražský okruh ve směru na Ruzině na kilometru 14,5. Nehoda je se zraněním a na místo přistává vrtulník. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popouští na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony zpomalují už na 176. kilometru a plynule se jede od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. A 25 minut budete popojíždět v koloně na Pražském okruhu ve směru z D1 od 25. po 18. kilometr. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Nebude to ľahké. Richard nám obľúbený song. Tak zdravím Miloši a mé obľúbené rádio. Naposledy jsem byla v prosince 2025 na posledním koncertním turné Lucie a bylo to famózní. Hudba i světelné efekty, jedním slovem paráda, a myslím, že jsme si to všichni užili v plném nadšení. Moc děkuji za úžasný zážitek. Pěkný den, Rena. A tak já potvrzuju, já jsem byl na tom prvním koncertu a ten zvuk byl opravdu skvělý a myslím si, že všichni, ať byli vzadu, vepředu, že to nebylo přepálený, ale ten zvuk byl prostě kvalitní. Byl silný, ale nebylo to přetahlý. Naprostej souhlas. Píše mi Karel, loni jsem byl na jedné metalové akci, byl to festival a místa má to opravdu byl strašný nářez, ale z druhé strany myslím si, že fandové metalu a podobné muziky kvůli tomu i na koncerty chodí, že to prostě opravdu hraje a je to peklo. OK, dobře. Píše mi Karla, ano, těším se na koncerty Evy Farné, protože si myslím, že ozvučit Eden není vůbec jednoduchý. Byla jsem tam už na koncertech, někdy to bylo dobrý, někdy méně. No, konec konců své si s tím užili. Leoš Mareš tady, náš kolega z rádia, když dělal produkci koncertu, někdy to prostě vyjde, někdy je to horší, někdy ty lidi, a nemusí to být metal, může to být třeba vis muzikál, a prostě to úplně jako nedopadne. A někdy naopak si řeknete, jo, fajn zvuk, super. Takže je to taky případ od případu, ale většinou to má prostě hold v rukách ten zvukař, tady ten koncert a ta firma, která to zvučí, bez diskuze úplně. A ještě tady mám od Marie. Marie píše, čím jsem starší, tím mi intenzita zvuku vadí víc, ale je to už asi věkem, prostě už asi nejsem metalový fanoušek, ale z druhé strany mám ráda, když to hraje a když rozumím každé slovo. Skvělý. Takže přátelé, máme ještě chviličku, můžete to zkusit, volat, psát, budu moc rád. Hezké ráno.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Dáš se dál, až mi odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn. Ty největší
1: hity posledních let. Hey!

0: frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Dana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
6: Oldřich Kaiser.
2: Lidi, vemte rodiče do kina.
1: 5 švestek.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vy nedáš.

0: Tak mám tady jednu strašně zásadní SMS-ku, nebo vlastně to, co vy jste posílali. A je to SMS-ka. Miloši, v našem věku si už musíme sluch chránit. Tinnitus je strašná věc, nevratné poškození. Neustále hučení v uších je na bohnice. Já myslím, že hodně muzikanti tohle to znají a bojí se toho. Ahoj Miloši, kámoš byl na Pink Floyd a říkal, že slyšet v kádru kroužit helikoptéru je něco nezapomenutelného. Zdraví Roman. Jasně, tak to jsou už ty efekty, říkám, to už je ta kvalita zvuku, kdy to dokážou ty kluci prostě udělat nejen jako intenzivní dobrém slova smysl, ale zároveň ještě ty zvukové efekty jsou takový, že je to obrovský zážitek. Rozumím, naprosto přesně. No a mám tady Martičku. Jinak všem díky za vaše názory, za vaše zprávy. Jsem rád, že komunikujeme. Marti, ty jako muzikantka. Máš ráda, když je zvuk na koncertech opravdu vytavený?
1: Ne. Mám názor od té doby, co jsem viděla skvělou kapelu. Teda já jsem dřív, když jsme ještě nevydělávali s mojí kapelou, než jsme, jako, no. Než jsme to zvládli, tak jsem pracovala jako sekuriťák, jako pro holky, nebo různě prostě na koncertech, nebo jsem trhala lístky, dávala pozor a tak dále. A byla jsem na koncert Motorhead. Jo, Lemmy prostě. Jasně. A já nevím, jestli to mě je na 120 decibelů, jestli nekecám teďko, no bylo to strašný. A on mi řekl, potom jsme se bavili už před koncertem, já jsem totiž pracovala v cateringu zrovna, jsem se o ně starala, my jsme nějak přišli do řeči, řekla jsem, že jsem z Prahy, on mi vyprávil prostě, jaký tady měl zážitky, jak potkal Havla, jak to bylo úžasný a tak dál. A řekl mi potom, ať se připojí až k jevišti. No tak jsem na chvilku šla.
0: To
1: myslela jsem,
0: hlava.
1: Že mi uletí hlava, no, přesně ono. Tam. Viděla jsem tam ty lidi, kteří potom chodili pískolem v uších jak blázen. Já to mám ráda, jako nahlas, ale takovou tu zdravou.
0: Zdravá síla.
1: Jako těch 100 decibelů, klidně ať to má, už to je nad, já vím, jo. Ale to mě jako baví. Ale musím říct, čím jsem starší, tím víc, jak mám ještě, jak jsem muzikant. Já mám třeba šponty do uší, které jsou jakoby s dírkou, jsou speciální opravdu od firmy, která vyrábí i naslouchadla. Že to mám celý třeba o 10 decibelů nižší.
0: Což je super.
1: A užívám si to, že slyším ty basy, že slyším všechno. I ty vejšky, slyším vlastně všechno úplně stejně, jenom jako kdyby si ubral prostě jasně, to jako to, to, ten volume, to
0: že
1: volume.
0: To je přijatelný ještě.
1: No. Ale jinak, když to někdo jako vytaví, mě to pak nebaví, když to tak strašně už bolí v těch uších. A když třeba slyšíš je už jenom jako to dunění. A musím se přiznat, že já mám tinnitus. Zatím mě to jako neštve, že bych se z toho hroutila, ale už bych to měla začít řešit asi, ale už je pozdě asi. Takže. Pískání navždy.
0: No, je to.
1: Dávajte si pozor.
0: Tak přátelé, zítra kvízíček bude pátek a zítra máme speciální, protože partnerem je naše oblíbená akce Hele Motorka, tak se na to těším speciálně. Mějte se hezky a zítra 9:10.
2: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Efler
2: a mají pořád co rozebírat.
4: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
5: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
4: za chvilku vyteče ušima.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Užijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
14: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele motorka.
15: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
16: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zprávy s Lucí Černou. Krásné dopoledne.
17: Hezké dopoledne. Záchranáři apelují na lidi, aby se je nenatáčeli při zásahu. Česko by se podle Macinky mohlo podílet na výrobě zbraní pro Spojené státy. Kolony hlásí D5 i Pražský okruh. Záchranáři prosí veřejnost, aby nenatáčela jejich zásahy. Stále častěji totiž při záchraně života pracují pod dohledem několika mobilních telefonů.
18: Podle příspěvku, který vyzval veřejnost, aby to nedělala, se tak dostávají do nepříjemné situace. A kromě toho se můžou nepříjemně cítit i osoby, které jsou aktuálně v ohrožení života. Jak upozornili novinky.cz, tak podobně to vidí i hasiči. U dopravní nehod často lidé zastaví, aby si pořídili video nebo fotky. Přitom nejen, že můžou brzdit dopravu, ale způsobit klidně i další nehodu. Záchranné složky se tak proto shodují. Nechte nás prosím dělat svou práci, a to je pomoc lidem v nouzi. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
17: Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petra Macinky poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta J.D. Vonce Andrewem Bakerem. V Česku vydrží slunečné počasí do pátku. O víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Teploty se dnes udrží většinou pod 25 stupni, v dalších dnech stoupnou k 28. V pondělí pak dojde ke slabému ochlazení. V úterý už ale očekáváme teploty ojediněle až ke 30 stupňům Celsia. Obec Opatovice nad Labem na Pardubicku vydala na sociálních sítích varování pro neznámou zákaznici tamního obchodu. Ta si totiž během nákupu rostlin ve vedlejší vesnici Libišany místo jedné z nich omylem odnesla jedovatý lilek černý. Jí i celé rodině tak může hrozit otrava. Hokejisté Caroliny jsou krok od finále Stanleyova poháru. V noci porazili domácí Montreal jasně 4-0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále východní konference už 3-1 na zápasy.
16: Frekvence 1.
17: Počasí. I dneska nás čeká slunečno. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě očekávají meteorologové teploty kolem 20. No a nahora bude kolem 15 stupňů.
16: Frekvence 1. Doprava.
17: A kolony stále hlásí D5 i Pražský okruh.
19: Z důvodu hustého provozu se zdržíte 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná na 8. kilometru a 15 minut budete popouždět v koloně na Pražském okruhu ve směru k D1 od 25. po 18. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
17: A je po 10. hodině, to znamená, že po zprávách už máte na frekvenci jedna roztančenou a vysmátou Martu Jandovou.
1: Krásné dopoledne vám všem, ale máme čtvrtek 28.5. Ty květen se řítí ke konci opravdu rychlostí světla. Máme 4 minuty po 10. hodině a svátek mají dneska všichni Vilémové, Vildové. Já vám přeju krásný sváteční den. Jinak o čem s vámi dneska chci mluvit, tak to je to vedro, které nás služuje. Ano, dneska máme malinko ochlazení nás je 25 stupňů, ale to je pro mě ta nejlepší teplota například. 25, 26 maximálně a já jsem šťastná, víc už vůbec nepotřebuju. Ptám se na vás, jaký teploty máte vy nejraději, jestli může být klidně 35, vy stejně budete ležet na zádech a opalovat se jako na grilu prostě, nebo jestli naopak při 20 stupních už utíkáte do stínu, nebo jestli si spíš potrpíte na zimu, na ziminku, radši do bundy, do svetru, s čajíčkem, s teplýma ponožkama. Prostě nepište, ale hlavně prosím vás, když jsme u toho tepla, jaký tipy máte na to, když je takovýhle horko, jak přežít ty vedra, jestli máte v práci nohy ve škubku s ledem, nebo chodíte do práce jenom v bikinách, nebo se sprchujete každých 10 minut studenou sprchou, nebo jestli si dáváte opravdu teplý drinky, jak někdo radí. A o tom se budeme povídat za chviličku, jako to nejlepší z muziky, například Adele Rolling in the Deep. Pojďme na to, milí posluchači, myslím na vás.
12: Co se děje?
20: Co se děje?
12: S Martou

0: Na nás písničkou Lonely na frekvenci 1 přesně ve 10:45.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Marta Jandová pije a pije a pije, protože při tady těch vedrech mám pocit, že když už jako se mám potit, tak ať mám co potit. Nevím, jestli to máte podobně, ale já třeba piju strašně málo, teda kromě od pondělka piju hodně, ale do pondělka. Já jsem si třeba všimla, že jsem vypila skleničku vody dopoledne, skleničku vody odpoledne, mezi tím třeba 2-3 kapučína a tím to jako hasne, jo. Je to strašně, strašně málo. Tak jsem si dokonce stáhla nějakou aplikaci, která každý 2 hodiny mě vlastně prudí a říká mi napij se a vybarvuje mi to nějaký zvířátka, čím víc piju, takže s sebou beru lahev, protože když odklikávám, tak mě to neurguje. To je takový trik. No jinak já jsem vás poprosila právě o zprávy, co dělat, když je takovýhle horko, protože mě tak včera napadlo, když jsem se koupala ve vlastním potu, že vlastně existují takový jako fáze tepla, kdy už vám je úplně jedno, jak vypadáte, ale snažíte se vlastně jenom přežít, jako jo. Že z vás teče, to je úplně jedno, hlavně, že najdete nějaký stín aspoň, nebo nějaký závan větříčku. Protože my často v těch vedrech zapomínáme právě na to, že jsme přehřátí a že jsme dehydrovaní, jo. Ta žízeň přichází pozdě, to je vys já právě, takže určitě není správný čekat, až budeme mít takovou tu strašnou žízeň, že byste chtěli třeba vypít celý rybník, ale opravdu pít průběžně celý den. A já se to učím od pondělka. Zatím 3 dny jsem zvládla úplně na jedničku. Vypila jsem 2 litry vody a trošku víc vlastně. No a lidi by měli samozřejmě ve vedrech, co tady mi píše Jitka, že zavírá žaluzie nebo záclony, prostě všecko zavírá a že se má větrat opravdu až večer, ale jako hodně pozdě, až vlastně to město přestane sálat tím teplem, nebo nad ránem, to je úplně jako nejlepší, jo. Nad ránem, když je chlad vlastně po té celé noci, tak se snažit udělat si doma průvan. Odborníci říkají, že největší vedro bývá mezi 11. a 16. hodinou, jo, takže prosím vás, nesportovat, to je samozřejmě, není to úplně dobrý nápad, když budete zaběhat v tady tu dobu a je to prostě, no, relax to úplně není. Taky prý pomáhá lehký jídlo, to určitě víme z vlastních zkušeností, nějaký ovoce, zelenina, nějakou tu vlažnou sprchu si dát, třeba studený ručník na krk, už mě vidím v práci, jak mám studený ručník na krk. Mimochodem, pozor na větrák, větrák opravdu není spása všeho, protože když je venku třeba těch 35, tak na vás v podstatě vlastně fouká jakoby fén, jo. Ale větráky i takový ty, který chladěj, pozor na to v noci, byla jsem jednou ve Španělsku, to je hodně, hodně dávno, bydleli jsme tam v nějakým penzionu pro studenty, bylo nás tam asi 8 na jedné místnosti a foukal nám tam celý den takový ten, bylo to na celou noc, takový ten otočný větrák a já jsem z toho byla ráno nachlazená, takže jsem potom v těch 35-40 chodila s rýmou a kašlem, protože mě to prostě ofouklo. Prostě pozor na to, vy mi napište, jak se chladíte vy, co je nejlepší, ať poradíte našim posluchačům a vlastně i mě. Moc vám děkuju, samozřejmě to nejlepší z muziky, jako například novopečený tatínek, my gratulujeme Miraj s písničkou Jahoda, kterou snad bude zažívat i se svým malým miminkem. Tak jo, za chviličku.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
3: Stačí, že si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Nenechte si ujít výprodej Vizku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Vizk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok

0: Markétou Jandovou.
1: Dneska probíráme vedro, jak se právě v tom vedru jako nějak orientovat, nějaký tipy, co dělat, co mě píšete, moc krát vám za to děkuju. Mám tady i jeden názor.
2: To si vždycky člověk říká, ježišmarja, už aby bylo teplo, vezmu triko, kraťasy nebo šatičky a jdu si. A, jo, a teď přijde to teplo a rázem prostě člověk přijde do té reality, jak je to prostě šílený. Já absolutně nechápu, jak se někdo může dobrovolně grilovat na tom sluníčku. Jako, že půl hodinky ze zhora, půl hodinky ze spoda a jako pohoda. Ne, já se přehřívám, nemám to ráda. A když už k tomu dojde, tak jako hodně pít a máčím si čepice a je mi absolutně jedno, jak při tom vypadám. Takže šilotovku, klobouk, co mám na hlavě, namočím a to mi fakt pomáhá.
1: Máš ještě čepice, to není, Pavlínko, vůbec špatný nápad. Moc děkuju. Já jsem tam našla i úplně jako pár bizárních, ale prej funkčních triků proti tomu vedru. Třeba právě už zmiňovaný nohy do lavoru se studenou vodou, protože přes ty chodidla a kotníky se to tělo prostě dobře ochlazuje, že jo, to asi se nemusíme vysvětlovat. Takže když už nemáte bazén, tak prostě stačí lavor. Jako zní to trošku jako léto u babičky z roku, já nevím, 1990, plácnou 4 třeba, jo. Ale pozor, teď jsem si vzpomněla. My, když jsme točili v roce 2015 Superstar, nějaký to bylo kolo prostě vyřazovací, bylo to ve Žlutých lázních v Praze a bylo tak strašný vedro, že jsme nevěděli, jak bychom natáčeli na tom sluníčku a to točíte několik hodin prostě. Jo. To bylo fakt o úžech, o úpal, spálení a všecko, co s tím sluníčkem ještě jako se dá zničit. Takže jsme měli všichni klobouky, všichni jsme povinně měli sluneční brejle, aby jsme nepřišli o zrak, ale jako i vystupující, jo, to bylo šílený. A my jsme byli načančaný, všichni krásný, ale dole jsme byli vlastně dole bez a nohy jsme si máčili právě všichni v lavorech s mokrou a studenou vodou sledem. A nejvtipnější bylo, že ani kameramani už nevěděli, jak na to, tak tam stáli fakt v plavkách, namazaný vrstvou nějaký padesátky a i ty kameramani, který se nemuseli hejbat, měli nohy v lavoru. Jo, to bylo strašný vedro, ale zvládli jsme to. No a další typ, ledový nebo mokrý ručník na krk, na zápěstí, tam jsou ty cévy, že jo, blízko povrchu a tělo se ochladí prostě rychlejš. A odborníci říkají i takovou zajímavou věc, že ve velkém vedru se člověk nemá zbytečně hýbat, takže, no, to nepotřebujeme odborníky. Takže pokud dneska plánujete, prosím vás, nějaký velký úklid někde, tak gratuluju, jste právě dostali lékařské doporučení. Nedělat vlastně vůbec nic. A venku zapomeňte na to. No, mám tady ještě, tady Alena z Teplic píše. Já se vždycky směju, když lidi nadávají na vedro. Já miluju pečení a klidně si ve 35 stupních pustím troubu na 200. Ježišmarja. Manžel tvrdí, že už doma nevytvářím teplo, ale mikroklima. A ještě Petr z Krkonoš tady, jakmile je na 24 stupňů, přestávám fungovat. Já jsem člověk stavěný na mlhu, svetr a polívku. Naštěstí bydlíme hned u lesa, takže přes léto migruju mezi stromy. To je fakt skvělý. Ještě tady píše Zorka, já teplo miluju, ale zásadně ze stínu. Hele, tak Zorko, to jsme úplně stejný. Já to miluju, to teplo, ale musím být v chládku ve stínu a moc se nehybat, taky to je úplně nejlepší. Ještě tady Michal má tip proti vedru, otevřít mrazák. Chvíli předstírat, že něco hledám. Tak jo, ale tak, ježiš, se si pamatuju na moji mámu, která by řekla, mrazák nebo lednice, není televize. No, jakkoliv už to máte, prosím vás, hlavně to pojďme přežít. A dneska má teda přijít prý ohlazení, tak nevím, a v pondělí prý zase, tak o tom si v pondělí řekneme. Jinak já mám pro vás aktuální informace o dopravě a potom už slavíme narozeniny.
0: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
3: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Nesou kyslákována převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují na 176. kilometru a plynula se jede až od křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. Z důvodu hustého provozu se zdržíte 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná u Loděnice na 10. kilometru. A na pražském okruhu ve směru na Ruzyni počítejte s několika kolonami. První kolony se zpomaluje na 81. kilometru a celkové zdržení přes hodinu. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 3:45 vytáčím první telefonní číslo. Mám tady krásné zprávičky. Tady to je pro Karolínku.
1: Bulavová, prosím.
0: Dobrý, mluvím s paní Karolínou Bulavovou.
1: Ano, u telefonu.
0: Dobrý den, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože Tom...
1: Ježišmarie.
0: No, Tom mi prozradil, jako posluchají všichni posluchači. Tom mi prozradil, že slavíte narozeniny a že by vám hrozně rád... že by vám hrozně rád popřál skrz naše rádio. Takže pozor, pozor, Karolíno. Všechno nejlepší k narozeninám!
1: Děkuji.
0: Karolína!
1: Děkuju.
0: No pozor, Tom píše, všechno nejlepší, hlavně zdraví, to je to nejdůležitější a až se sejdeme na koncertě Tří sester, tak si dáme pořádně velký pivo. Užij si dnešní den a měj se fajn, Tom.
1: Děkuju moc.
0: Ještě mi prozraďte, kdo je Tom.
1: Upřímně řečeno, nevím teďko. Asi nějaký tajný ctitel?
0: Ne.
1: Ne, já nevím, opravdu nevím. Já znám takovou strašnou spoustu lidí jménem Tomáš, že nevím, že to teďko nedokážu zařadit.
0: No Tom, který s váma jde na ty Tři sestry?
1: No, ono, na ty Tři sestry chodí spousta lidí a já pro ty Tři sestry pracuju.
0: Je takhle, ježiš, čau, jsme skoro z branže vlastně spolu.
1: Skoro z branže, no.
0: Hele, tak jestli ten Tom poslouchá, tak Tome, prosím tě, pardon, že tykám. Tome, no, ozvi se Karolíně, takhle, jo. No, tak i vám, i tobě, promiň, že tykám teda. Takže, hele... Třeba to je signál, protože takhle nás seznámili kamarádky s mým manželem.
1: Jo, tak to je výborný.
0: No, jemu nakecali, že já jsem ho potkala, že ho chci, že s ním chci na kafe a jemu nakecali, že mu posílám číslo a on, že mě posílá číslo. No nic. Karolíno, moc si to užijte, tvoje narozeniny.
1: Tome,
0: ty jsi zase ozvětý Karolíně a Tři sestry se někdy uvidíme, třeba na Sázavě, že jo?
1: No, to klapne. Uvidím, no, tak zkusím to v práci navrhnout.
0: Dobře, tak jo, mě se moc hezky.
1: Díky moc. Papa,
0: ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Tak to bylo krásné. Teďko ještě napsala Broňa Přikrylová, že je manželova maminka, tchýně teda, ale ona říká, že tchýně je hanlivé oslovení, tak je pro nás úplně všechno, jo, ta maminka. Přejeme všechno jen a jen to nejlepší, hlavně zdravíčko a stálou vitalitu. Ona totiž slaví 83. narozeniny a to je nic vlastně ještě. Máme vás moc rádi, přeji všichni ze křtin Helence Přikrylové od Broni Přikrylové. Taky vnučce Elišce Prorokové z Dolní Bečvy. Vše nejlepší k narozkám přejí babi a děda z Prahy. No ale já mám pro vás ještě samý krásný zpěvačky, dokonce ze tří různých kontinentů. Začneme tam, kde se slaví nový rok, skoro jako první, a to je Austrálie. A z ní přichází krásná a křehká Kylie Minogue. Tuším, že na Netflixu má teďko Kylie Minogue nějaký svůj super dokument, tak možná teď pro vás, kdo stojí, máte rádi. Jedeme dál, tentokrát na náš evropský kontinent, k naší české zpěvačce Marti.

0: Písnička Hey Sun, která rozproudí všem krev, protože byla taneční a proto já rozproudím krev Radima. Ano, Robina. Čau, Robine. Už se mi motá jazyk tím vedrem.
1: A tak máš hodinko vysílání za sebou, já ti odpouštím, Martino. A...
0: No, nevadí, řehoři. Prosím tě, Robine, já tady dneska probírám s lidma právě to vedro, to horko. Tady koukám vlastně oknem na ty lidi na stavbě. Tamhle už ten barák je skoro postavený do naší výšky.
1: Myslíš ty naháče tam?
0: No, takový polonaháče, ale... No. Představ si, jaký je musí být, když pracují na stavbě, všude beton, železo kolem nich, musí být namazaný, existuje stovka.
1: Kolikrát mě zavolal třeba do filmového odborníka frajer, který seděl v jeřábu a říkal, já mám teď na chvilku volno, tak ti volám z jeřábu. A to, hele.
0: Si děláš prču.
1: No to si právě nedělám prču. To je jako...
0: čůrat dolů, že musí slézt dolů.
1: Ale no vůbec, já jsem to s ním samozřejmě rozebíral.
0: A kam teda
1: potom,
0: čůraj?
1: I v tom rádiu.
0: Neříkej mi, že do petky. Nebo ze zhora, že čůraj.
1: Ne, do té petky, myslím, mě říkal, no. Ale pak na tu velkou hold to už musíš jako...
0: To už potřeš velkou petku.
1: No, ale zase, když nemusíš to stihnout jako slést, jo, teď si vem, že to je, já nevím, kolik to je, teď 20 metrů, teď to má, teď to tady vidíme, ty jeřáby, že jo.
0: No nic, já chci říct, že... Já bych řekla, že i víc.
1: Jo, klidně víc, jako klobouk dolů. Já jako v tomhle prostředí bych si, já si nedokážu představit, že bych tam pracoval v tomhle prostředí.
0: No, ale helmy mají na hlavě, koukám, helmy, čepičky, všecko mají. Ochranný vesty, ale stejně se musíš potit. No, chtěla jsem od tebe tip, co děláš, když je vedro.
1: Co dělám, když je vedro?
0: Aha. A když se dívám na tvojí čepici, tak vím.
1: Jo?
0: No, piješ studený pivo.
1: Já mám totiž dobrou šiltovku dneska. Filmy se točí, pivo se čepuje, tam je napsáno.
0: No, já vím, děť proto.
1: Filmy se točí, pivo se čepuje, no jo. Tak
0: takže
1: to
0: co je tvůj tip na vedro?
1: Pivo se čepuje. No, já nemám problém s vedrem z toho důvodu, že mám 120 let starý barák a dole pořád kosa.
0: Takže chodíš tam se ochladit.
1: No jasně, permanentně. A když jako by mě měla být jako fakt zima, třeba k večeru, no tak jdu opatrou výš do toho podkroví, kde strašně vedro zase.
0: To se zase akumulovalo.
1: Jo, takže já vlastně mám také jako výlety si dělám doma. No.
0: Hele, a na dovče dokážeš ležet na lehátku a opejkat se z obou stran vždycky?
1: Jo, já se rád opaluju, nebo rád se takhle flákám.
0: Já to dobře nestáším. Lucinko, co ty?
1: Jo, počkej. Tady.
2: Hezké dopoledne. No taky ne, taky se nezvládnu opalovat.
0: Já se opaluju ve stínu. S dlouhým rukávem a s čepkou.
2: Ve vodě to zvládám.
1: Ve vodě taky, ale na pláži tak proto tam vlastně jedeš na tu dovču, ne? Aby se trošku jako, víš, vrátila opálená. A já si to jako umím užít.
0: Já se vracím většinou bílá.
1: Ne, to ne, ježíš, tak já tam jedu za tím sluníčkem a... Ale máš pravdu, že v tom moři vlastně, jak ta voda přitahuje to slunce, tak tam se upálíš hned.
0: To je pravda, tam se spálila právě.
1: Takže no na nic, to bacha.
0: Ale 11 hodin, já vám přeju krásný den, krásné vysílání a zítra je páteček.
1: Co bude?
0: Co bude?
1: No včera jsme zpívali Iron Maiden a dneska nic teda.
0: Já bych dneska zaspívala nic? Big Girls Don't Cry, tam je, když to není úplně moc rokový.
1: A co tohle?

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: No, řekněme malinko po 11. zprávě má Lucka Šmídová.
5: Ano, a přeju hezké dopoledne. Vysoký krevní tlak ohrožuje každou třetí ženu. Brankář Josef Kořenář nebyl na rozbruslení českých hokejistů. Osobní auto s nákladním se srazili na D8 na výjezdu z Prahy. Vysoký krevní tlak zůstává nejčastější diagnózou v ordinacích českých lékařů. V Česku trpí hypertenzí přibližně 2,5 milionu lidí, přičemž léčbu podstupuje jen část z nich. Neléčený vysoký krevní tlak nebolí, ale jeho následky jsou fatální. Apel cílí především na generaci mezi 40. až 50. rokem života. Pozor si mají dát ženy v období menopauzy. Mohou za to hormonální změny. Lékaři apelují, aby lidé chodili na preventivní prohlídky. Ve Starém Kolíně dnes brzy ráno hořelo v jednom z bytů v bytovém domě. Hasiči evakuovali 7 lidí, jednoho člověka zachránili. 2 děti a 2 dospělé, kteří se nadýchali kouře, záchranáři převezli do kolínské nemocnice. Škoda je asi 2,5 milionu korun. Elektrárna Temelín dokončila 3letou modernizaci chlazení generátorů. Investiční akce si vyžádala desítky milionů korun. Technici vyměnili klíčové tepelné výměníky v podzemní strojovny. Díky tomu novému zařízení budou udržovat, provázet a za plného provozu. Školáci ze základny ve Svitavách budou muset jíst ve třídách. K učení tak budou na konec roku nosit i vlastní příbory.
6: Netradiční závěr výuky před prázdninami obstaral havarijní stav téměř 50-leté střechy školní jídelny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Oprava původně plánovaná až na prázdniny, tak musí odstartovat už v červnu. Vedení školy muselo narychlo vymyslet plán, jak nabídnout dětem teplé obědy v provizorních podmínkách. Jíst se proto bude ve výtvarné učebně, a to z jednorázových plastových talířů. Plastové příbory škola zavrhla. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
5: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. A podle nejnovějších zpráv se dnes brankář Josef Kořenář nezúčastnil dobrovolného rozbruslení českých hokejistů. Zápas začne v 16 hodin 20 minut.
3: Frekvence 1.
7: Počasí.
5: Proudí k nám chladnější a suchý vzduch od severu. Dnes nás čeká slunečno a odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměří kolem 15.
7: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Nehodu hlásí z D8.
8: Na nehodu pozor na dálnici D8 ve směru na Německo. Na výjezdu z Prahy boural osobní auto s nákladním. Zdržení 15 minut. Z důvodu hustého provozu se zdrží 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná u loděnice na 10. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Není čas ztrácet čas, teď už Robin Sobek.
4: Je to tak, pojďme na to, protože už máme 6 minut po 11. Přejeme krásné dopoledne. Budeme hrát to nejlepší z muziky Celine Dion, Oli Mars, taky Vára Poláková a rozhodně budeme hrát i o, podržte se, 33 tisíc korun. Ano.
5: Je, to je krásná část.
4: Je, 2 trojky,
5: když
4: ano.
5: Když mi bylo 33.
4: Tak to bylo hodně dávno. No nic, 11:30 budeme hrát o tyhle ty peníze, tak nám zavolejte na 257-400-999 a určitě taky vyrazíme na výlet se Suzuki Evi Tara a kolegou Tomášem Fílou. Je se na co těšit. Hezké dopoledne.
5: Příjemný poslech Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Když dám kočce, drahý pelíšek, spí v krabici. Když ji nechám krabici, spí na bundě. Nejde kočkám nějak vysvětlit ekonomika domácnosti. Pavel, 36 let, Beroun.
2: Kočky jsou osobnosti, jako těžko jim co vysvětlíš, jo. A smrděj. To je jako prostě on míří k tomu, že oni fakt jako smrděj a je pověra, že vykastrovaný nesmrděj, smrděj ty vykastrovaný. Tohle je potřeba říct vlastně vytknout před závorku, než vůbec se budeme bavit o čemkoliv, o kočkách. Smrdí i vykastrovaný.
1: Takže mu proto mu vadí, že mu spí na bundě.
2: No samozřejmě, ta bunda pak strašně smrdí. Aha. Já jsem takhle musel koupit novou bundu.
1: Fakt?
2: No, ta kočka vlastně, to ono stačí, že jako projde třeba, jako, nebo ono je dobrý vlastně na tu kočku opravdu jí mít celou dobu v něčem, jako v nějakým igelitu, v nějakým takovém, jsme se to už říkali, myslím, nějakým v jednom z minulých dílů.
1: A vy jste kočky kupujete jako na krásu, nebo?
2: My je nekupujeme, k nám chodí sami, teda. Aha. My máme dvě, které vlastně máme proti svý vůli, ale je dobrý, že chytají myši. Já se nechci k tomu zase vracet, prostě k těm řeckým myšcům, ale běžci chytají slimáky, kočky chytají myši dokonce, já nevím, jestli to víš, ale myši si zapamatujou, že je tam kočka, takže my vlastně po jedné sezóně, kdy nám pořád chodila ukazovat ty mrtvý myši, ty další sezónu už ty myši tam ani nechodily, ale je dobrý prostě jí dát do igelitu vždycky, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle je nádherná písnička She's Like the Wind, se jmenuje od Patrika Swayzeho. 2:30. Před námi je poslední slovo, budeme hrát o 33 000 korun, protože tohle je aktuální bank, už tolik peněz jste společnými silami nazbírali právě do banku posledního slova. Jak to asi dopadne? Číslo je 257-400-999, tak volejte. Frekvenci 1 právě teď, jdeme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Takhle ve čtvrtek 28. května si to pěkně zpestřit v práci. A nebo doma, to je jedno, co děláte. Každopádně tyhle ty krásné, dá se říct tak trošku Kristovi peníze, že jo, 33 000, by asi bodly. Kdykoliv, kdekoliv, v jakémkoliv čase, tak pojďme na to. 257-400-999, vidím tady prvního volajícího, hezké dopoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, tady Milan z Chomutovska.
0: Tak Milane, kolik šancí si dáváte na výhru?
3: Ano, ano.
0: Ano, ano, si dáváte.
3: Zkusíme to.
0: Zkusíme to, dobře. No tak jo. Já pouštím větu Dagmar Honcové, která zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Zahradu.
0: Je to zajímavá myšlenka, Milane. Tak kéž by to byla ta správná odpověď. Budeme držet palce, aby to dobře dopadlo. Hrajeme o velké peníze. Pojďme zkusit, co to udělá.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Ne, to není ten správný zvuk, bohužel, Milane.
3: Tak to se dá dělat, co nevadí, je to hra.
0: No tak je to hra, ale myslel jste to jako dobře, jakože by vyšla na zahrádku, jo, a pak by začala teda takzvaně předpovídat.
3: Četli jsme to někde s manželkou na internetu, takže jsme si mysleli, že je to zahrada.
0: Škoda, no, tak možná je úplně všechno. Kdo ví, ale kdo ví, co nakonec to vypadne, Milane, na Chomutovsku pozdravujte, každopádně díky moc za hru a zase někdy, jo?
3: Ano, ano, děkuji.
0: Tak jo, nashledanou. A rovnou přihodíme 33 000, tuhletu krásnou částku, trošku pozměníme na ještě krásnější. 33 500 je tam teď aktuálně a pokračovat budeme v 4:30 odpoledne u Vojty s Janou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D10 ve směru na Turnov. Na 13. kilometru pracují silničáři a vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením okolo 15 minut. Z důvodu hustého provozu se zdržíte 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná u Hodinice na 10. kilometru. A obousměrně se tvoří kolona také na Pražském okruhu mezi 23. a 18. kilometrem. Zdržení v obou směrech 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1.

0: Tina Turner, to nejlepší z muziky přesně ve 11:45. Tak dneska s Tomášem Fílou pokračujeme v našem cestování po Česku se Suzuki Evitara a objevujeme ho opět všemi smysly. Tím dnešním smyslem je sluch a míříme do Křivoklátských lesů, kde člověk místo ruchu města slyší hlavně přírodu okolo sebe. No, co slyší Tomáš, to zjistíme právě teď a taky zjistíme i to, jaká byla cesta v Suzuki Evitara. Vítej, hezké poledne.
1: Krásné poledne, Robine, nejen tobě i všem našim posluchačům, tak musím říci, že když se budeme věnovat sluchu hned ze začátku, tedy novému vozu Suzuki Evitara, tak je to elektromobil, je to naprosto tiché auto, má prémiový sound systém, takže ta muzika v něm zní naprosto skvěle, ale já jsem si nejvíc užíval, když jsem projížděl serpentínami Křivoklátských lesů, to znamená rychlost kolem, řekněme, 30-40 kilometrů a stáhl jsem si v okýnka. A to je taková paráda, protože člověk jede jak na elektrokole. Nic neslyší, jenom zpěv ptáků, šumění lesa. To je prostě naprosto boží a pohodová jízda. Takže musím říci, že tohle se rozhodně jako vyplatí. Zavítat sem, dojet sem a musím říct, že v nové Suzuki Evitara se jezdí opravdu hrozně hezky. Samozřejmě svěžnost elektromobilu, ta je na místě, ta je prostě boží, člověk předjíždí, když potřebuje, ne když mu to dovolují podmínky, tak jako jsme zvyklí třeba u aut se spalovacími motory, ale celkově ergonomie, poses, fakt člověk se tady cítí jako v lázních. Je to super. No a teď k samotnému Křivoklátu. Vyrazil jsem na něj, ale jako první jsem si zašel na Edmundovu vyhlídku, protože právě tahle vyhlídka, která je naproti Křivoklátu, je od něj vzdálena zhruba nějakých 400 metrů, tak nám nabízí krásný ucelený pohled na ten překrásný původně vlastně lovecký zámek. A musím říct, že rozhodně ta panoramata, kdy my máme jako dominantu nahoře na kopci právě Křivoklát a pod ním obec, tak to působí neuvěřitelně pohádkově. No a nahrad to už je klasika. Na hrad se dostaneme samozřejmě po jediné příchozí cestě, projdeme krásnou bránou s úžasně zdobenými dveřmi, které jsou červené, to působí úplně majestátně. A pak se ocitneme vlastně na velkém prvním nádvoří, na tom hlavním nádvoří, z kterého vlastně začínají prohlídky. Vystoupat můžeme na věž, můžeme si zvolit z několika prohlídkových okruhů a vlastně ono celé Křivoklátsko a okolí právě Křivoklátu nabízí spousty možností, kam vyrazit, kdy, jak si tady udělat krásný den, takže za mě rozhodně to stojí za to a musím říct, že ten zážitek je dneska dvojitý. Perfektní místo na výlet Křivoklát je opravdu úžasné a k tomu ještě jako naprosto pohodové svezení, takže jo, já jsem nadšenej.
0: Tak slyšeli jste, no, díky tiché vlastně jízdě člověk opravdu vnímá okolí, ne motor auta, přitom je to paradoxně teda nejvýkonnější Suzuki, má vlastně dva nezávislé elektromotory a reakce na plyn je okamžitá. Tak tohle auto určitě stojí za vyzkoušení, přátelé, můžete si dokonce zarezervovat i testovací jízdu u autorizovaných prodejců Suzuki. Ty první kusy vlastně přijíždí právě sem k nám do České republiky a více najdete na suzuki.cz. No a další tip na parádní výlet najdete zase u nás v našem vysílání zítra v čase oběda. Budeme se těšit, Tome, a do té doby naslyšenou.
1: Mějte se krásně a zítra. Ahoj!

0: taková pohodovka. Run to you se jmenuje písnička od Whitney Houston, ale my budeme hrát i československy. Představte si to. Jeleni, Jana Kirchner, co bylo dál, to si dáme hned po zprávách na Frekvenci 1. Ale přijde také Číren. A za pár sekund taky Lucie Šmídová zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, máme minutu po 12. Hezké poledne. Lucie Šmídová zde.
3: Dobré poledne. O víkendu bude vydatně pršet. Juchelka i Juračka se omluvili za potíže systému jednotného hlášení a dopravní omezení komplikuje provoz na D10. O víkendu zaleje Česko vydatnější déšť. Po dnešním krátkém ochlazení se vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny ale o víkendu naruší právě přehánky a místy také bouřky s deštěm. Více oblačnosti pak bude i v následujícím týdnu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se dnes ve sněmovně omluvil za potíže při spuštění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Reagoval tak na kritiku o špatném stavu systému.
4: Ty porodní bolesti, které znovu říkám, že jsme zdědili po té minulé vládě, pořád dáváme dohromady na denní bázi, ale je to normální. Stalo by se to kterémukoliv, kdo by vládl, protože u takovýchto velkých systémů to prostě takto je.
3: Po něm vystoupil jeho předchůdce, bývalý ministr Marian Jurečka, za kterého systém začal vznikat, který uznal, že takové projekty porodní bolesti mají.
5: Mám spolu zodpovědnost za ten projekt. A když ti lidi volají, tak ať mě píší, protože prostě mě to není jedno. Já s tím lidmi komunikuji, ale prostě pojďme jako politici se soustředit na to, jak to správně vyladit, protože všichni, kdokoliv v budoucnu budeme u té vlády, budeme ta data potřebovat.
3: Jednotné měsíční hlášení nahradilo od dubna 20 formulářů pro různé úřady. Firmy se ale stěžovaly, že je nutné zadávat i údaje, které stát má, nebo které zaměstnanci chtějí poskytovat. Nejoblíbenější jména, která loni dávali rodiče potomků, byly Jakub a Viktorie. Zatímco Jakub obhájil prvenství z předchozích let, Viktorie z pomyslného trůnu odsunula Elišku. Informují o tom dnes z Českého statistického úřadu. Muž na nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal 3 lidi. Útočníkem byl Švýcar. Policie uvedla, že muže zadržela. Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech. Například určení, zda míč skončil v autu, pomohou zrychlit tempo utkání a omezí spory o to, který tým bude rozehrávat. České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16 hodin 20 minut.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Proudí k nám chladnější a suchý vzduch od severu. Dnes nás čeká slunečno. Odpolední teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě očekávají meteorologové teploty kolem 20 stupňů Celsia, na horách kolem 15.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Držíte se na D10.
6: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D10 ve směru na Turnov. Na 13. kilometru pracují silničáři a vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením okolo 15 minut. Z důvodu hustého provozu se zdržíte 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná u Loděnice na 10. kilometru. A obousměrně se tvoří kolona také na Pražském okruhu mezi 23. a 18. kilometrem. Zdržení v obou směrech 10 minut. Šťastnou cestu přijezd do Pravního centra ředitelství silnic a dálnic Petrál.
3: A po zprávách už to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: Tak jsem se dozvěděl mimo jiné, že Viktorie z pomyslného trůnu, nebo Viktorii z pomyslného trůnu odsunula Eliška.
3: Mhm.
0: Jo, jako Eliška, nebo takhle?
3: Naopak, Viktorie je nejoblíbenější jméno, které se dávalo teď a odsunula Elišku. Eliška byla předtím.
0: Aha, takže Eliška byla předtím, mm-hmm. Teďkom je to Viktorie.
3: Ano.
0: A předtím byl i Jakub, nebo jak to mám rozumět?
3: Ano, Jakub zůstává stále nejoblíbenější.
0: Ne, to odsunul Robin určitě. Tak vítejte, jsem s vám.
3: Sobek,
0: přesně. No, tak zajímavé, no. A víme, kde je Lucie, kde se pohybuje v tom žebříčku, nebo nevíme, netušíme?
3: No, to je tak 13.
0: To je 13?
3: Ne, to jsem si vymyslela.
0: Vymyslela, dobře, děláš si ze mě alegraci. No, tak to zjistí.
3: No, dobře.
0: Jo, ne, třeba příští hodinu.
3: Já to zjistím a podíváme se na to za hoďku, jo?
0: Jo, přesně, a dáme si, víš, jako nějakou škatulku i třeba vlastních jmén, aby jsme věděli, kde se pohybujeme a tak. Protože když už řeší takový blbosti teda, tady ten úřad, tak...
3: To nejsou blbosti,
0: nejsou, jo.
3: No to je důležitý, jak se jmenuješ.
0: No tak jako, jak se jmenuješ, jo, ale jestli tě někdo odsune, neodsune, no nevím, no. Tak dobře, tak mrkneme ještě za hodinku na ty jména. Teď se mrkneme na Shalom, Snow Patrol, taky Shakira bude. A to znamená to nejlepší z muziky a určitě za pár minut je filmový odborník a k obědu dvě ukázky z českých filmů. A já už vidím, jak, že jsi plná jako včelka, že pracuješ a hledáš a mačkáš tam Lucie.
3: Ne, já tady vybírám nějaký jídlo, který by mi mohli dovést.
0: Tak dobrou chuť přejeme.
3: Hezké poledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak na Frekvenci 1 pár minut, po čtvrt na jednu odpoledne, váš oblíbený filmový odborník. Opět si dáme takový malý předkrm v podobě dvou pěkně povedených, krásných filmových ukázek. No a vy můžete vytáčet číslo 257-400-999 právě teď a uvidíme, jak to všechno dopadne a kdo se dovolá, jestli si vůbec ten titul toho filmového odborníka někdo z vás odnese. Tak pojďme na to, pojďme vyzkoušet třeba toho nejrychlejšího z vás. Haló, kdo tam? Hezké odpoledne?
3: Ahoj, dobrý den, tady Jirka ze Slanýho.
2: Jirko, pouštím rovnou první ukázku, která je teda legendární, ale záleží, jestli i ty jsi na tom vyrůstal, anebo ne. Poslouchej pozorně.
4: Ty to máš viděl? Co jste to zase vyhodil?
5: Ty už chlip zisadli, měl sadnu vyrat.
4: Jaké chceš, teď člověče, se to ještě ani nerozbalil. To přece nemůžete vědět, co máte zabalený v tom ubrousku.
5: To už můžu. Děti to celou dobu mažu sám.
2: No? To jsem zvědav.
3: No,
2: nic se neděje. Nic se neděje, je tam ticho, hele, je tam podezřelé ticho.
3: Ale ono je ticho úplně všude, v hlavě.
2: Ono je ticho úplně všude, no tak jako jsou to devadesátky. Já si pamatuju, jak jsme na tom frčeli ještě, tahle ta záležitost, kterou já vlastně teď tady pouštím, tak musím říct, že ji pouštím tak trochu z kazet TDK. Ano, tehdy to bylo všechno na kazet.
3: Tak to už asi vím, no, Policejní akademie.
2: No jasně. Ježišmarja, to je Maňas, já ti musím zatleskat, tady normálně mi to střílí, že to tak není, ale je to tak, Česká policejní akademie a samozřejmě Maňas a v hlavní roli Zdeněk Jezera, Marek Dobrodinský, že jo?
3: Jo.
2: To je super, jak jsi na to vlastně spolu...
3: Já jsem hledal film, ty fute, filmový odborník a ty mi tam dáš tohle, to je hrozný.
2: Tak jako...
3: To mi zavažili závisy.
2: Ano, tak tohle tě zmátlo vlastně na začátku, ale k té myšlence bylo co, že to běželo na TDKčku, viď?
3: Jo,
2: je to tak. No, tak bylo to takové malé zpestření v tom filmovém odborníkovi, to se, jako, to musíš pochopit zase, jo, Jirko?
3: Jo, to je dobrý, ta hráčka vždycky chtí takový špek od tebe, pokaždý.
2: Hele, teď to špek nebude, teď to spíš budou vajíčka.
6: Počkejte, já vám s tím pomůžu. Ten chlebíček si vemte do ruky. Tak, to musí přijít navrch, že jo? Vajíčka tam dole nemáte?
7: Ne, oni zase neměli.
6: Aha, no jo, to víte, lidi mají svý, ale já vám seženu čerstvě snešený.
7: To byste byl moc hodný, děkuju.
2: Vidíš, kam jsme se dostali od toho špeku?
3: Já ti dám kikiriki, léto s koubojem.
2: Je to tak! Jirko, takové vajíčka se špekem dohromady, to se hodí a já ti musím pustit znělku.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: Vidíš, jak jsme k tomu dospěli vlastně, sice po takové menší nápovědě, co se týká kazet TDK, ale chápu, že ty jsi spíš přemýšlel nad snímkem, nad filmem a ne nad takovou jako starou dobrou ukázkou z policejní akademie, viď?
3: Ano, byl to takový lehce nefér, ale...
2: ale no tak, no. Takový chytáček, co nefér? Chytáček, no, malej.
3: Dobře, chytáček. Tak příště, až samozřejmě, tak tam bude takový malý plus od tebe.
2: Malý plus. No, hele, ale tak jako potlesk zasloužený a titul jsem ti taky pustil. Jo, k tomu jsme se vlastně dobrali, to ti pak došlo. Takže já myslím, skvělé skóre. Budu ti hrát to nejlepší z muziky, komu to dáme?
3: Vám do rádia a tady kolegovi na stavbu, co spolupracujeme.
2: Tak jo, tak zase někdy, ať to rychle utíká, mějte se, čau.
0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo

0: Oldřich Kaiser.
1: Vemte rodiče do kina od 28. května.
0: Pět švestek.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok.

0: tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobré odpoledne, já bych opravdu poprosil a přimlouvám se za Miloše Zemana.
2: No, dobrý den, s kým hovořím?
1: Já jsem opravdu Václav, ale vlastním jménem Tomáš, takže opravdu
2: velice... Václav nebo Tomáš, teď abych z toho nebyl jelen.
1: Teď Vašek, ano, opravdu.
2: Já jsem trošku nevěřící Tomáš. Ty jsi Vašek?
1: No, my jsme spolu tu opoziční smlouvu, opravdu by to chtělo nějak oslavit, blíží se to za 2 roky pomalu. To žádná Evropská unie nebyla nic takového, žádné obstrukce. Mohli jsme si svým způsobem, že to tak říkám, dělat, co jsme chtěli, opravdu, Miloši.
2: No a proč mi to říkáš, když jsem to vymyslel já?
1: No, tak trošku jsme to vymysleli spolu, ale...
2: Ne, to jsem vymyslel já.
1: Ne, to bych ale...
2: No, proč mi to říkáš, Vašku?
1: No, bylo by to krásné oslavit, opravdu.
2: Vašku?
1: Bylo by to krásné.
2: Ty nějak divně mluvíš. Že ty jsi zase bral hormony, kikino. Já ti vždycky říkal, nepíchej si ten testosteron, zblbneč z toho.
1: No, no to má trošku vliv na ty hlasivky, ale...
2: Já myslím, že to má...
1: Hrubý národní produkt.
2: Jo, hrubý národní produkt má vliv na tvoje hlasivky, ano.
1: Ne, hrubý národní produkt to nezvýší, ale...
2: No, tak víš co, Vašku, přestaň brát ty hormony, zblbnul si... A víš co? Vracím ti tichání. Od teďka mi onikej.
1: No, opravdu, já jste byl vždycky přísný, opravdu, teda Miloši.
2: To je blbec. Ale... Tak se měj hezky, Vašičku, a vyspínkej se hezky, jo? Z té opoziční smlouvičky a horečky. Ahoj.
3: Hokejoví příznivci. Fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Jsou vysá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 169. kilometru. Plynule se jede až od křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. Z důvodu hustého provozu se zdržíte také 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná na 9. kilometru. A obousměrně se tvoří kolona také na pražském okruhu mezi 23. a 18. kilometrem, zdržení po obou směrech okolo 10 minut. Časnou cestu přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky i sféra, taky All for One na frekvenci 1. Máme 12:45 odpoledne a podíváme se spolu na parádní víkendový výlet. Co vy na to?
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: Protože myslím, že každý parádní tip se může hodit, kor teda, když nemáte ještě plány. A já vás sebou vezmu do Rožnovského skanzenu, protože to je místo, které můžeme říct, je vlastně jedno z nejnavštěvovanějších ve Zlínském kraji. Třeba jenom loni, co se mi podařilo zjistit, do něj zavítalo 286 507 lidí. No, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku přiblíží vlastně už tento víkend, konkrétně v sobotu v programu Jaro na dědině. Tradiční život na Valašsku, to znamená, co si pod tím představit, tak určitě tradiční řemesla, jarní hospodářské práce, také budete moct nahlédnout třeba do kuchyně a ochutnat jarní pokrmy. Ten program nás všechny vlastně přinese do světa plného jarních prací, vůni, chutí a taky lidové zábavy. Letos teda se představí ukázka výroby včelího klátu, hudebních nástrojů a práci hrnčíře na hrnčířském kruhu, to všechno bude k mání. Všichni návštěvníci, kteří dorazí, tak uvidí tradiční řemesla, taky postupy, které vlastně byly po generace součástí života na Valašském venkově. A budete moct ochutnat třeba šrotové pagáče, čerstvě stloukané máslo, žinčici, anebo další jarní pokrmy připravené podle tradičních receptů. Myslím, že opravdu je se na co těšit. Mimochodem, součástí toho programu bude také komentovaná prohlídka vznikajícího areálu Kolibiska a navštívit ho budete moct konkrétně od 10.30 do 11.30. Takže mezi 10:30, 11:30. Ale jak říkám, ten program bude víc jak bohatý, čili pokud to nemáte z ruky právě do Rožnova pod Radhoštěm, tamního konkrétně teda Valašského muzea, tak si to určitě dejte a vyražte.
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele motorka.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.

0: Taková pohodička na to čtvrteční prosluněné odpoledne, Sunshine Reggae a taky Laidback, 2 minuty před 13. hodinou. Co bude dál? No tak třeba Connells. 74-75. Pro všechny ročníky 74-75. Co jsi za ročník, kluci, vlastně?
1: 81.
0: Aha, tak pro tebe je tohle. To je jako bad, bad.
1: No, je to bad.
0: A mnohem více muziky budete moc užívat mezi 13. a 14. zprávy za chvilku.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
7: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
8: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
9: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, minutu po 13. má zprávy Lucie Šmídová.
1: Dobré odpoledne, společnost Temu dostala pokutu 200 milionů eur. Brankář Josef Kořenář nebyl na rozbruslení českých hokejistů. Dlouhé kolony jsou na D1 u Brna a na D5 na příjezdu do Prahy. Evropská komise dnes uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur, tedy asi 4,9 miliardy korun. A to za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Česká republika získala další spojence ve svém úsilí ochránit těžký průmysl před náklady spojenými s emisemi uhlíku. České snahy podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka podpořilo nově i Maďarsko a Itálie. Havlíček to dnes řekl před jednáním v Bruselu.
10: Skvělá zpráva je ta, že nás podpoří Itálie. V zásadě můžeme říct, že do té širší koalice můžeme dnes zahrnout i Francii a překvapivě Španělsko, protože oni sami dávají non-paper, byť jde trochu jiným směrem, ale v zásadě je to pozice, která nám částečně alespoň vyhovuje. Takže si myslím, že postupně získáváme podporovatele.
1: Podle Havlíčka se tak rýsuje koalice 10 zemí, které si uvědomují, že situace v průmyslu je velmi vážná. Policisté pátrají po několika mladících, kteří posprejovali zeď v památkově chráněném území v Letenských sadech v Praze 7. Způsobili škodu 1 000 000 korun. Skupina 4 mladých mužů v noci 6. dubna na zeď nasprejovali několik nápisů v délce téměř 15 metrů. Policie má k dispozici kamerové záznamy z místa činu i z autobusové zastávky. Brankář Josef Kořenář, který se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy, se nezúčastnil dobrovolného rozbruslení českých hokejistů před dnešním čtvrtfinálovým utkáním mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na ledě byli Dominik Pavlát, který odchytal poslední 2 zápasy, i 3. gólman Petr Kváča. Utkání začne dnes v 16 hodin 20 minut.
9: Frekvence 1.
11: Počasí.
1: Proudí k nám chladnější a suchý vzduch od severu. Odpoledne zůstane většinou slunečné. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam naměří 20, na horách pak kolem 15.
2: Frekvence 1.
9: Doprava.
1: S velkým zdržením počítejte na D1 u Brna a na D5 před Prahou.
11: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu opojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 169. kilometru. Plynule se jede až od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. Z důvodu hustého provozu se zdržíte také 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná na 9. kilometru. A obousměrně se tvoří kolona také na Pražském okruhu mezi 23. a 18. kilometrem. Zdržení v obou směrech okolo 10 minut. Časnou cestu přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: 4 minuty po 13. zprávy končí. Pokračuje to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: Tak hezké odpoledne. Tak říká, že Temu dostalo pokutu 200 milionů eur. Mm-hmm. 4,9 miliardy korun.
1: Ano.
0: Wow, to je šílená částka. Mě teď napadá, že vlastně včera, nebo kdy to bylo, nebo předevčírem, padl vlastně ten nový rekord, že jo? Objevil se nový český miliardář, který vyhrál, a tam je to myslím malinko míň, 2,9 miliardy korun, takže ten by na tu pokutu teda neměl. Ale nicméně ono dneska vyšlo zase, nebo vyšel článek, že na převzetí těch peněz má rok, bude mu nabídnut psycholog a samozřejmě také nějaké finanční poradenství a tak dále. Oni tam mají takovou zvláštní místnost vlastně v té kanceláři nebo v tom baráku, kde si pěkně s tebou sednou, podívají se na tebe, jestli jsi v pořádku. No a pak ti můžou dát ten kufřík a řešit jako nějakou psychickou pomoc a tak dále. No jo, nic.
1: A pak si půjdeš nakoupit do Temu, jo?
0: Nebo a pak si půjdeš nakoupit do Temu, ne? Proč to říkám? No tak no. Je to prostě šílený šok, že jo? Nicméně mě to zaujalo, jako člověk vždycky tak nějak trošku fantazíruje, co by potkalo jeho, kdyby náhodou to padlo a jestli by mu z toho úplně nehráblo.
1: A vlastně každý si vždycky říká, ne, mě by nehráblo. Vím, co bych s těmi penězma udělal.
0: Hele, když je to pár milionů, tak je to úplně v pohodě, ale když už se jedná o miliardy, ježišmarja, tak to je fakt jako na blázinec, no.
1: Ale kdyby... ne, přejďte ke mně, já vám poradím.
0: Jo? No tak dobře, a teď to říkáš tomu chlapíkovi, ano, který to vyhrál.
1: Ano. Jo.
0: Jo, no, ne, ke mně. Ke mně, chaloupko, ke mně, tyjo, k Ivanovi zády, k Robinovi zády. Ježišmarja, hele, nám hráblo a vlastně vůbec ten balík nemáme, jako jo, sleduješ to?
1: Proč mě do toho taháš? To by hráblo.
0: Přátelé, já chci jenom říct, že dneska vyšly ty čísla najevo, tak kdyby vás to zajímalo, jo, tak si napište, já se rád rozdělím. Ne o prachy, ale o ty čísla 42, 11, 33, 23, 5, no a dodatkové potom 12 a 10. Tohle stačilo napsat. 2 dny zpátky, tohle tam stačilo napsat. No, a měli byste to vy. A zbláznili byste se vy. Nic, pojďme hrát. The Connells, Mark Ronson, Miley Cyrus, taky kapela Krištof. Jedeme dál na frekvenci 1 a nastolit i nějaké hezké téma, určitě.
1: Jo, určitě. Krásný čtvrtek přejeme z frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

srdcem, pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: nejlepší z muziky. Tuhle písničku mám hodně rád. 74-75 The Connells, pár minut po čtvrt na dvě odpoledne tady u nás na Frekvenci 1. Já si teda dokážu představit si na to takzvaně střihnout nějaký hezký taneček. A to mě napadá, jak to vůbec máte s tancem vy, jestli teda patříte mezi tanečníky, nebo spíše mezi dřeva. I na to jsem se ptala, tady jsou vaše odpovědi.
1: Tak to je dobrá otázka, já jsem 6 let závodně tancovala, takže já jsem určitě tanečnice, ale už poměrně v důchodu, no, je mi 44, takže jako už to není tak, co to bývalo, no, hlavně ty kolena.
2: Tanečník určitě nejsem, no, do tanečních jsem chodil a něco jsem, nějaký jedno přetančení jsem dělal a to bylo všechno.
3: No, tak jak tomu určitě vlohy nemám, i když vidím, že to třeba manželku mrzí. Prostě nebaví mě to a spíše to bude mít taková nutnost.
4: Já ráda tančím, no a my tančíme celá rodina. Mám vlohy pro tanec, umím to, já se můžu říct, že to umím.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Who's Bad Michael Jackson. Jakoby opravdu Michael věděl, že řešíme téma tanec, protože s ním se na tanečním parketu srovnávat, to by mohl opravdu jenom blázen. I když je pravda, že se najde dost těch, kteří ho dodnes zdatně imitují. Nicméně on byl opravdu pan tanečník a vy mi tady píšete na 736-300-444, že velmi rádi vzpomínáte na své první tanečení a já bych chtěl poděkovat za tyhle ty zprávy, protože jsem si sám vzpomněl vlastně na to, jaké to bylo pro mne období a bylo to fakt vlastně zajímavé vzít si na sebe ten oblek, přitisknout k sobě tu partnerku, i když je pravda, že člověk tehdy vlastně v té pubertě vůbec netušil, nevěděl, která dívka naději vlastně v těch tanečních zůstane, nebo kterou dívku dostane a se kterou to všechno bude absolvovat a procházet. Nevím, jak to bylo u vás, ale klidně mi napište, jak vzpomínáte na taneční vy na 736-300-444. Pojďme na dopravu.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Jsou vysoko na převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 169. kilometru. Plynule se jede až od křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. Z důvodu hustého provozu se zdržíte také 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná na 9. kilometru. A obousměrně se tvoří kolona také na pražském okruhu mezi 23. a 18. kilometrem, zdržení v obou směrech okolo 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Frekvenci 1, ve 3:15 odpoledne. Tak koupaliště v Libereckém kraji zahajují letní sezónu. A kdybyste to čistě náhodou nezaznamenali, tak už opravdu zítra odpoledne se otevře městské koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou a den poté, to znamená v sobotu, se přidají také koupaliště Maškova zahrada v Turnově na Semilsku a Dubice v České Lípě. A aby toho nebylo málo, tak v pondělí 1. června otevřou také městské koupaliště i v Chrastavě na Liberecku, v Novém Boru, tak tam teda tu sezónu zahájí až 15. června, ale je pravda, že o víkendech chtějí do té doby nabídnout alespoň omezený provoz. Co se týká cen, tak ty ceny se většinou nemění, což je dobrá zpráva. No, co se ale mění, bohužel poměrně často je počasí. Co si budem? Tak doufám, že do té doby nezačne sněžit. Já vím, malinko přeháním, ale hřmít a pršet by sakra zase mělo. No, jak říkám, pokud se nám nepokazí to počasí, což by teda asi podle předpovědi mělo, tak můžete určitě vyrazit. Kam vyrazíme? My za chviličku směr zámek Uherčice, bude tady tip pro vás.

Fondy Evropské unie pomáhají. Vracejí život historickým památkám. Zámek Uherčice nedaleko Znojma, který je jedním z nejrozsáhlejších zámeckých areálů v České republice, prošel velkou obnovou. Ještě nedávno byly některé jeho části v havarijním stavebně technickém stavu. Dnes se areál vrací do své historické podoby. Rekonstruováno bylo celé severní křídlo zámku, kde vznikl nový prohlídkový okruh. Obnoveno bylo také arkádové nádvoří, sala terena s vyhlídkou i architektura v zámeckém parku. Vzniklo návštěvnické zázemí a v bývalých konírnách nová vstupní expozice. Chcete vidět, jak se zámku navrací jeho původní lesk a majestát? Máme pro vás tip na výlet. Frekvence 1 vás zve v sobotu 13. června na den otevřených dveří na zámku Uherčice. Čeká vás volný vstup do severního křídla zámku, historický šerm, dobové tance a bohatý program pro děti i dospělé. V rámci individuálních prohlídek si budete moci zdarma prohlédnout severní křídlo zámku s velkolepým banketním sálem a bohatě vybavenými zámeckými komnatami. Za zvýhodněné vstupné bude možné využít také komentované prohlídky celého zámeckého okruhu, a to včetně barokního apartmánu. Skupina historického tance Rosetta předvede v dobových kostýmech renesanční tance, které vás přenesou na šlechtický dvůr, a o napětí a akční podívanou se postará skupina historického šermu Lucius s ukázkami soubojů a šermířského umění. Projekt byl spolufinancován Evropskou

0: nádherná píseň. Já mám vždycky radost, když hraju vlastně tuhle tu novinku od kapely Team, kterou zpívá samozřejmě Palo Habera, protože to vystihuje to, jak to vypadá u nás doma, vždycky, když se něco podělá. A za to všetko láska můžeš ty.
1: No. A ty jsi ta láska?
0: Ne.
1: Jo, ty jsi ještě co nadává.
2: Ne, ty víš, na koho to svést a opíráš se o Pala Haberu. Jako.
0: Je to tak.
1: Tak u nás doma to svádíme na psa, že
0: jo? Jo.
1: Neuvažuju.
2: V kuchyni je bordel. Za to může pes.
0: Přesně. Já od té doby, co vlastně Palo udělal tuhle novinku, tak nemusím nic vysvětlovat, nic říkat, vždycky to jenom pustím.
1: Jo.
0: A je to jasný. Je
2: a
0: to
2: máš
0: jasný.
2: To jako vyzvánění na telefonu, když je. Tvoje drahá volá.
0: Já telefon ani nezvedám.
1: Tak zdravíme přítelkyni.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Je pro nás Lucka Šmídová. Lucko, hezké odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Inspektoři zadrželi stovky kilo masa na tržnici v Brně. Vysoký krevní tlak ohrožuje každou třetí ženu. Je zavřený tunel Panenská na D8. Policisté i záchranáři vyráželi večer do soukromého pečovatelského domu na Kladensku. Bez péče se tam mělo ocitnout více než 20 klientů.
10: Po příjezdu na místo zjistili, že uvnitř penzionu U stromu v obci Lhota na Kladensku, který inzeruje poskytování domácí zdravotní péče a sociální a pečovatelskou službu, nikdo z personálu není, včetně majitelů. Na místě proto zůstal do rána zdravotnický dozor. Dnes začalo hledání nových míst, kam seniory převést. Pomáhal s tím také Červený kříž. Na místě jsou podle novinky.cz i zástupci odboru sociálních věcí krajského úřadu ve spolupráci se sociálním odborem magistrátu města Kladna. Více informací policie přizdělí. Až později. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
9: Vysoký krevní tlak zůstává nejčastější diagnózou v ordinacích českých lékařů. V Česku trpí hypertenzí přibližně 2,5 milionu lidí, přičemž léčbu podstupuje jen část z nich. Neléčený vysoký krevní tlak nebolí, ale jeho následky jsou fatální. Apel cílí především na generaci mezi 40. a 50. rokem života. Pozor si mají dát ženy v období menopauzy. Mohou za to hormonální změny. Lékaři apelují, aby lidé chodili na preventivní prohlídky. Inspektoři našli v tržnici v Brně přes 200 kilo nevyhovujících potravin. Ve špatných hygienických podmínkách skladovali maso a výrobky z něj. Potraviny byly v nedostatečně chlazených nádobách a porušených obalech. Za porušení zákona o potravinách hrozí provozovatelům obchodu pokuta až 50 milionů korun. Školáci ze základky ve Svitavách budou muset jíst ve třídách. K učení tak budou nakonec roku nosit i vlastní příbory.
11: Netradiční závěr výuky před prázdninami obstaral havarijní stav téměř 50-leté střechy školní jídelny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Oprava původně plánovaná až na prázdniny, tak musí odstartovat už v červnu. Vedení školy muselo narychlo vymyslet plán, jak nabídnout dětem teplé obědy v provizorních podmínkách. Jíst se proto bude ve výtvarné učebně, a to z jednorázových plastových talířů. Plastové příbory škola zavrhla. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
9: Česká fotbalová reprezentace se v Praze sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Všech 29 hráčů v nominaci je zdravotně v pořádku.
8: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Dneska se nám lehce ochladilo, máme ale většinou slunečno, má tak vydržet celé odpoledne. Teploty vystoupají maximálně na 21 až 25 stupňů, chladněji je na severu a severovýchodě, tam měří kolem 20, na horách kolem 15 stupňů.
3: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A problémy hlásí z D8.
12: Tunel Panenská na D8 je kvůli porouchanému vozidlu stojícímu v tunelu uzavřen ve směru na Německo. Naposledy sjedete exitem Knínice na 80. kilometru. Nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi 173. a 196. kilometrem. Zdržení se pohybuje okolo půl hodiny. V koloně se navíc vyšetřuje dopravní nehoda na kilometru 194. Nabouraná auta ale blokují krajnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: A po zprávách už jsou tady Jani Knížková a Vojta Efler. A my vás zdravíme pár minut po 14. hodině, takže bychom si všichni měli hromadně...
2: Poblahopřát.
9: Ne, změřit tlak. My jsme ta skupina.
2: Hele, já...
9: Co by si měla začít měřit tlak pravidelně?
2: Já mám za sebou několik měření poslední dobou.
9: A?
2: Takhle, my tlakoměr doma máme, zejména kvůli mé manželce. Od té doby, co žije se mnou, tak jí to trošku kolísá. A já teda...
9: Zrovna ty, tyjo, to nemůže tý tlak kolísat z tebe.
2: Ne, to je...
9: Já bych řekla spíš naopak.
2: To je jenom taková, jako štůlec. Ona s tím má jako dlouhodobě problémy.
9: Jo,
2: takže jako si pravidelně kontroluje tlak. A já vždycky, když si měří tlak...
9: Tak seš taky.
2: Tak a jdu kolem, tak se ozve, pojď si ho změřit taky.
9: No, jasně.
2: Asi, aby se uklidnila, že je v pořádku. A já mám jako tlak ukázkový, ale od malička. Jo,
9: jo.
2: To jako musím zaklepat. Ale mám za sebou třeba i měření glukózy v krvi. To zase dělá tchán, kdykoliv tam přijedem. Mám nový jehly, nastavte prsty.
9: To je výborný. No. Já ale myslím, že tlakoměr by měl být jako součástí domácí výbavy. Jako máš teploměr, tak by měl být tlakoměr.
2: Já si myslím, že teďko jako v parných letních dnech je to víc než užitečná záležitost.
9: A pak bys měl mít ještě alkoholměr.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je čtvrtek 28.
1: Vilém má svátek.
0: Vilém peče housky, gratulujeme.
1: No, Vilém Chaloupka je děťátko mý kamarádky.
0: Aha, a to je jako neobvyklý jméno,
1: no,
0: Vilém.
1: Ona takhle schválně přemýšlela. Oni když mu vymýšleli jméno k příjmení Chaloupka, tím to je zdravím, oni jsou teda někde v zahraničí, tak chtěli, aby to bylo takový umělecký, víš? Jakože...
0: Vilém umělecký.
1: No, ale Vilém Chaloupka zní skvěle.
0: Jo,
1: takhle.
0: Jo, to je ono.
1: To zní prostě parádně.
0: Já nevím, proč.
1: Jako mohl to být třeba Willibald, žebo, nebo mohl to být třeba Hubert.
0: No, Willibald první velkolepý byl náš první kocour, jo, jako to prostě, to zní, chápu, ale Vilém Chaloupka, nevím, proč by mě to evokuje, jako kdyby to byl výtvarník.
1: No jasně.
0: Animátor, autor třeba Večerníčku.
1: Rodiče jsou totiž výtvarníci.
0: Aha.
1: A počkej, Chaloupka už jen byl, ne? To je nějaký večerníčkovej.
0: To byl Jiří Chaloupa, ten zase moderoval.
1: Ten měl ty medvědy, ne? Ten, co měl ty medvědy, to byl Chaloupka, ne?
0: Jo.
1: Nebo jak se jmenoval?
0: No, ale to byl...
1: Brum.
0: Jo, to byl...
1: Co pak se zdá medvědům?
0: To byl... A to byl dokumentarista spíš, než jako...
1: A byl to Chaloupka, ne?
0: Myslím, že jo. Ale jako vidím takový ty animovaný postavičky z těch Večerníčků a vidím to jméno v těch titulkách.
1: Ale mě by docela zajímalo, a možná to taky máte, a možná jste taky přemýšleli, když jste dávali dítě svýmu, když jste dávali jméno svýmu dítě.
0: Dítě svému jménu.
1: Přesně. Já si prostě ke svýmu jménu potřebuji poradit dítě. Když jste dávali mému svýmu dítěti, jestli jste nad tím přemýšleli, jestli to má být trošku umělecký, nebo jestli to má být trošku praštěný. Mě třeba kolega Míra Michálek vyprávěl, že se měl jmenovat Michal, ale rodičům jakože strašně moc chtěli Michala a pak jim jako došlo.
0: Michal Michálek.
1: Že Michal Michálek by bylo blbý, ale mně to přijde docela dobrý.
0: Ale znám jednoho Michala Michálka.
1: Michal Michálek.
0: A taky dělá jako v umělecký branži.
1: No a dokonce existuje, chodí po světě a teď vůbec nevím, jak se jmenuje, ale teď já si to nemůžu vzpomenout, ale prostě jmenuje se třeba Igor.
0: Igor, no takových je, no.
1: Nebo Petr.
0: Ano, anebo Petr Pavel.
1: A to
0: zavání úřadem.
1: Tak nám schválně napište, tyjo, to by nás zajímalo, jestli jste takhle uvažovali. Třeba když ti dávali jméno Vojta.
0: Vojtěch. A to jsem se původně měl jmenovat Dominik. A nebo kdybych byl holka, tak Dominika.
1: Tak ještě jsi Vojta.

0: Lucka Bílá, Trouba, 14 hodin 18 minut k tomu. Já jsem tady četla na Novinkách článek, myslím, že jste se o tom tady s kolegama bavili v newsroomu, ohledně zmizení želvy, jak ta želva se ztratila, utekla, oni ji našli po 8 měsících a vtipný bylo.
1: Byla na konci zahrady,
0: ne? A to tak bylo. Nepřijde, ty jsi to nečet.
1: Ne, nečet.
0: Mě to přišlo
1: nečet,
0: strašně nečet, vtipný. Nečet. Uprchlá želva se po 8 měsících našla 300 metrů daleko. Tak to je dobrý, ne?
1: A byla uštvaná jak chůň, předpokládám.
0: Mně to připomíná ten for, jak...
1: Ten ošetřovatel zoo.
0: Nevím, co máš.
1: Jak mu utekly želvy.
0: Ne.
1: Tak... Oni se ho ptali, jak se mu to stalo. A on říká, já jsem je šel krmit a najednou frnk a byli v čudu.
0: Dobrý for.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
3: Když jste viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
2: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každé

0: Genesis na frekvenci 14.30.
1: No trošku napřed, no. 14.30 rovná se zprávy, rovná se Lucka Šmídová.
2: Dobré odpoledne. Za loňský požár střechy střední školy ve Zlíně může podle policie svářeč, který opravoval a nedodržel předpisy. Hrozí mu až 8 let vězení. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět přeložku silnice 1/16 u Mladé Boleslavy. Úsek dlouhý přes 8 kilometrů povede od mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos na dálnici D10. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude opětovně zvolený prezident Agrární komory Jan Doležal. Jakub Meinlich se zeptá, proč je podle něj zemědělství v krizi a potřebuje zásah státu. A ptát se budete moci i vy na telefonním čísle 257 400 999.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehoda komplikuje provoz na D5 a problémy čekejte také na D8.
4: Tunel Panenská na D8 je kvůli porouchanému vozidlu stojícímu v tunelu uzavřen ve směru na Německo. Naposledy si jedete exitem Knínice na 80. kilometru. Nehoda dvou osobních aut do svodidel se řeší také na Pražském okruhu na 17. kilometru směrem na Ruzyni. Počítejte s 10 minutami navíc. Nehoda se řeší na 16. kilometru Pražského okruhu také směrem na Modlatice. Tady už je zdržení větší a pohybuje se okolo 1 hodiny. Přibrzdíte se na úrovni plzeňské dálnice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: No a nás čeká kromě skvělé hudby příběh.
0: Je to příběh takový ze života, takový neuvěřitelný příběh. Představte si, že třeba, jako já si občas říkám, když někoho zavřou do vězení, vemte si třeba na 15 let a on se po 15 letech vrátí do tohohle světa, kde je vlastně všechno jinak, že? Technologie pokročila, lidi jsou jinak nastavený.
1: A teďko, víš co, 15 let je ještě krátká doba, teď nedávno přece proběhlo éterem, že v Americe zjistili, že otevřeli asi po 40 letech případ a zjistili, že člověk, který za to už 40 let seděl, je nevinnej. A po 40 letech ho pustili ven a těch 40 let, když si to vezmete zpátky, jako 80. leta minulého století.
0: Úplně jiný svět.
1: Ten člověk musel vylíst a říkat, tak co, Rusové nebo my? Je ještě studená válka, že jo?
0: No.
1: Jo, ona už je zase.
0: No, drsný, jako no, drsný. No. No, tak jako nebude to vyloženě o vězení, ale trošku ten příběh bude pracovat s časem.
1: No, tak se na to těšíme už za malou chvíli. We were staring down disaster.

0: Dermot Kennedy, 7 minut po půl třetí.
1: Před námi je pravda nebo blábol, to znamená příběh, který je buď smyšlený, anebo pravdivý, a dneska to bude o čase.
0: No, ten čas tam hraje hlavní roli. Je to totiž o člověku, který bohužel prostě byl účastníkem vážné železniční nehody. Mm-hmm. Následkem toho upadl do komatu. V tom komatu byl 19 let.
1: Aj.
0: Jako vlastně neuvěřitelný na tom všem je, že on se po 19 letech probral. Sice měl nějaký zdravotní problémy, ale prostě probral se a vnímal tu realitu, která byla. Jako tu že odlišnou realitu. Protože to, co se stalo před 19 lety a tam je ten rozdíl 19 let a to skutečně se probral prostě do situace, kdy, že jo, mobilní telefony, internet, plný obchody, jídla, on na to nebyl vůbec zvyklý, že jo, jeho děti byly dospělí, měly už vlastní rodiny. Po těch 19 letech se prostě probral do téhle reality.
1: Já nevím, jako jestli je to pro běžného člověka, který naštěstí nemá takový zážitek, jako představitelný.
0: No, já vůbec si to nedokážu představit.
1: Jako představ, když si představím 19 let, když bych si představil v 27 letech, no. To si jako vzpomínám, jako, jak to vypadalo. A vlastně bych těch 19 let vynechal a probral se teď. Já bych byl vlastně jako v hrozném šoku.
0: No, asi jako on byl v hrozném šoku.
1: Já bych byl vlastně ženatý, ani bych o tom nevěděl. No.
0: Nebo k tobě by chodili prostě cizí lidi, no. Cizí děti a tvrdili by ti, že jsi jejich dědeček a ty bys to vlastně vůbec nevěděl.
1: 46 dědeček, jo.
0: Ne, to ne, mluvím o něm, jakože prostě víš, jako se stane takováhle věc, ty se prostě po 19 letech probereš a jako ta situace, ten svět je úplně jinde a jinak. Já jsem to připodobňovala před chviličkou s tím vězením, že ty lidi taky vyjdou z toho vězení. Tam je to samozřejmě trošku jinak, protože k tobě se ty informace dostávají.
1: No, za dobrý chování máte televizi, takže se občas podíváte i na zprávy.
0: No. Občas si zavoláš domů a tak. No, neuvěřitelný, opravdu 19 let a co je na tom úplně nejvíc neuvěřitelný, je právě to, že se probral a mohl dál fungovat. Normálně dál fungoval, po 19 letech komatu, prostě nemůžu říct, že plnohodnotně.
1: Nějaký
0: prostě
1: rehabilitace tam asi
0: byly. Magnetický rezonance a teda ty. No, a
1: já si myslím, že se to klidně mohlo stát.
0: Jo?
1: No.
0: 2007 rok. Polsko, jmenuje se Jan Grzebský.
1: A fakt jako se probral se v roce 2007?
0: Ne. Tahle zpráva obletěla. Počkej, jak to teda bylo? Příběh No, v roce 2007 to obletělo svět. Tak
1: takže se probral po 19 letech.
0: Tak to se asi probral. V roce 2007 se probral.
1: No, takže víme, že těch 19 let zpátky, no to pro něj to musel být jako ultrašok. Teda.
0: No, nejvíc ho překvapilo, že prý na pultech obchodů bylo dostatek zboží, což chápu.
1: No jasně, no.
0: Tak se žádný fronty na banáně.

0: Anaka, Noc na zemi na frekvenci 1. Pojďme si povídat o hudbě, respektive pojďme si nechat vyprávět o hudbě.
1: Honza Dědek dostane slovo. 7 faktů Honzy Dědka, takže informace o muzice, kterou on má rád a o které mnoho ví a o co půjde tentokrát.
0: Dneska půjde o francouzskou pop music, o píseň, která měla být původně techno, ale nakonec to dopadlo, jak uslyšíte, Milan Farmer a Dedsy Chanty.
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Psal se rok 1991, studenti ve Francii protestovali proti podmínkám studia a v Perském zálivu zuřila válka. A přesně o tom vypráví Milan Farmer v písni Désenchanté, jejíž název v překladu znamená rozčarovaná nebo zklamaná.
2: Za prvé,
4: tahle dáma vždycky uměla šokovat. Zpívala o lásce mladé dívky k její ženské ošetřovatelce, o muži posedlém zadkem své milenky, o bohu odmítajícím poslat Ježíše na zem, či o lásce v době AIDS. A v roce 1991 přišla s kontroverzním textem, v němž se na tehdejší svět dívala velmi pesimisticky.
3: Za druhé,
4: slova té písničky byla inspirována knihou Na vrcholcích zoufalství od jistého rumunského filozofa.
2: Za třetí,
4: původně měl být její text zasazený do hudby ovlivněné technem, které bylo začátkem 90. let velmi populární, ale nakonec producenty vsadila víc na taneční rytmus a funky basu.
3: Za čtvrté,
4: single vyšel v březnu 1991 a ve Francii se 9 týdnů držel na špici tamní hitparády, což z něj udělalo nejúspěšnější píseň Milan Farmer v celé její kariéře.
2: Za páté,
4: přispěl k tomu i videoklip, který se natáčel 5 únorových dní roku 1991 v Budapešti. K zobrazení násilných scén v místě připomínajícím koncentrační tábor bylo potřeba na 120 dětí a řady slavných maďarských herců. Výsledný klip měl přes 10 minut a vyšel na více než 240 tisíc eur.
3: Za šesté,
4: píseň se do hitparád následně ještě několikrát vrátila, což z ní činí historicky jednu z nejprodávanějších francouzských nahrávek všech dob. Nahrála ji mimo jiné i Belgičanka Kate Ryan.
2: A konečně za sedmé.
4: A i když Milan Farmer tenhle svůj úspěch ve světě už nikdy nepřekonala, ve Francii je dodnes jednou z největších hvězd, která nikdy nepřestala šokovat. V jednom svém klipu třeba předvedla dnes už legendární striptease. Tady je na frekvenci 1 v hitu z roku 1991 Désenchanté.

0: Dizšonty. 14.50, pojďme se spojit s naším kolegou Tomášem Fílou, je totiž v terénu.
1: Ano, já myslím, že slovní spojení slyšíme se je dneska víc než platné. Tomáši, ahoj.
0: Nazdar, Tomé.
2: Krásné, dobré odpoledne vám přeji, ahoj.
1: My jenom řekneme, že Tomáš Fíla opět pokračuje dneska v objevování Česka všemi smysly za volantem nové Suzuki Evitara.
0: Tak, jak už bylo naznačeno, tentokrát půjde o sluch a my víme, že se pohybuješ a pohyboval jsi se v křivokládských lesích a na hradě Křivoklád.
1: Je to tak?
2: Je to přesně tak. Hele, začnu tedy cestou novým vozem Suzuki Evitara. Musím říct, že je to elektromobil, je to naprosto tichý auto. Já, když jsem projížděl vlastně tamní krajinou, tak jsem zpomalil na nějakou 50-60, nikde daleko, široko, daleko nikdo. Stáhnul jsem okýnka a fakt jsem jel a poslouchal jsem zpěv ptáků. To se ve klasickém spalováku jako nestane, takže musím říct, to auto je hbitý, je velmi energický, je pohodlný, jako jezdí se s tím naprosto fantasticky. A teď prostě pojďme tedy na Křivoklád. Já vždycky, když přijedu právě pod tenhle hrad, tak si zajdu na Egonovu vyhlídku, protože od ní je krásně vidět celý panoramata hradu, ale i s tou vesnicí, která je vlastně pod hradem, a odsud se dělají nejkrásnější ucelené fotky. No a na samotný hrad už je to potom asi 400 metrů. Hrad klasicky na věž, na cimbuří, dva prohlídkové okruhy, které můžeme teď jakoby vidět. Je to zážitek rozhodně na 2-3 hodinky, který tady můžeme strávit, můžeme se tady občerstvit. No a pak mě zase čekala ta cesta zpátky novým vozem Suzuki Evitara. Opravdu musím říct, skvělý sound systém v tom autě, takže cestou zpátky na dálnici jsem si pustil muziku a ani díky vlastně absenci toho spalovacího motoru si člověk tu hudbu vychutnává naprosto úžasně. Takže za mě i dneska to klaplo všechno na jedničku.
0: No tak doufáme, že jsi spustil nás.
2: No tak ježišmarja, teď vás musím poslouchat, teď vím, že mi budete volat.
0: Ne, takhle to říkat nemáš.
1: Ne, ty to nemáš říkat, ty máš říkat, i kdybyste mi nevolali, mám naladěné vás.
0: Tak jo, Tome, děkujeme.
1: Krásně se to poslouchalo, Tome, ahoj.
0: Těšíme se zítra, ahoj.
2: Hezké odpoledne, ahoj.
1: No a my dodáme, že toto auto určitě stojí za vyzkoušení. Rezervujte si testovací jízdu autorizovaných prodejců Suzuki.
0: Ty první kusy právě teď přijíždějí do České republiky. Mrkněte na to na stránky www.suzuki.cz.

0: Ava Max na frekvenci 1 krátce před 15. hodinou.
1: Selena Gomez po 15.
0: Taky budou BSP.
1: A nebo třeba Ed Sheeran.
0: A Lucka připravena se zprávami.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Marina Šimanová, která se zabývá tématem digitálního detoxu u našich dětí. Co si budem povídat, tráví u mobilů víc a víc času.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
7: Pěkné odpoledne, o víkendu bude vydatně pršet. Juchelka i Jurečka se omluvili za potíže systému jednotného hlášení. Několik nehod komplikuje provoz na Pražském okruhu. O víkendu zaleje Česko vydatnější déšť. Po dnešním krátkém ochlazení se vrátí teplé počasí a teploty budou stoupat opět nad 25 stupňů. Slunečné dny ale v sobotu a v neděli naruší právě přehánky a místy také bouřky s deštěm. Více oblačnosti pak bude i v následujícím týdnu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se dnes ve sněmovně omluvil za potíže při spuštění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Reagoval tak na kritiku o špatném stavu systému.
8: Ty porodní bolesti, které znovu říkám, že jsme zdědili po té minulé vládě, pořád dáváme dohromady na denní bázi, ale je to normální. Stalo by se to kterémukoliv, kdo by vládl, protože u takovýchto velkých systémů to prostě takto je.
7: Po něm vystoupil jeho předchůdce, bývalý ministr Marian Jurečka, za kterého systém začal vznikat a který uznal, že takové projekty porodní bolesti mají.
9: Mám spolu zodpovědnost za ten projekt. A když ti lidi volají, tak ať mě píší, protože prostě mě to není jedno. Já s těmi lidmi komunikuji, ale prostě pojďme jako politici se soustředit na to, jak to správně vyladit, protože všichni, kdokoliv v budoucnu budeme u té vlády, budeme ta data potřebovat.
7: Jednotné měsíční hlášení nahradilo od dubna 20 formulářů pro různé úřady. Firmy si ale stěžovaly, že je nutné zadávat i údaje, které stát má nebo které nechtějí zaměstnanci poskytovat. Zítra se koná celostátní noc kostelů. Nabízí možnost ve večerních hodinách navštívit nejen kostely, ale také věže, kláštery nebo krypty. A to i místa, která jsou během roku nepřístupná. Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech. Například určení, zda míč skončil v autu. Pomohou zrychlit tempo utkání a omezí spory o to, který tým bude rozehrávat.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Zítřejší teploty 21 až 26, v Čechách místy až 28, na Šumavě kolem 21 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
7: Po nehodách jsou kolony na Pražském okruhu.
10: Nehoda dvou osobních aut do svodidel se řeší na Pražském okruhu na 17. kilometru směrem na Ruzyni. Počítejte s 10 minutami navíc. Nehoda se řeší také na 16. kilometru Pražského okruhu směrem na Modlatice. Tady už je zdržení větší, více než jednu hodinu. Přibrzdíte se na úrovni Karlovarské D6. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Po zprávách pokračuje odpoledne na frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: 3:15, hezké odpoledne vám přeju. Jedna aktualita z Rakouska. Policie v Rakousku hledá majitelky 170 párů ukradené obuvi. Takže milé dámy.
1: Jako jedna jenom?
0: Ne, majitelky.
1: Jo, majitelky. No.
0: Jistý 56-letý muž, kousek od Vídně, totiž kradl ženám boty. Normálně chodil od baráku k baráku a když byly venku boty, tak je ukrad.
1: No, a pamatujete doby, kdy se prostě třeba v paneláku nechávali boty ještě před dveřma?
0: No jasně.
1: Když si vešel do bytu?
0: Jasně.
1: A nestalo se, že by si je někdo vzal, že jo?
0: No, protože je to nehygienický.
1: Třeba jeden známý si nechal takhle boty, když přišel do Havlíčkové Brodě do bazénu,
0: no.
1: Tak si ty boty tam nechal takhle pod tou lavičkou a odcházel bos, že jo? Si prostě někdo vzal ty boty.
11: Ježiš, no, já si u nás pamatuju v paneláku, že právě se tam mohly nechávat jenom takový ty boty, co se s nima vyběhla se psem nebo popelnice. Jo, ale ve chvíli, kdy jsi tam nechala hezký, tak tam do večera nebyly.
1: Fakt, jo.
11: No.
0: Domovnice uklidila, aby nehyzdili chodbu.
1: A jak se krade, i boty se prostě kradou.
0: No, je to prostě šet, že ukradnete boty, protože se vám líbí a pak vám jsou malí. Co je to za krádež?
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: To je Selena Gomez a Marshmallow na Frekvenci 1, jdeme proplácet účtenku.
1: Zavoláme Lucii.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: A já doufám, že se Lucii dovoláme, protože ta dnešní účtenka je ovoněná levandulí. To je třeba vůně, kterou já úplně zbožňuju.
0: Fakt, moje teta má na to alergii.
1: Fakt,
0: ale takovou, že prý jako to je prostě konečná téměř.
1: Jo. To je zvláštní.
0: To je zvláštní, veď, protože tak krásně voní. To je dobrý na moly.
1: No jasně. A samozřejmě a odlákává to...
0: Hovada.
1: Odlákává to hovada a prej je to proti klíšťatům dobrý. Levandule, že ji nemají rádi. No.
0: Jo. Ale a musíš to jíst nebo se tím matlat?
1: Ne, ono stačí, když ji budeš mít třeba zasazenou na zahradě a v okruhu té levandule nenarazíš na klíšti.
0: Jo, to by mě zajímalo, jestli taky.
1: Když oni jsou odolní dneska, ty potvory.
0: Prostě
1: zatím podle mě mají deodoranty z levandule, jako už dneska.
0: Lucko, ale vemte nám to.
1: Lucko.
0: Protože my vám chceme vrátit peníze. A když vám chce někdo vrátit peníze...
1: Tak byste měla vzít telefon.
0: Právě.
1: No.
3: Volaná linka je obsazená.
0: Oh, tak to není dobrý. Ale protože je dneska 28. května, uděláme jednu věc. A to zkusím vytočit ještě jednou. Protože si říkám, jestli nebyla chyba trošku na naší straně. Tak. Ale protože...
1: Jsi volala Fílovi znovu, ne?
0: Dobrý den, Lucie. Které rádio platí za vás? Slyšíme se?
4: Ano, teď už ano.
0: Tak které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jasně. Dneska je to napínavý.
0: Vy jste někde za volantem, abyste nám vypadla určitě, že jo? Že jste,
4: vám, ano, jedu z práce.
0: No, tak.
1: Tak velmi rychle, levandulová účtenka.
0: Co jste pořizovala?
4: Ano. Dárečky pro paní učitelky.
1: No a to jsem právě tady chtěl říct, že každá ta položka má nějakou učitelku zapsanou, že třeba tady jsou levandulové sušenky, dárek pro učitele. Levandulová limonáda, učitelská. Tam bude vodka v tom.
4: No, oni to mají takhle označený, protože mají pro učitele, pro maminky.
0: Jasně,
4: Tak abyste věděli.
1: Pak je tady levandulové voné srdíčko nejen pro paní učitelky, vzor nejmilejší učitel.
0: Yeah.
1: To je krásné.
0: Tak snad nebude mít učitelka alergii na levanduly. Tak a kolik vám budem proplácet?
4: Ježišmarja, tak to já teď ale nevidím.
1: Já vám to řeknu, je to 501 koruna.
0: Frekvence 1 vrátí. Mějte se moc krásně, gratulujem, ať se dárek líbí.
4: Děkuju
0: a dobře dojďte.
1: Naslyšenou.
4: Díky moc, naslyšenou.

0: Eiffel 65 a Blue, debadí, debadaj a tak dále. Všichni to známe na frekvenci 1.
1: Takový pěkný text.
0: Ano,
1: se dobře pamatuje.
0: Tato část písně není textově náročná.
1: To bych si zapamatovala.
0: Zde myslel textař na to, aby si zpěvák odpočinul.
1: Přesně. Tak přátelé, budeme trošku navazovat, nebo navážeme na telefonát, který předcházel tomuto vstupu. Volali jsme totiž v naší rubrice Platí za vás, frekvence 1, Lucce, která... Ono to s tím vlastně nesouvisí. Počkej, ne. Já jsem úplně špatně to začala.
0: Tak jinak. Já to zkusím shrnout.
1: Schus to.
0: Zkusím to shrnout formou snadno přístupnou, jo? Propláceli jsme levandulové dárky.
1: A já jsem to komentovala slovy.
0: Že tvoje teta má alergii na levandule, ale to je měř jako fatální alergii.
1: A Vojta se tak zadivil,
0: ano,
1: že jsme si říkali, to není jen tak.
0: Protože jako kdo má alergii na levanduly, kromě tvojí tety?
1: Jenom moje teta Katka.
0: Možná někdo v Americe, v Texasu, ještě mě napadá, jo.
1: Ale že, zajímavý, no.
0: No jako... že to je taková jako neobvyklá alergie.
1: Ale oni jsou strašně zvláštní alergie. Třeba naše kolegyně, nevím, jestli jsem ti to říkala, možná už jsem to říkala, naše kolegyně Lubka Ponížolová má alergii na pivo. To jsme už tady vlastně řešili.
0: No, ale ona má furt je to divný, když už jsme to řešili.
1: No, ale prostě takovou alergii, že nejenom, že je jako dovnitř, ale i vně. Jako ona nemůže být potřísněná pivem, jinak se prostě osype.
0: Což o to pivo, ale jsou lidi, kteří jsou alergický na vodu.
1: Cože?
0: Ano, existuje takzvaná akvagenní kopřivka. Že když se jde někdo vykoupat prostě do rybníka, tak se osype.
1: Tak to slyším prvně.
0: No, je to tak. To je těch alergií zvláštní.
1: To se musí koupat jenom v pivě.
0: No, pak je tady chladová kopřivka třeba, že jo? Že když je zima, tak se člověk osype.
1: A to já, to znám, to jeden známý má, že když mu zima, tak se mě osype.
0: A pozor, a to je pádný argument tahle alergie, alergie na cvičení.
1: A co se
0: si prosím pěkně nevymýšlím, to není žádný humoristický.
1: A jak se to projevuje?
0: Zvýšená fyzická aktivita může u některých jedinců vyvolat alergickou reakci, která může vyústit až v anafylaktický šok.
1: Mm-hmm.
0: Kombinuje se to s konzumací určitých potravin před cvičením.
1: Jasně, jasně. Jo. Takže když si dáš meloun.
0: Když si dáte třeba, já nevím, pivo a párek před cvičením.
1: Tak projevy jsou
0: tak
1: jasné.
0: Tak se vám udělá blbě.
1: Tak pojďme si povídat o různých netradičních alergiích. Na co nezvyklého jste alergičtí?
0: Pojďte nám napsat, pojďte se nám svěřit, uděláme diagnózu, nějak to vyléčíme.
1: Jo, pošleme vitamín H.
0: Nějaké antihistaminikum.
1: Pošleme vitamín H.
0: Vitamín H.
1: Víš, co je vitamín H?
0: H jako humor?
1: Jako hudba. Humor ne.
0: Ta hudba je u nás jistější. Pojďte nám napsat na Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, frekvence 1.
1: Můžete psát na Facebook, a nebo taky, pokud máte telefon v ruce číslo 736-300-444.
0: A nebo pokud máte telefon s aplikací frekvence 1, tak do ní můžete namluvit hlasovou zprávu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Na Frekvenci 1 a my si dneska povídáme o nezvyklých alergiích.
1: Ano.
0: Spousta SMSek chodí.
1: No ano, máme tady některé a některé jsou opravdu velmi bizarní, jako bych řekl. Tady dokonce vidím jednu SMSku, která se týká hudebních nástrojů.
0: Jakože má někdo alergii třeba na...
1: Ano. Ano, ale je to kvůli materiálu, který některý hudební nástroje obsahují.
0: Aha.
1: Jo. Jak máš třeba flétnu?
0: Nesmíte to jíst? Ne.
1: Nebo volizovat, do toho se fouká.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výkon.

0: rozhodně. Skočte si pro Activy kefír v Billa klubu za 21,90 a Nescafé Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Billa. To dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. O návrhu na vzetí do vazby posledního zadrženého kvůli útoku na pardubickou zbrojovku bude soud rozhodovat dnes v podvečer. Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového utkání mistrovství světa v Curychu proti Finsku s brankářem Kořenářem. Mimo sestavu zůstali útočníci Kovařčík a Mandát. Zápas začne v 16 hodin 20 minut. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude opětovně zvolený prezident agrární komory Jan Doležal. Jakub Meinlich se zeptá, proč je podle něj zemědělství v krizi a potřebuje zásah státu. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 400 999.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: Podíváme se na odpolední provoz.
6: Nehoda dvou osobních aut do svodidel se řeší na pražském okruhu na 17. kilometru směrem na Ruzyni. Počítejte s 10 minutami navíc. Nehoda se řeší také na 16. kilometru pražského okruhu směrem na Modlatice. Tady už je zdržení větší, více než jednu hodinu. Přibrzdíte se na úrovni Karlovarské D6. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na pátek. V pátek po ránu vyvětrejte. Teploty mohou klesat jen ke dvojce. V odpoledních maximech to budou teploty také relativně příjemné, pustí nás na vše možné venkovní aktivity. Pohybovat se budou mezi 22 a 26, ale budou to teploty ve 2 metrech nad zemí v zastíněné meteorologické stanici. A kvůli tomu, že i páteční den bude zalitý sluncem, a to doslova a do písmene, a denní délka slunečního svitu se bude pohybovat až na 14 hodinách, tak na přímém slunečním záření to budou teploty opět o poznání vyšší. A teploty porostou tak i v našich domácnostech. O víkendu nás potom schladí lokální přeháňky nebo i bouřky.
8: Netradiční alergie. Lucko, máš nějaké alergie?
9: Něco jako netradiční, nějakou věc, která není úplně typická. Hele, že by se
8: nezajímá nás prach, roztoči a kočky.
9: No to je úplně typický.
10: A v nemocnici, když se ale přelepujou různě kanely těma náplastma, tak mám alergii na ty náplasti. A nevím, jestli je to na to lepidlo, nebo nějak na ten latex, ale během pár hodin mě to úplně jako poleptá, popálí tu kůži.
8: A není to v kombinaci s tou dezinfekcí, kterou ti předtím jako patlají?
10: Nemyslím si.
9: Ne, to je zajímavý.
10: No, musí vždycky změnit náplast. Teda teď už to vím, teď už si to pohlídám. Ale vlastně ve výsledku se vždycky nejvíc hřešilo v nemocnici tady tohle. Tohle popálení a poleptání té kůže, než to, prostě, to, proč jsem tam byla.
9: To by uřízli nohu, ale to vůbec nebylo důležitý.
10: Ne.
8: Oni uřízli potom, co jí zalepili nějakou ranku na noze, víš, že to musí pryč.
10: Když vám něco řeknu zase.
9: Jako takhle, my tě litujeme, to je pak blbý.
8: Je to hrozný.
9: Prostě, když krvácíš, tě nikdo nezalepí.
10: No právě.

0: Bruno Mars na frekvenci 1. Dneska je 28. května ano. A dneska je Mezinárodní den hamburgerů.
1: A zrovna včera jsem se o hamburgerech bavil tady s naším kolegou Danem, který dělá na rádiu Bonton.
0: No.
1: On byl teď totiž v Americe. A já jsem se ho ptal...
0: A trošku jako hamburger vypadá teď.
1: Vypadá i stejně opečeně, protože... Ne, takhle, já jsem se ho ptal samozřejmě na zážitky, ale dostali jsme se k jídlu, logicky. No. Protože on říkal, že tam to jídlo jako je neskutečně drahý.
0: To je pravda. Co? Jenom ty fast foody jsou jakž takž.
1: No právě. A já jsem mu říkal, jako jaký mají hamburgery. A on říkal, no, co chceš vymyslet na hamburgeru,
0: no,
1: kromě toho, že tam stojí 700, jo.
0: No.
1: Ale říkal, že jeden velký rozdíl tam je, že když si dáš hamburger tady, i v nějaký dobrý hamburgerovně, tak to maso, byť je u nás třeba vedený jako prémiový, není nikdy tak dobrý, jako jet v té Americe.
0: Fakt,
1: že prostě oni to umějí. Hmm. Jako.
0: Máš pravdu, jak jsi to řekl, to je takový prapodivný jídlo, že? Ty si prostě objednáš jídlo za třeba 250 korun.
1: No.
0: A podle mě si koupíš jenom vlastně trošku osmažený hranolky, protože to je většinou součástí.
1: No.
0: A k tomu trochu mletýho masa. No. Jinak prostě houska klasická. Je to vlastně takový švindl na lidi trošku, ne?
1: No, takhle, švindl. Ono se tomu říká fast food, že jo, tady tomu typu jídla. Ale já to mám rád jako slow food. Já totiž občas doma hamburgery dělám.
0: Ty to vypreparuješ podle mě.
1: Já to maso jako, já si ho třeba i trošku ochutím, že do něj dám třeba i trošku worcesteru nebo cibulku.
0: Jako rozumím, když to děláš doma, no. Ale spíš se jako zamýšlím nad tím, že ty platíš, jako když se zamyslíš ekonomicky, co si objednáváš za tu sumu, tak si objednáváš jenom takový kopeček mletýho masa.
1: To je vlastně pravda, no.
0: Za 250.
1: No, tak hele, když na to mám, co bych
0: no,
1: si...
0: No,

0: Dan Landa na frekvenci 1, bude 3:15. Bavíme se s vámi dnes o netradičních alergiích a jestli nějakou trpíte, tak kdo pak nám nějak hezky trpí?
1: Tady nám trpí Moničin manžel. Poslouchám vás na zahrádce a přesně to. Můj manžel má totiž alergii na chlad. Úplně se osype třeba na rukách, když má krátké tričko, a nebo když třeba skočí do studenější vody, na těle mu naskáčou pupínky jako kopřivka.
0: Mm-hmm. Ale ono to samé platí třeba i o alergii na slunce. To tady píše Jarka, že byť miluje léto a slunečné počasí, tak na slunce nemůže, protože se okamžitě osype.
1: To je blbý, no. Ale tady strašně moc lidí píše, že mají alergii na máslo. To si ale myslím, že je spojený s nějakou tou, jak jsem říká, to máš jakou,
0: na tu laktózu.
1: A pak tady má...
0: Taky záleží na tom, která firma to máslo vyrábí, že jo?
1: Jo? Si to hraje hlavní roli?
0: Já si taky myslím, že to se může lecdo osypat.
1: No to je jasný.
0: Některých značek.
1: Pak tady píše Katinka, že má alergie na lískáče. Tak jako ořechy, to je taky téma. Jako.
0: No ale pozor, jako ty alergie na ořechy nebejvají mírný.
1: No a hlavně já jsem si všimla, že na některých produktech je vyložené. A tady dokonce na tom kávovaru je napsáno, že může obsahovat zbytky ořechů. Jo. A máš pravdu, že fakt jako to je někdy prostě o život.
0: No, no jasně, no. Pozor, existuje i, jak jsem tady říkal, to přišla právě zpráva od Hanky, že nemůže hrát na flétnu.
1: No, to mě zajímá.
0: Protože na té špičce té flétny většinou bývá nikl a ona je alergická na nikl.
1: Jo, takhle. No. Tak nehraje na flétnu.
0: A ten je také ve špercích a v hodinkách, což jsem si tady jako hledal, jestli jako něco takového je možný, ale i třeba v židlích. Hanka si nesedne.
1: Nesmí to volizovat. Jako sednout si asi může, ne?
0: Tak já nevím, tak třeba je to někde normální, že než si sedneš, tak si tu židli volízneš.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

pro vás. Oslavte Den dětí, jak se patří. Vezměte vaše děti za zážitky a budou nadšené. V horském rezortu Dolní Morava je čeká 13 metrů vysoký obří mamut a venkovní mamutíkovy parky plné celodenní zábavy. Navíc je tu pro ně také nejdelší bobová dráha v Česku. I jedinečná procházka do oblak na stezce v oblacích nebo vysutém mostu Skybridge 721. A to nejlepší nakonec. Z brusu nový horský akvapark s tobogány a vodním sprayparkem pro děti Mallory Aqua & Spa. Najdete ho jen pár kroků od všech zážitkových míst, tak hurá na Dolní Moravu. Hory, zážitky, wellness. V horském rezortu Dolní Morava máte vše na jednom místě. Více info a pobyty plné bonusů hledejte na www.dolnimorava.cz.

0: to Leriana a další muzika se chystá po 16. hodině.
1: Třeba Nelly Furtado.
0: Taky Nico Santos.
1: A jedna krása od Coldplay.
0: A za chvilku budou zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
10: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz.
11: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
12: Lenka Termerová,
13: Tana Sislová,
14: Petr Kostka, Jan Vlasák,
15: Oldřich Kaiser.
16: Lidi, vemte rodiče do kina.
17: 5 švestek.
18: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
19: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
3: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
4: Teď se fotím já!
5: Řekni Epet!
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
5: Vždyť se sjedná jistě než do 3 minut.
6: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A se zprávami Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Podvodníci ukradli data hostů ze stovky hotelů. Na obnovu domu si bude možné půjčit až 2 miliony. V koloně na příjezdu do Prahy po D5 se řeší nehodu. Podvodníci odcizili údaje o hostech celkem 350 ubytovacím zařízením v 50 zemích, včetně Česka. Podle bezpečnostní firmy se nabourali do komunikace rezervační platformy a se získanými údaji o pobytech z klientů lákají údaje k platbám. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. Dnes to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený.
8: Samozřejmě cílem také je
12: s tou trochou peněz, co nám zůstává, pomoci co největšímu množství domácností, to znamená více renovovaných domů. A v neposlední řadě z naší strany, ze strany Státního fondu životního prostředí, energetické poradenství zdarma, tak aby to pro vás bylo samozřejmě efektivní.
0: Ministr Červený zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Policisté pátrají po několika mladících, kteří posprejovali zeď v památkově chráněném území v Letenských sadech v Praze 7. Způsobili škodu 1 000 000 korun. Skupina 4 mladíků v noci 6. dubna na zeď nasprejovala několik nápisů v délce téměř 15 metrů. Policie má k dispozici kamerové záznamy z místa činu i z autobusové zastávky. České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Naši nastoupí s brankářem Kořenářem. Zápas začne už za chvíli v 16 hodin 20 minut.
2: Frekvence 1.
8: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 21 až 26, v Čechách místy až na 28. Na Šumavě naměří kolem 21.
8: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Problémy teď hlásí z D5.
13: V koloně na příjezdu do Prahy po D5 se stala dopravní nehoda na 5. kilometru. Zdržení se blíží k hodině a do kolony najedete už u Loděnic na 10. kilometru. Pokud pokračujete po Pražském okruhu dále na Modlatice, počítejte s dalším zdržením až po 17. kilometr, kde se šetřila dopravní nehoda. V tuto chvíli jsou nabouraná auta už na krajnici, kolona by se mohla začít rozjíždět. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
15: Po 16. hodině 3 minuty, my vás zdravíme, tak hokej bude asi téma číslo 1 téhle hodinky, vzhledem k tomu, že začnou hrát naši hráči.
1: No, mají 17 minut.
15: Co asi dělají teďka?
1: Do výkopu a to je smysl.
15: Takhle, kdybych to řekla já, tak je to v pohodě. Co asi dělají?
1: Podle mě teďko...
15: Si masírují lejtka.
1: No, sedí v té šatně, že jo, obouvají si ty brusle, že jo, kontrolují, jestli je mají správně naostřený.
15: Tak jak to budem hrát, kluci?
1: Kluci, tak co dneska? Já nevím, já jsem blbě spal, jo, jo. Co trenére, dejte mi pokoj.
15: Ne, to myslím, že takhle ne.
20: Dávaj si nějakou svačinku. Možná i meditujou, ne?
1: Já mám pocit, že oni mají určitě, takhle, určitě mají nějaký rituál. Jsem o tom přesvědčený.
15: No, já si taky myslím.
1: Třeba všichni obejmou za ramena v kruhu a mají nějaký pokřik, jako, jako třeba dáme góla, dáme. Zase jsem vedle.
15: Tohle 17 minut nedělá. Myslíš, že teď budou už skákat? Kdo neskáče, nejde.
1: Já jsem přemýšlel nad tím, jestli...
15: Podle mě si zavazují brusle, protože to strašně dlouho trvá.
1: No jasně, no, to s tím začali už před půl hodinou.
15: Nepamatujete si to, ne?
1: Když no jasně, šlo... to je no, strašlivý.
15: Musel si vzít, když jsi šel ze školy bruslit, vzít rodiče, aby ti uvázal brusle.
1: No a teď si vemte, ta situace, že jo, člověk si uváže ty brusle, ono to trvá čtvrt hodiny, vlezete na led.
15: A zjistíte, že nemáte ponožky.
1: Ne, a chce se vám čůrat, že jo, tak to zase musíte sundat.
15: Nemusíte, tam jsou přece gumový ty.
1: Já vím, ale je to
15: nebo
1: takový...
15: Nebo když jsi šel čůrat, tak si sundával brusle.
1: Je takový krkolomný, no.
15: Že ty totiž neumíš čůrat na těch nožích.
1: No to ne, ale ve stoje to furt ještě zvládám.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou tady, aby vám odpověděli.
1: Odpovídají na dotazy, které vás zajímají, a samozřejmě odpovídají tak, aby vám to něco zajímavého přineslo.
0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Když dám kočce, drahý pelíšek, spí v krabici. Když ji nechám krabici, spí na bundě. Nejde kočkám nějak vysvětlit ekonomika domácnosti. Pavel, 36 let, Beroun.
3: Kočky jsou osobnosti, jako těžko jim něco vysvětlíš, jo. A smrděj.
2: To
3: jako prostě on míří k tomu, že oni fakt jako smrděj. A je pověra, že vykastrovaní nesmrděj, smrděj ty vykastrovaný. Tohle je potřeba říct vlastně vytknout před závorku, než vůbec se budeme bavit o čemkoliv, o kočkách. Smrdí i vykastrovaný.
2: Takže mu proto mu vadí, že mu spí na bundě.
3: No samozřejmě, ta bunda pak strašně smrdí. Aha. Já jsem takhle musel koupit novou bundu.
2: Fakt?
3: No, ta kočka vlastně, to ono stačí, že jako projde třeba, jako, nebo ono je dobrý vlastně na tu kočku opravdu jí mít celou dobu v něčem, jako v nějakým igelitu, v nějakým, tak my jsme se už říkali, myslím, nějakým v jednom z minulých dílů.
2: A vy ty kočky kupujete jako na krásu, nebo?
3: My je nekupujeme, k nám chodí sami, teda. Aha. My máme dvě, které vlastně máme proti svý vůli, ale je dobrý, že chytají myši. Já se nechci k tomu zase vracet, prostě k těm řeckým myšcům, ale běžci chytají slimáky, kočky chytají myši dokonce, já nevím, jestli to víš, ale myši si zapamatujou, že je tam kočka, takže my vlastně po jedné sezóně, kdy nám pořád chodila ukazovat ty mrtvý myši, tak další sezónu už ty myši tam ani nechodily, ale je dobrý prostě jít dát do igelitu vždycky, no.
0: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: David Koller a dneska netradiční alergie, respektive na co netradičního jste alergičtí.
1: Martin napsal, a to je velmi zajímavé, že má alergii, a nesmějte se, alergii na vibrace. Že to je, že to je fyziologická
0: že vibrátor
1: reakce.
0: Není jeho kamarád.
1: Ne, nepoužívá. Říkal, že třeba při jízdě autem.
0: Jako takhle, jo?
1: Že když,
0: na ty otřesy.
1: Že prostě je alergický na otřesy. Že v místě, kde se třeba v tom autě, když to hodně zjednoduším, on vypsal na Instagram, když se jakoby zadnice potkává s tou sedačkou a projede třeba výmolem, tak tam normálně oteče kůže. Že to je regulérní,
0: fakt,
1: že to je regulérní alergie, no.
0: Jestli si z nás Martin nedělal legraci.
1: No, já jsem trošku googloval a ono to fakt existuje.
0: Fakt to existuje,
1: no jasně,
0: jo.
1: Jasně, no.
0: Pak tady máme Alenku, která nám namluvila hlasovku.
2: Já třeba vůbec nemůžu nosit náušnice z bižuterie, ani stříbrné, jenom zlaté, protože jinak mi hned hnisají uši. Nemůžu nosit ani hodinky s kovovým nebo koženým páskem, protože jak se mi ta ruka potí, tak se mi tam dělají pupínky a prostě mám z toho alergii.
0: Tak vás nikdo neoblafne.
1: No,
0: žádná bižuterie pro
1: Alenku. No jasně, člověk si koupí zlato a pak mu otečou uši, takže je to bižu.
0: Hele, a jedna zajímavost, jo, to jsem tady našla, vůbec nevěděla jsem, že něco takového existuje, asi jako je alergie na vibrace, tak tohle je alergie na orgasmus.
1: No to je ale ošklivý skončit těsně před koncem.
0: Teď já ti to vysvětlím. Po vyvrcholení se u některých mužů objevují příznaky, které jsou podobné chřipce, tedy únava, pálení očí anebo normálně pocit plného nosu.
1: To je alergie tohleto.
0: Tento
1: jo.
0: Velmi vzácný stav se nazývá postorgasmix. No. To je taky strašně krkolomný. A byl popsán teprve v posledních desetiletích.
1: Jinými slovy, některý chlap si potřeboval odůvodnit, proč vždycky potom usne.
0: Proč bolí hlava?
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
6: Lenka Termerová,
7: Dana Sislová,
8: Petr Kostka,
9: Jan Vlasák,
10: Oldřich Kaiser.
11: Vemte rodiče do kina od 28. května.
12: Pět švestek.
13: Frekvence 1.
14: To nejlepší z muziky.
13: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
14: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Čamba Bamba na frekvenci 1. Než se pustíme do zpráv a do posledního slova, tak za prvé, hokej zatím 0-0.
1: Finsko-Česko.
0: Finsko-Česko. Finové jsou tak nabubřelí, že si myslí, že přes nás hravě postoupí a finský tisk už prý řeší další soupeře. Abyste se nepřepočítali, vy Severanci.
1: To tam někde píšeš, teda to tam někde čteš.
0: Ano, ano. Postoupíme z ní z finských médií, ta už řeší dalšího soupeře.
1: Ale mají pěkný drezy, teda musím říct.
0: Jo?
1: Ta modrá je pěkná.
0: No jo, no, takový. Sever, chlad, modrá.
1: A pěkná modrá, ale vidíš to?
0: No, taková.
1: Taková prostě. A oni jsou i pěkný.
2: Jsou pěkný.
1: No. Jako puk nevidíš, ale do ksichtu jim vidíš.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii, a prověříme BMW řady 3 a 2.

0: dalších 19 ojetin. Speciál světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu iKiosek.cz.
1: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. V Česku vznikl komplexní mobilní protidronový systém. Detekuje, klasifikuje, sleduje a umí zničit útočné drony. První dodá firma na Blízký východ. Naši hokejisté nastoupili do čtvrtfinálového utkání mistrovství světa v Curychu proti Finsku s brankářem Kořenářem. V prvních 7 minutách první třetiny zatím žádná branka nepadla. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude opětovně zvolený prezident agrární komory Jan Doležal. Jakub Vajn se zeptá, proč je podle něj zemědělství v krizi a potřebuje zásah státu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A podíváme se, jak to vypadá po nehodách na Pražském okruhu.
3: V koloně na příjezdu do Prahy po D5 se stala dopravní nehoda na 5. kilometru. Zdržení se blíží k hodině a do kolony najedete už u Loděnic na 10. kilometru. Pokud pokračujete po Pražském okruhu dále na Modlatice, počítejte s dalším zdržením až po 17. kilometr, kde se šetřila dopravní nehoda. V tuto chvíli jsou nabouraná auta už na krajnici, kolona by se mohla začít rozjíždět. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: 247-409-99, číslo sem k nám.
4: Do studia, abyste se mohli dovolat a samozřejmě vyhrát nějaké ty peníze, protože budeme hádat poslední slovo. Helejte, jako 33,5 tisíce.
1: To by šlo.
4: S tím by se ten víkend zítra startoval,
1: tak
4: co?
1: Držíme pěstí.
5: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak, kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
2: Kdo je tam? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jiřina Vyskovsko.
0: Jiřinko, tak Jiřinko, my zaprvé vám řekneme, že už je to 1-0 pro Finy, jestli vás to teda zajímá.
3: Ano, máme puštění, máte puštění. Stíháme.
0: Jo, ale zníte vesele na to, že prohráváme.
2: No, tak to se může ještě změnit.
0: Jasně,
2: jo.
0: Je to začátek. Víte, jak první vyhrání z kapsy vyhání.
2: Přesně.
0: To
3: jo, jo, jo.
0: Ale i když třeba v tom hokeji zatím nic moc, tak vy můžete být o 33,5 tisíce bohatší.
3: No, bylo by to hezký.
2: Moc vám to přejem. Jdeme na to. Tady je věta Dagmar Honcové, potřebujeme jedno jediné slovo. Připravená?
3: Ano.
0: Věta zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Co typujete?
3: Angličtinu.
2: Angličtinu. Pojďme zkusit, jestli ano. To slovo patří do téhle
4: věty. Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Nevadí.
0: Tak snad ten hokej klapne.
2: Mějte se krásně a děkujeme za pokus. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. A zítra ráno 34 tisíc.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business Party i dnes s Alešem Vyskočilem na téma bydlení.
1: No a konkrétně o nejčastějších závadách při údržbě objektů.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Prague Property Management, pan Jan Kuchař. Já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj Aleši.
2: PPM spravuje, respektive pečuje o 15 000 bytů v Praze. To už je v podstatě malý město.
3: Dá se říct, takové malé okresní město. No.
2: Zvládl bys ještě víc než 15 000 bytů?
3: O každého slušného klienta máme určitě zájem a rádi ho přivítáme v našem portfoliu.
2: Pověz nám nějaké zkušenosti, co se týká třeba závad. Jaké závady jsou nejčastější, jestli jsou spíš o víkendu nebo během pracovního týdne a jak to řešíte a hlavně, jak rychle to řešíte?
3: Tak Murphyho zákon určitě funguje, takže hodně často se to stává o víkendu nebo o svácích a jinak my máme helpdesk, který teda nazýváme EDA, elektronický domovní asistent, který funguje 24 hodin 7 dní v týdnu a výhoda naše je, že to nejsou externí pracovníci, kteří na tomto helpdesku pracují, ale jsou to lidi námi vyškolení, naši zaměstnanci, kteří si vždy vědí rady.
2: Tak jinak, když mi praskne nějaká fitinka ve stoupačce nebo nějaký kohout začne protejkat, za jak dlouho přijedou?
3: No musíme podle smlouvy vždy nejpozději do 2 hodin, ale většinou to zvládáme daleko dřív.
2: No a na závěr se tě musím zeptat, jestli máš nějakou veselou historku?
3: No jednu bych měl, protože když jsme si tady minule povídali, tak vašeho zvukaře bývalého zaujalo to mé vyprávění tak, že si udělal kurz na správu nemovitostí a po roce se k nám přihlásil jako správce.
2: A já prozradím jeho jméno, je to Christian Johannides.
3: Christiane, drž se, držím ti palce.
2: Já ti děkuji za rozhovor, přeju samozřejmě do dalších let, aby si měl hodně úspěchů, hlavně, aby si měl kvalitní nájemníky a budu se těšit zase za rok na shledanou.
3: Ahoj Aleši.
2: Ještě jednou představím, dnešní Business Party si se mnou povídal zakladatel společnosti Prague Property Management, pan Jan Kuchař. Kdyby vás něco více zajímalo o této společnosti, stačí si kliknout na www.chytraspráva.cz. Na shledanou.
3: Na shledanou.

0: Tohle jsou Oasis, 4:45. Sledujeme pro vás zápas Česko-Finsko. Jestliže to sledovat nemůžete, a není to pěkná podívaná.
1: Už radši ani nekoukejte, 2:0. Pro Finy samozřejmě.
0: Škoda. Ale
1: helejte, víte co, první vyhrání z kapsy vyhání. Já vím, že už jsem to říkal, že se opakuju, ale musíme věřit do poslední minuty.
0: No, to je
1: jasný. Když to bude 9:0, tak v poslední minutě dáme 10 a vyhrajeme.
0: Jasně, tam je důležitý ten support, ten myšlenkový support.
1: Jasně.
0: Tak, pojďme ale odbočit do dnešního rána, protože dneska ráno opět zajímavé povídání, zajímavý host.
1: Dnes jde do kin nový film Jana Svěráka Pět švestek. Film o pěti stařících, kteří si chtějí užít naposledy na moři.
0: My jsme tady měli Lenku Termerovou, myslím, ano. Že včera to bylo, předevčírem, což je vlastně jedna z hereček, která si zahrála ve filmu.
1: Dokonce hlavní roli tam hraje a ona je, tam hraje tu postavu, která celý ten výlet na to moře spunktuje.
0: No.
1: Takhle jsem to jako pochopil. Já se na ten film chci podívat, nechci dělat před jako soudy žádné, když jsem četl recenze,
0: že ano. Od tebe kritiku nikdo nepotřebuje.
1: Kdybyste chtěli, napište si. Jo, jako já se do toho klidně pustím.
0: Jsem blbě řekla. Každopádně, musíte to vidět, to je jasný.
1: 100%.
0: No. A o filmu byla řeč i s dnešním hostem, což byl režisér Jan Svěrák, protože to asi se dost nabízí, to natáčet.
1: Ano, Jan Svěrák nejenom režisér, ale i autor scénáře. A aby tam těch Svěráků nebylo málo, tak sice tam nebyl tatínek Zdeněk Svěrák, ale byl tam syn Jana Svěráka, který byl za kamerou a ve střižně.
0: Tak pojďme si nechat prozradit, jak to vlastně bylo s rozdělením funkcí při natáčení filmu Pět švestek, protože my už to víme, ono se natáčelo na katamaránu.
1: Ano, ano,
2: Když jsme zjistili, že na tu loď se vyjde 12 lidí a z toho je 5 herců, že nám teda zbývá 7 lidí, kteří by to měli vyrobit, tak jsem začal združovat ty profese. Takže Franta kameraman, pojedeš bez asistenta, budeš si i ostřit sám. Mm-hmm. O to on byl rád. Já jsem taky nikoho k sobě neměl. No a potřebovali jsme někoho, kdo by dělal rekvizity, kostýmy a skript, to je taková ta návaznost, kde jsou skleničky, kdo co měl na sobě a tak. No a tak to padlo na tu moji manželku, takže.
3: A kdo teda vařil? Ještě k tomu vařila.
2: Ona totiž řekla, pojedu s váma, ale vařit nebudu. Řekla, tak budeš dělat tyhle ty tři profese.
0: Jasně.
2: No a k tomu prostě bylo dál, jako byl tam zvukař profesionální, můj druhý syn Ondra dělal mikrofon, jako to tágo, že a mikroporty dával hercům. Takže to bylo takový jako uzavřený a vznikla z toho za ty tři neděle na té jedné lodi, je to vlastně jako když jste na letním táboře, ten býval taky tři neděle, že tam se to prostě ukuje to společenstvo. Jo, takže všichni dělali všechno a já myslím, že to na tom filmu je vidět, jako, že to je špatný. Teda je, jako, že ta energie a ta snaha a ta ochota se do toho propsala.
4: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
5: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele motorka.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.

0: Coldplay a Clocks. Hodiny odbíjejí téměř 17. hodinu, za pár vteřin tady bude. V televizi teď elektronická tuška, po první třetině 2-0, co se dá dělat?
1: Elektronická tuška je pro mě úplně nejvíc.
0: To je nejvíc.
1: Jako no. Ten člověk by měl dělat nějaký umění.
0: Electronic Bleistift Art by se tomu dalo říkat. Ale,
1: 2-0 je to stále.
0: No 2-0 je to stále. Hele, i kdyby prohráli, co pak jsou kapela, aby furt vyhrávali?
1: To je pravda. No. Tak, po 17. hodině velké

0: 2. Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Karel Poborský desát! Krásně to skutili 1-0!
8: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
9: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
10: 17 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
11: Máje pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
12: Dobré odpoledne. Ex-ministr Dvořák podá trestní oznámení na šéfa rezortu zemědělství kvůli Agrofertu. Statistici zveřejnili nejoblíbenější chlapecká a dívčí jména a pozor na nehodu v koloně na D5 před Prahou. Bývalý ministr Martin Dvořák dnes podá trestní oznámení na ministra zemědělství Šebestiána kvůli postupu při proplacení dotace Agrofertu, uvedlo to hnutí STAN. Další zástupci opozice volají po mimořádné schůzi sněmovny. Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu nadále vyplácí. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise. V Mladé Boleslavi se zbaví části tranzitního provozu. Začala totiž stavba přeložky silnice číslo 16 směrem na Martinovice. Celkem bude úsek mít přes 8 kilometrů směrem k dálnici D10. Více řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
13: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavi a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože tranzitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
12: Řidičům má začít nový úsek sloužit v červnu 2028. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Eliška skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následuje Matyáš a Jan. Informoval o tom Český statistický úřad. Loni se podle předběžných údajů narodilo přes 77 000 dětí, nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici. Izraelský premiér Netanyahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky příměří a převzala kontrolu nad 70% pásma Gazy. Uvádí to agentura AFP. Teď Izrael kontroluje 60%. Míříme za sportem. Finové vedou ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Čechy 2-0 a reprezentační obránce Jaroslav Zelený bude pokračovat ve fotbalové Spartě. Po konci klubové sezóny se mu aktivovala opce ve smlouvě, kterou podepsal loni v březnu. Druhý tým uplynulého ročníku první ligy o tom informoval na webu.
10: Frekvence 1.
0: Počasí.
12: Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno. Oblačnost bude přibývat až večer. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. V Čechách místy naměříme až 28.
0: Frekvence 1. Doprava.
12: Komplikace hlásí z D5.
6: V koloně na příjezdu do Prahy po D5 se stala dopravní nehoda na 5. kilometru. Zdržení se blíží k hodině a do kolony najedete už u Loděnic na 10. kilometru. Pokud pokračujete po Pražském okruhu dále na Modlatice, počítejte s dalším zdržením až po 17. kilometr, kde se šetřila dopravní nehoda. V tuto chvíli jsou nabouraná auta už na krajnici, kolona by se mohla začít rozjíždět. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
12: A teď po zprávách se na vás těší na frekvenci 1 Velké hlavy.
14: Dobrý den, přejí Velké hlavy.
11: Dobrý den.
15: Nazdárek.
11: Dobrý den.
16: Věděli jste, že pesnička začne být člověku protivná, když ji počuje 200 a viackrát?
15: Za sebou.
16: Že máte nějaký oblíbený hit a postupně, hej, během roka si ho počujete.
14: Já musím říct, že třeba Celine Dion, ten Titanic, tak ten mě vytáčel od prvního tónu.
11: Vážně.
14: Já to nenávidím, tu písničku.
15: Mě to úplně potopilo.
11: Tak přátelé, co dnes budeme řešit?
15: Slogan drze jak v opice je pravdivý.
14: A šperky se dají vyrobit opravdu ze všeho.
10: Velké hlavy, frekvence 1.
11: Pojďme do Bangladéše. Na internetu se stal totiž hitem Bůvol právě z Bangladéše, který podle lidí nápadně připomíná amerického prezidenta Donalda Trumpa. Viděli jste ho? Jako to je neskutečná podoba. Zvíře má výraznou blond srst na hlavě, připomínající jeho typický účes, a fotografie okamžitě zaplavily sociální sítě.
15: Já jsem tu fotku viděl a ty vlasy má teda rozhodně hezčí.
14: Souhlas, to si podle mě fakt nezaslouží.
11: Ten Bůvol, jo?
15: To.
11: Jo.

0: Pojďme se podívat do Kanady.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: 36-letá Kanaďanka Amanda Bootová vyrábí šperky z opravdu netradičních materiálů. Kromě mateřského mléka používá také mužské sperma, anebo vlasy, nebo popel ze snulých a díky tomuto velmi osobitému biznisu už vydělává 100 000 korun měsíčně.
3: Já jsem si doteďka myslel, že nejdivnější dárek jsou teda ponožky.
4: Ale tak máš to spláchnout. No. Vždyť recykluje, ne?
2: Krásno.
5: Ale mě by aj tak zaujímalo, že kde ona ten materiál zháňa?
2: Já vím, kdo by mohl poradit.
5: Kdo?
3: No kdo?
2: Monika Levinská.

0: Levi Strauss a jeho džíny, všichni víme, že jo?
1: Já je nosím, jenom když džíny, tak jedině levičky.
0: Ano. 1873 si to chlapec patentoval.
2: Tak, a já chcem vědět, na čo je to malé modré vrecko na tých rifliach, čo si doňho dávali ľudia, keď sa...
3: Kondom.
0: No takhle, to je v moderní době.
3: Tak kliček.
1: To já nevím, počkej. To
3: víš, to jsme už mnohokrát řešili.
1: No nevím, já jsem zapomněl, tak počkej, čemu by to mohlo
3: být? No je to na... Já vím, na lístek na oběd.
1: No jo, a to je pravda. A nebo na nějakou korunu, nebo 5 korun do vozejku.
2: To už se přibližuje, ale Tomáš to věděl.
0: Pár set let zpátky na 5 korun do vozejku. Ty jsi taky dobrý, ty. Nebo lístek na oběd.
1: V Americe jsou...
0: No, přece kapesní hodinky.
2: No, přesně, je to připomínka čas, kdy ty džiny vznikaly a v tom čase ľudia v tej malej kapsičke nosili kapesnú.
0: A pak přišel čas na kondom.
1: No, dobře, ale to, tak když to je malinká kapsička.
2: No, však tak to byly malinké hodinky.
1: V té době nevešly, nekecejte mi do toho.
0: To se tam nevejde, ale vejde.
3: Ty džíny jdou za tebou. Já jsem vám to chtěla zahrát, ale já tady mám to. Jenom hej, lásku.
0: Je lepší, když to zaspíváš, Jani. Tak ne, no.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: Santiago pizza. Čo vám to hovorí?
1: No, ty si říkala, že jsi byla někde na...
2: No, na Gibraltaru, na Gibraltaru a tam jsou opice. Fakt? A představ si, že když se přežerou, tak to zahánějí to přežrání hlínou.
0: Aha.
2: No, a jsou tak drzí, že ti vemou z ruky úplně všechno.
3: Tak pozor, já mám taky příběh od tamtud, od kamarádky, ale řeknu ho za chvilku.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Karel Poborský desá! Krásně to skutil 1-0!
9: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
10: Frekvence 1. Doprava.
11: Koloně na příjezdu do Prahy po D5 se vyšetřovala dopravní nehoda na 5. kilometru. Zdržení se snížilo a pohybuje se okolo 20 minut. Do kolony najedete už u Loděnic na 10. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalším zdržením až po 17. kilometr, kde se také šetřila dopravní nehoda. Nabouraná auta byla odtažená, kolona by se mohla začít rozjíždět. A nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Zdržení je větší pro kamiony. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
12: Velké hlavy Frekvence 1.
2: Chrám Uluwatu na indickém Bali řeší neobvyklý
1: problém.
2: Co jsem řekla? Sorry, na indonéském Bali řeší neobvyklý problém s místními makaky.
1: Aha.
2: Ty známe makaky.
1: Dobré, ty,
2: já vím, jak vypadá.
1: Já taky znám jedno makaky.
3: Jednou mě jeden o makaky.
2: Opice tam turistů kradou brejle, mobily nebo peněženky a pak čekají, až dostanou jídlo výměnou za vrácení toho tulupu. A podle vědců už si dokonce vytvořili propracovaný systém výkupného.
1: Takže trochu tak jako chlupatější organizovaný zločin.
0: Já bych sem povedal, že to mají prepracovanější než taxikáry v Košicích.
3: Počkej, vy si z toho děláte legraci. Ale můj známý makak fakt na Bali ukrad mobil vyloženě z ruky. A víte, co se hroznýho stalo?
1: Co?
3: Ten mobil se odemknul rozpoznáním obličeje.

0: Přátelé velkých hlav, pojďte s náma tipovat podle nápověd 37 let starý film.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: A tu je ta indicia.
0: Kolia.
2: Těsně vedla. Som nad vecou a je mi velmi dobré. Svet podobnou má vůbec netrápí.
3: To je název toho filmu, jo?
2: To je název filmu povedaný a jinak.
0: Můžu to říct?
2: Už to víš?
4: Já to chci slyšet.
3: Ještě jednou. Som
2: nad vecou a je mi skvěle. Svet podobnou má vůbec netrápí.
4: Já to vím.
0: Tak to
4: je dobré, slovenský film.
2: Režisér?
4: Jakubisko.
2: Správně.
0: Řekni půlku,
2: počkej, já to dozvím. Počkáme, já nám na to přijde.
3: Řekni první písmeno.
4: Sedím
3: na Kanáre a je mi dobré.
4: Na Kanárech.
2: Na Kanárech.
0: Jani, ale to
4: na Tenerife.
0: To jsi řekla, ale druhý díl. No.
3: Tak na čem seděla?
4: Na Konáry.
2: Na Konáry. A je mi dobré. Tak to bylo dvakrát přidaná hodnota.
4: Tak to byl dobrý vstup.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Marina Šimanová, která se zabývá tématem digitálního detoxu u našich dětí. Co si budem povídat, tráví u mobilů víc a víc času.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
7: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.

0: Kylie Minogue, zpěvačka, kterou všichni známe, má narozeniny.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: Jednoduché, je staršia Kylie Minogue alebo Nok, alebo ak chcete Noki.
3: Noki, to se čte Noki.
2: Kylie Minogue alebo Nok.
3: To je Miley, Kylie Minogue.
2: Minogue.
4: Jo, víš, co jsou Noki? Víš, co jsou Noki?
3: No, Noki.
4: Bramborový. Jsou docela levný. Zjistila, že je lepší koupit Noki za 39,90.
3: No, než Noki za 60.
4: Než si s tím dělat doma hlavně, no, že jo?
3: Tak já myslím, že Kylie Minogue je starší.
4: Ne, Noki jsou starší, to je italská dobrota.
0: Noki jsou starší.
2: A typněte si Kylie vek.
0: Pade.
4: 56.
0: Ale má svůj tryskač.
2: Má, ale Nok poznali už starovekom Ríme, takže...
0: Kylie Minogue je starší.
2: A Němci a Taliani sa dodnes dohadujú, kdo ho vymyslel.
4: To je s tím Řízkem, no.

0: raz, dva, tři. Tak teď jdeme do finále.
1: Já vám to musím říct.
2: No tak hovor.
1: Objednal jsem si hodinovou manželku. Přišla za 30 minut, všechno uklidila, zbylých 30 minut strávila stěžováním si, že jsem jí zničil nejlepší roky života. Dal jsem jí 5 hvězdiček.
3: Výborně. To je výborně.
0: Mějte se krásně, ahoj.
2: Dobrý dopropí.
0: Ty jsi to nepochopil, viď?
2: Ne, to byla asi jeho žena.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Maja Prodánská, Káťa Vavřínová.
8: Pěkný podvečer. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb kvůli přesunu agendy závislostí z úřadu vlády vyhlásila od 1. června výstražnou stávku. Po vládě žádá zrušení přesunu. Do 2 let by mělo vzniknout nejméně 15 nových center duševního zdraví, která umožňují péči o psychiatrické pacienty v jejich domácím prostředí. Ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Brazilská dolní komora parlamentu schválila zkrácení pracovního týdne ze 44 na 40 hodin. Opatření má ukončit běžnou praxi v některých odvětvích, kde zaměstnanci pracují 6 dní v týdnu, informuje agentura Reuters. A do presklubu teď po zprávách dorazí opětovně zvolený prezident agrární komory Jan Doležal. Jakub Weinlich se zeptá, proč je podle něj zemědělství v krizi a potřebuje zásah státu. No a my sledujeme čtvrtfinále hokejového mistrovství světa, utkání mezi Finskem a Českem, stav je 3-1. Fotbalová Slávie získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Za 19-letého gólmana údajně zaplatila 5 milionů eur.
4: Frekvence 1.
6: Počasí.
8: Čeká nás jasná noc s chladným ránem, teploty klesnou na 5 stupňů, v údolích naměříme 3 a zítra bude obloha bez mraku, oblačnost přijde až večer, nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
8: Komplikace hlásí z Pražského okruhu.
9: Pražský okruh brzdí na 30 minut směrem na Modlatice na úrovni Karlovarské dálnice až za exit Ořech na 17. kilometru. Na Pražském okruhu se vyšetřuje nehoda v pravém jízdním pruhu na 26. kilometru směrem k D1. Okolo se projíždí plynule levým jízdním pruhem. Bez držení to máte u nehody na 31. kilometru dálnice D46 na Olomouc. Dávejte si pozor. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinlich a host.
1: Hezký podvečer u dnešního presklubu na Frekvenci 1. Živé vysílání přináší různé nástrahy, takže dnešního hosta nezdravím zde tady u nás ve studiu na pražském Hagiboru, ale po telefonu, a tím hostem je prezident agrární komory Jan Doležal. Pane prezidente, slyšíme se, hezký podvečer.
10: Slyšíme se, hezký podvečer vám i posluchačům.
1: Vy jste byl před týdnem, jestli se nemýlím, opětovně zvolen, dostal jste prezidentem agrární komory, dostal jste poměrně přesvědčivou podporu od delegátů vašeho sjezdu. Co je dnes podle vás největším problémem českého zemědělce? Na co se budete chtít zaměřovat v tom svém dalším volebním období, řekněme?
10: Tak na to možná třeba rozdělit, řekněme, na takové ty záležitosti strategické nebo záležitosti, které nás budou uvolňovat z toho dalšího časového horizontu. nás v podstatě v těch dalších měsících čeká velmi intenzivní vyjednávání o tzv. Společné zemědělské politice po roce 2027, kdy se na jednu stranu určuje rozpočet a pravidla, a pak tady máme, řekněme, tu aktuální záležitost, ta je především tržní, kde tady máme velmi nízké ceny komodit, prakticky všechny komodity jsou dneska pod hranicí rentability a nejcitelnější z pohledu našich členů je to v tuto chvíli zejména u mléka.
1: Vy jste to trošku nastínil, mluvíte o krizi zemědělství, tak co přesně je dnes té krizi? Je ta krize především v rostlinářské výrobě, živočišné výrobě nebo v celém sektoru zemědělství?
10: My jsme v podstatě už možná někdy v roku 2023, možná potom s přesahem řekněme do roku 2024 upozorňovali na velmi, velmi vážnou situaci v rostlinné výrobě, zejména tedy produkce obilovin, olejnin, to byly vždycky, řekněme, takové ty hlavní opěrné body zemědělského sektoru v České republice, kdy se tady hromadilo na trhu poměrně velké množství produkce i tím, že vlastně se umožnily bezcelní dovozy z Ukrajiny. Moc se tady objevila teda produkce jenom z Ukrajiny, ale třeba i z Ruské federace. A samozřejmě pro nás tohleto je velký problém v okamžiku, kdy sama Evropa je exportní, to znamená, sama Evropa potřebuje vyvážet. K tomu se přidává to, že my jsme vlastně pro zbytek světa, vzhledem k tomu, že tady máme poměrně velké množství regulací, relativně drazí. Nedokážeme vyrábět až tak efektivně, protože nesmíme používat třeba stejné přípravky na ochranu rostlin, ale to je samozřejmě trošku delší debata. No a bohužel v podstatě teď v tom minulém roce jsme měli relativně dobré ceny mléka, ceny, které nám pokrývaly náklady a umožňovaly chovatelům, řekněme, investice do nějakého dalšího rozvoje, ale ta situace se obrátila, dá se říct, 180 stupňů někde od podzimu nového roku. Tady vidíme obrovský propad výkupních cen mléka. Těch vlivů je tam několik, ale dá se říct, že jeden z těch hlavních vlivů je v podstatě skutečnost, že Evropa nebo Evropská unie uvalila cla na elektromobily z Číny. No a Čína reagovala odvetnými cly právě na mléčné výrobky z Evropy a zase Evropa je exportní a v okamžiku, kdy se nedaří vyvážet, tak ta cena padá dolů a bohužel dneska jsme prakticky u mléka korunu pod výrobními náklady a já se obávám, že to dno jsme ještě nenašli. A bohužel teda mléko je vlastně komodita, která se vyrábí kontinuálně, to znamená, ta ztráta se nám kumuluje.
1: A očekáváte tedy nějaké možná protesty ze strany zemědělců, nebo jakým způsobem se tento trh dá nějakým způsobem narovnávat, jak vyjednáváte například se současnou vládou?
10: Tak co se týká protestů, tak samozřejmě teď mají zemědělci jiné starosti. My se snažíme zajistit krmivou základnu, protože máme obrovské sucho, ale to je ještě možná další téma. Ale v tuhletu chvíli asi protesty úplně nejsou na místě. My se snažíme samozřejmě s touto vládou nějakým způsobem se sednout k jednacímu stolu. To jsme vlastně žádali i na tom sněmu, který proběhl minulý týden. Teď, co se týká, řekněme, Evropy, nebo jak jsem tady vlastně zmínil, že tu krizi do určité míry způsobily cla, které vlastně uvalila Evropa na elektromobily. Na jednu stranu je to asi pochopitelné, protože tady samozřejmě byl obrovský problém pro evropský automotiv. Na druhou stranu, my jsme ti, kdo platí tu cenu. A asi by bylo v tuhle chvíli na místě, abychom se podívali na řešení, která tady byla při té poslední velké mléčné krizi, která byla tuším v roce 2016, kdy vlastně Evropa přišla s určitým záchranným balíčkem a pomohla chovatelům v Evropě, aby byli schopni se nějakým způsobem udržet.
1: Mm-hmm. Říká v dnešním presklubu na Frekvenci 1 prezident Agrární komory Jan Doležal.
4: Frekvence 1 presklub. Jakub Weinrich a host.
1: Pane prezidente, mluvíme o krizi v zemědělství a tak dále. Jak moc se tato krize může prohlubovat i tím, jak to teď vypadá, například s tím, že se budou možná pozastavovat některé dotační tituly, a to z možného střetu zájmu českého premiéra Andreje Babiše, který má také firmy, které jsou součástí zemědělství.
10: Takže pokládám, že narážíte na dopis, který tuším minulý týden dorazil na úřad vlády.
1: Ano.
10: Já jsem ten dopis nečetl, já jsem zástupce profesní komory, profesní organizace, nevládní organizace, takže to není dopis určený mně. Nicméně v tuhle chvíli je třeba si uvědomit jednu věc. Zemědělství obvykle žádáme o dotační podpory, které my jako nazýváme kompenzačními podporami, které v podstatě jsou určitou kompenzací za plnění podmínek dobré zemědělské environmentální praxe, kde se vždycky žádá na začátku roku, nebo respektive ten termín je někdy vlastně v květnu. a vyplácí se potom na přelomu tohoto roku, tedy respektive zhruba půl roku potom, s tím, že ten nejzazší termín je potom právě někdy, řekněme, zase přelom května a června. To znamená, my jsme v tuhletu chvíli situace, kdy většina těch dotací už byla vyplacená, asi troufnu tvrdit, že možná se budeme blížit 100%, protože tam jsou potom určité termíny, které se ty členské státy musí splnit a v tuhletu chvíli, vlastně, když to řeknu hodně laicky, tak zemědělci na dotace nečekají a naopak podávají vlastně žádosti na ten rok 2026, kdy se bude zase vyplácet na konci letošního roku. Takže pouze pokud by se tahle ta záležitost, řekněme, nějak komplikovala až s tím dosahem do konce roku, tak by to mohlo představovat nějaký problém. Na druhou stranu my s panem ministrem komunikujeme pravidelně a otevřeně a kdyby to ten problém mělo zatím představovat, tak předpokládám, že budeme informováni.
1: Zatím nic tady takového nehrozí, že by byly ohrožené dotační tituly komplexně pro celé zemědělství, pro celý zemědělský sektor.
10: Určitě ne, v tuto chvíli, jak říkám, ten systém je nastaven, takže se to opravdu teďka stát nemůže.
1: Pojďte k tomu, vy jste zmínil sucho. V Česku obecně letos málo prší. Jakým způsobem se to dotýká právě zemědělců? Připomenu, že například nedávno vás měli ovocnáři například potrápit mrazíky přízemí.
10: Naopak. Přesně tak, je to velký problém. My v posledních letech tady máme většinou, řekněme, suchá jara, máme ty jarní přísušky, málo srážek, zase jsou vyšší teploty, takže i vyšší odpar se to samozřejmě vytváří, tomu říkáme abiotický stres pro rostliny, kde jsou třeba náchylnější na vlivy, jako jsou choroby a škůdci, což ve finále může mít vlastně negativní vliv na výnosy, třeba ten loňský rok, kdy my jsme se stěžovali na nízké výkupní ceny komodit, tak vlastně zachránilo to, že byly téměř rekordní výnosy těch hlavních zemědělských plodin. To se obáváme, že se letos nestane, protože ten déšť nepřišel zatím v takové množství a nepřišel ani na celé území republiky, aby to mohlo ta čísla nějakým způsobem zachránit. A jak já jsem tady hovořil o té krizi v produkci mléka, tak tam se nám vlastně jako ještě další výzva ukazuje to, že teď je obrovským problémem zajistit vůbec krmivou základnu, protože zkrátka jednoduše tráva neroste a je nedostatek píce a já mám spoustu telefonátů denně, kde zemědělci jsou skutečně zoufalí a už prakticky sklízejí třeba i ty ozemé obiloviny, tak aby je mohli využít vlastně jako náhrada právě tedy píce nebo respektive mohli využít jako krmivo. Takže tohle to bude opravdu velký problém a ty mrazy, to je zase dneska otázka zhruba miliardové škody pro ovocnáře a to je sektor, který je zkoušený v těch posledních letech, zejména tady vyššími náklady a poměrně nízkými výkupními cenami, takže tam to určitě také není dobrá zpráva.
1: No a samozřejmě každého posluchače bude zajímat, jestli se právě tyto skutečnosti, co jste teď popsal, propíší nějakým způsobem do cen.
10: Tak u ovoce už vlastně dneska vidíme, že ta cena je třeba u jablek relativně vysoko, protože Česká republika prostě ztrácí soběstačnost. V těch posledních letech plochy sadů šly opravdu rapidně dolů a já se obávám, že ten letošní rok tomu rozhodně nepomůže. Naopak tuhletu krizi může ještě prohloubit, takže ta situace, kdy jsme byli zvyklí jablka kupovat někde kolem 20, 25, maximálně 30 korun, tak už je prakticky asi v minulosti pase a budeme se spíš pohybovat někde v jiných, řekněme, částkách kolem 40-50 korun a nebudou to jablka česká, což samozřejmě může potom znamenat, že to nebudou jablka, která jednak řeknu svou produkcí pomáhají tady, řekněme, zaměstnanosti a vůbec české ekonomice, a na druhou stranu to jsou jablka, kde těžko můžeme zkontrolovat, jak byla vlastně pěstována, tedy jestli jsou, řekněme, přiměřeně ekologická tomu, na co jsme v Evropě zvyklí.
1: Potkal jste se už s potravinovým ombudsmanem?
10: Ano, s panem
1: Fialkou
10: se známe poměrně dlouho, protože působil jako náměstek, potom samozřejmě po změně služebního zákona jako vrchní ředitel.
1: No a co jste si řekli, protože on například právě mluvil o tom, že bude chtít prověřit ten řetězec tvoření ceny a tak dále, kde je na jedné straně zemědělec, na druhé straně obchodní řetězec, zpracovatel až zákazník.
10: Tohle to je určitě velmi důležité téma, no to je jednak řekněme o využívání těch zákonů, které tady máme. Máme tady třeba zákon o cenách, máme tady zákon o významné tržní síle. Jsou tady záležitosti, které bychom mohli nazvat, řekněme, neúplně dobrou praxí. Nechci použít slovo nějaké nekalé obchodní praktiky. V některých případech jsme možná na hranici, to je samozřejmě i o tom, jak tyhle ty věci třeba bude vidět Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Já třeba nám příklad, který je poměrně známý u ovocnářů i zelenářů, kdy jsou tito producenti nuceni v podstatě tu produkci dodávat do předem jaksi tím dodavatelem schválených obalů, kde jako opravdu jsou obrovské náklady a je to pouze u toho jednoho výrobce obalů. A v podstatě to můžeme nějakým způsobem hodnotit jako nějakou zadní marži nebo řekněme něco podobného. A je otázka toho, jestli tohoto třeba nedat jako podnět pro změnu té evropské legislativy, která se vlastně chystá letos na podzim, kdy vlastně Evropská unie, respektive Evropská komise, bude předkládat takovou novelizaci směrnice o nekalých obchodních praktikách.
1: Přesto máte nějakou dohodu nebo jakým způsobem postupovat právě se zmiňovaným ombudsmanem potravinovým panem Fialkou, jak ten trh postupně možná narovnávat tak, jak on říká?
10: Je to samozřejmě o dodržování těch platných zákonů, případně o nějaké novelizaci zákonů, kde to úplně v tuhle chvíli nefunguje, nebo jsou tam nějaké mezery. No samozřejmě to je o té edukaci spotřebitele. Prostě pokud spotřebitel nepochopí, že je potřeba podporovat lokální producenty, aby tady byla nějaká míra vlastní soběstačnosti a konec konců my vidíme to negativní v cenách v okamžiku, kdy prostě ten sektor přestane fungovat nebo je nějak výrazně omezený, tak zkrátka tady ta prostě domácí produkce nebude a budeme tady mít do budoucna velké problémy.
1: Ubývá v Česku zemědělců právě například i kvůli těmto důvodům?
10: Určitě ubývá producentů právě ať už ovoce, zeleniny, nebo nám ubývá chovatelů, ať už živeného skotu, nebo možná do budoucna i hovězího, nebo respektive chovatelů masného skotu, protože tam dneska vidíme poměrně velký tlak, třeba i z pohledu dohody EU-Mercosur. Do nedávna nebo doteď to byla vlastně jediná komodita, která byla ještě rentabilní a už i tohle to bohužel přestává být pravdou.
1: Děkuji vám moc, dnešní čas na Preskup vypršel. Hostem byl dnes výjimečně po telefonu prezident Agrární komory Jan Doležal. Díky za váš čas a šťastnou cestu domů.
10: Děkuji, přeji hezký den.
1: No a od mikrofonu Frekvence 1 se loučí Jakub Vajnlich.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
12: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
13: Poznáte, který rok přinesl

18 hodin, 17 minut k tomu. A vy jste asi zmatený, cože to tady slyšíte za ženský hlas, že by snad Ondra Kubala prodělal nějakou plastikovou hlasu. Ne, prosím vás, přátelé, Ondra Kubala dnes nebude. Zdraví vás od mikrofonu Rádia Frekvence 1 Jana Knížková. My to tady společně zvládneme do 22. Sledujeme hokej, to je jasná věc, to vy možná taky, pokud ne, tak aktuálně stav stále 3-1. Taky hraje Kanada s Amerikou, tam je to 2-0. Dneska večer 10 minut před 8:30 Švýcarsko, Švédsko a taky Norsko, Lotyšsko. Tohle všechno nás čeká. No, čeká nás v téhle půlhodince, tedy do té 19. hodiny, ještě pozvání na jednu pěknou akci. Přece jen se nám blíží víkend a bude to víkend před dětským dnem, respektive před 1. červnem, takže na mnoha místech se bude slavit s dětmi. No a taky se mrkneme na zoubek počasí, protože myslím si, že to je téma číslo 1, že jo, jakže to bude o posledním víkendu s tím počasím. Opálíme se, anebo nám to zaleje tu přírodu, tak o tom všem bude řeč. Přeju vám všem pohodový večer.

Za minutu bude půl sedmí. Vy posloucháte Rádio Frekvence 1 čtvrtek, tudíž se už jenom dvakrát vyspíme, je tu víkend. A já tady mám jedno doporučení, těch akcí o tom nadcházejícím víkendu je strašně moc. Ale mě zaujala tahle, která se koná v Turnově právě 30. až 31. května. A tady mají v plánu 30. ročník staročeských řemeslnických trhů. Je to dvoudenní festival, propojí se tady tradiční řemesla, bude muzika, hudba, divadlo, návštěvníky, zavede do světa poctivé ruční výroby a starých technik. Takže tady uvidíte, jak se to dřív dělalo, jak byli lidi zdatní a jsou doteďka samozřejmě. Můžete se těšit na 150 řemeslníků z celé České republiky, ukázky řemesel přímo na místě, desítky hudebních a divadelních vystoupení na dvou pódiích. No a ten program proběhne v Městském parku a v areálu Muzea Českého ráje v Turnově. Vždycky v 9 hodin, to vypukne, v 18 to skončí, takže pokud vás láká atmosféra starých časů, tak tohle může být super tip na výlet, super tip na akci, která se o víkendu uskuteční. Připomínám, sobota, neděle, Turnov, prosím vás, neplést. Víte, jak to tam je, ta rivalita, je to prostě Turnov, říkám po třetí, Turnov. Takže krásná akcička, pokud chcete, jste sem zváni, užijte si to, no a teď si pojďme zahrát přesně o půl sedmí Lucy a Ameriku. Dan, dan.

0: Úžasná Eliša Keys na frekvenci 1,7 minut po půl sedmí. Tak myslím, že tématem číslo jedna je samozřejmě počasí. Jak to bude v následujících dnech, jak to bude zítra, to ví pro nás Dagmar Honcová. Takže co slibuje počasí na pátek?
1: V pátek po ránu vyvětrejte. Teploty mohou klesat jen ke dvojce. V odpoledních maximech to budou teploty také relativně příjemné. Pustí nás na vše možné venkovní aktivity. Pohybovat se budou mezi 22 a 26, ale budou to teploty ve 2 metrech nad zemí v zastíněné meteorologické stanici. A kvůli tomu, že i páteční den bude zalitý sluncem, a to doslova a do písmene, a denní délka slunečního svitu se bude pohybovat až na 14 hodinách, tak na přímém slunečním záření to budou teploty opět o poznání vyšší. A teploty porostou tak i v našich domácnostech. O víkendu nás potom schladí lokální přeháňky nebo i bouřky.
0: No ale ten víkend si pojďme rozebrat trošku víc. Jak to bude s počasím v sobotu a v neděli?
1: Hlavní roli budou deštníky a pláštěnky. Více oblačnosti a srážek z víkendu očekáváme v neděli. Pozor, v neděli se mohou místy vyskytnout i silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě kolem 25 mm. Spadne tedy 25 litrů na metr čtvereční. V sobotu počítejte s občasnými dešťovými přeháňkami. Jak v sobotu, tak v neděli, ale nejvyšší odpolední teploty budou zůstávat letní, zastavovat se budou až na 28 stupňů Celsia. A zřejmě se shodneme na tom, že srážky na území Česka už byly třeba.
0: To je pravda. Spindaktor zprávy teď, 9 minut po půl sedmí. A já vám přeju od mikrofonu Rádia Frekvence 1 pohodový čtvrtek.

0: Čtvrteční večer je v plném proudu a já vás právě teď budu zvát k pátečnímu večeru, protože Ondra Kubala zítra opět přizve hosta do svého pořadu Konečně pátek a tentokrát to bude na téma děti a mobily. Co dělají s jejich mozkem? Jestli tohle téma jako rodiče řešíte, určitě nalete zítřejší večerní pokec. Ondra Kubala pozval na 10. večer do rádia Marinu Šimanovou, která pomáhá dětem s digitálním detoxem a upřímně vyrůstá nám nová generace, která doslova srostla s informačními technologiemi. Na jednu stranu umí v online světě víc než ti starší, na stranu druhou neurologové varují před tím, jak dokážou ty technologie ovlivňovat dětský mozek a také mozek nás dospělých. Takže pokud řešíte aktuálně mobily, tablety a taky svoje děti, určitě vás pokec zaujme. Startuje zítra v 9 večer tady na Frekvenci 1, tak si to určitě nenechte ujít, bude to hodně zajímavý. A teď zajímavá muzika na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: a za chvilku zprávy.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity. Je to tak správně, jen se neumím. A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Káťa Vavřínová má slovo. Hezký večer.
7: Dobrý večer. Čeští hokejisté končí na mistrovství světa. Podlehli Finům 4-1. Lidé si budou moct bezúročně půjčit 2 miliony na renovaci domů a v Koloně se zdržíte na D1 a na Pražském okruhu. A začneme sportem. Čeští hokejisté podlehli ve čtvrtfinále mistrovství světa Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Na začátku druhé třetiny prohrávali 0-3. Český jediný gól dal Filip Hronek. A hokejisté Spojených států amerických na mistrovství světa loňské zlato ze Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Friburgu podlehli Kanadě 0-4. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Dnes to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený.
8: Samozřejmě cílem také je s tou trochou peněz, co nám zůstává, pomoci co největšímu množství domácností, to znamená více renovovaných domů. A v neposlední řadě z naší strany, ze strany Státního fondu životního prostředí, energetické poradenství zdarma, tak aby to pro vás bylo samozřejmě efektivní.
7: Ministr Červený zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Zemědělce aktuálně trápí přetrvávající sucho. V presklubu Frekvence 1 to řekl šéf agrární komory Jan Doležal. Do budoucna nás čeká zdražování. Týkat se to má například jablek. Doležal k tomu dodal.
9: Pouchy sad ušly opravdu rapidně dolů a já se obávám, že ten letošní rok tomu rozhodně nepomůže. Naopak tuhletu krizi ještě prohloubili, takže ta situace, kdy jsme byli zvyklí jablka kupovat někde kolem 20, 25, maximálně 30 korun, tak už je prakticky asi v minulosti pase a budeme se spíš pohybovat někde v jiných, řekněme, částkách kolem 40-50 korun a nebudou to jablka česká.
7: Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon oznámil, že přerušuje styky s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem. Odůvodnil to dosud nezveřejněným zapsáním Izraele na seznam zemí a ozbrojených organizací, které se v době války dopustily sexuálního násilí. Podle agentury AFP bývá zpráva před publikací vždy předkládána dotčeným státům.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Čeká nás jasná noc s chladným ránem. Teploty klesnou na 5 stupňů, v údolích naměříme 3 stupně. Zítra bude obloha bez mraků, oblačnost přijde až večer. Denní maxima vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: A po 19. hodině míříme na silnice.
10: Nesouvislou pomalej jedoucí kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi 185. a 196. kilometrem. Zdržení se pohybuje okolo 15 minut. Pražský okruh brzdí na 10 minut směrem na Modlatice od 22. po 17. kilometr a 10 minut naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 10. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: To byly zprávy, pokračuje večer na Frekvenci 1.
6: Ve čtvrtek večer posloucháte Rádio Frekvence 1, máme krátce po 19. hodině. Zdraví vás Jana Knížková, Ondra Kubala někde jinde vytížen, takže nemůže být tady, bude tady ale určitě zítra. No a nás společně v té následující hodině čeká spousta zajímavého, samozřejmě taky informace o nové muzice, protože to vám Ondra vždycky ve čtvrtek dopřává a my vám už za chvilku nabídneme novou muziku od Miley Cyrus. Taky si připomeneme, kdože byl dneska ráno hostem, s kým si Lubka s Mírou povídali, no a budeme se taky spojovat, což je hrozně. Spojíme se s Mírou Michálkem a ten nás pozve na výlet, respektive k další epizodě našeho podcastu, který máme společně, jmenuje se Jana a výlety na Míru a tentokrát společně vyrazíme do Loun. Co všechno v Lounech můžete vidět, o tom bude řeč. No a teď si užijte to nejlepší z muziky. Pohodový večer, přeji od mikrofonu Rádia Frekvence 1, Jana Knížková.

To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 a teď naprostá novinka z Bruce nový song Miley Cyrus a ta přichází s velkou novinkou, jak je tu napsáno. Držitelka ceny Grammy představila videoklip k písničce Dream at One. Tato písnička zaznívá ve filmu Avatar Fire and Ash. Skladba navíc získala nominaci na Zlatý globus v kategorii nejlepší původní píseň a oceňována je taky hlavně pro silnou atmosféru a výrazný vokální výkon Miley. Jinak videoklip vás přenese do světa filmu Fire and Ash 4 Avatar. Pracuje s tématy odvahy, jednoty a vzájemného propojení a je tady taková zajímavost, protože Miley má na sobě celkem zajímavý outfit. Je to outfit z kolekce Jaro-Léto 2026 od Alexander McQueen, tak se můžete inspirovat. Pojďte si užít Miley Cyrus Dream as One.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: pojďme vrátit k dnešnímu ránu. Dneska ráno Lubka s Mírou přivítali Jana Svěráka. Režisér Jan Svěrák představil film, který jde a teď aktuálně do kin. Vy jste na něj samozřejmě zváni. Pět švestek se to jmenuje. No a padlo spousta zajímavých otázek, ať už se to týkalo nového filmu nebo netýkalo. Každopádně zásadní otázka, kterou si budeme připomínat, respektive odpověď právě teď na Frekvenci 1, jestli měl při natáčení filmu Pět švestek mořskou nemoc.
1: My jsme už... to cituju film, my už máme odblito. Tam jedna postava říká.
2: To
1: prostě první plavbu vám může být špatně, druhou taky, a pak se naučíte, že když je zle, tak se chytete kormidla, sledujete horizont a pak už, když po letech už vám je špatně na pevnině. Mm-hmm. My jsme byli vlastně 3 neděle pořád na té lodi, herci jezdili na pobřeží spát do hotelu, takže těm bývalo špatně, ale ty, co jsou na lodi, ty naopak, když přijdou pak večer do restaurace si dát jenom večeři, tak my se držíme stolu. S náma se to všechno houpe.

0: Na frekvenci 1 právě teď, ve čtvrtek večer, vítám, asi vám jasný, že to je předtočený.
1: Není, já jsem tady živě normálně.
0: Míru Michálka, tak Míru Michálka jsem dneska odpoledne tady odchytla, abych s ním natočila. Já jsem ho vlastně neodchytla, my jsme spolu natáčeli ten podcast, jeden další díl. A já jsem si říkala, že by nám tady mohl face to face, do mého face, do vašeho face ne, říct a nabídnout nějaký tip na víkend, kam vyrazit na nějaký pěkný krátký výlet.
1: No většinou tady sedí Ondra Kubala, který mě volá, ptá se, kam jste teďka s Janou zvali?
0: No teď pozor, to, no. On si ti taky ale občas nedovolá, že? A pak volá mě a říká, hele Míra, mi to nezvedá, nemohla by si se mnou udělat vstup.
1: A já mu to vždycky slíbím, pak jako mám třeba vypnutý zvonění, víš, nebo tak něco.
0: Jo, to se stane, to je jasný.
1: No takže teďka zásadní, který díl vydáváme tento týden, který jsme vydávali teď vlastně.
0: Budeme na ní odkazovat?
1: Včera, já bych to tak asi udělal, opřel bych se o to. A přemýšlím, co to bylo.
0: Myslím, že to byly louny.
1: Louny. Louny. No jasně, mé milované louny.
0: Hele, louny je město, které já míjím, když jezdím z Klášterce do Prahy. Já teda jezdím po obchvatu, takže už nejezdíš přes to město.
1: Jasně.
0: Takže já jsem vlastně úplně jako, že bych byla echt v centru, nikdy nebyla. Mm-hmm.
1: A my jsme se tam podívali, je tam krásné muzeum moderního umění, které vás hodně překvapí.
0: Moderní, my jsme takový...
1: Moderní
0: my jsme. My jsme hrozně jaký intelektuálové, my máme rádi to umění, že jo?
1: Potom jsme tam obdivovali samozřejmě to ohromné opevnění, bránu, jsou tam, myslím, že nějaký lázeňský prameny, který jsme tam objevili vlastně, o kterých já jsem do té doby ani nevěděl.
0: Ani já ne.
1: No, vyrazili jsme na výlet.
0: Vyrazili
1: jsme na výlet na kolo. Přemýšlím, co bych tam ještě vypálil, protože tam samozřejmě šlo hlavně o to pivo.
0: Tak to tím zakončí.
1: Protože jsme v žateckém, jako v žatecké oblasti. Jasně, no. A Louny, Žatec, to je jasný, prostě všude jsou samý chmelnice, je to tam hlavně o pivu. Tak já mám furt v hlavě teďka jenom to pivo, že jo. Ale pozor, je tam vlastně model, největší model kola na světě, který je úplně náhodou vedle pivovaru taky, který jsme tady řešili taky.
0: Blbý je, že jsme nepřišli na to, jako proč se to tam vystavilo, jako proč v Lounech mají největší model na světě kola.
1: Já si myslím, že to tam postavila ta fabrika, že měli možná přebytek nějakých
0: materiálů.
1: Nějakých materiálů, tak z toho prostě postavili. To je můj odhad.
0: Je
1: vlastně,
0: to kolo interaktivní, můžu já na něj?
1: No neměla bys.
0: Takhle, fotky z něj máš.
1: Ale neměla bys tam vylézt. A každopádně Louny je opravdu nádherné město, které vás velmi překvapí, přátelé. Mm-hmm. A můžete vyrazit právě klidně i do okolí. Narazili jsme na to, že je tam třeba skanzen pravěký, někde z doby kamene, o kterém Jana vůbec nevěděla, dá se tam krásně dojít pěšky.
0: V tom řezně máš pravdu.
1: No, potom jsou tam krásné výlety na ty malé zámky do okolí Peruc, Pátek.
0: Ty si když to pěkně pamatuješ.
1: No, už jsem to nahodil. Už jsem to nahodil. No, a je tam toho opravdu hodně. Kdybyste chtěli podrobnosti, nemáte kam vyrazit o víkendu, puste si tenhle díl.
0: Ano, podcast Jana a výlety na míru, tip, kam byste mohli vyrazit na míru.
1: S Janou.
0: A Míru, děkuju. Hezký večer.
1: Jdu na pivo.

Posloucháte Rádio Frekvence 1. Blíží se nám, přátelé, 20. hodina. A po té 20. hodině pro vás budu mít spoustu zajímavého. Připomeneme si třeba nedělní vysílání Petra Jablonského a jeho srandičky, tedy jeho imitátorské umění. No a taky nastolíme téma, a to téma grilování. Přece jen venku je počasí, že by se grilovat dalo, a my budeme grilovat takzvaně netradičně. Teď už ale skvělá muzika a k tomu přání hezkého večera.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: O víkendu dorazí déšť. V Novém Jičíně vzniknou nabíjecí stanice pro elektroauta a brzdí se na Pražském okruhu a D5. O víkendu zaleje Česko vydatnější déšť. Po dnešním krátkém ochlazení se vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny ale o víkendu naruší právě přehánky a místy taky bouřky s deštěm. Více oblačnosti pak bude i v následujícím týdnu. Mladé Boleslavy se zbaví části transitního provozu. Začala totiž stavba přeložky silnice číslo 16 směrem na Martinovice. Celkem bude úsek mít přes 8 kilometrů směrem k dálnici D10. Více řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože transitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
1: Řidičům má začít nový úsek sloužit v červnu 2028. V Novém Jičíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. Společnost, která zvítězila v nabídkovém řízení a stanice vybuduje, bude měsíčně městu platit 60 korun za metr čtvereční a taky 50 haléřů za každou odebranou kilowatt hodinu elektřiny. V pátek se koná celostátní noc kostelů. Nabízí možnost ve večerních hodinách navštívit nejen kostely, ale taky věže, kláštery nebo krypty. A to i místa, která během roku nejsou přístupná. Američtí hokejisté na mistrovství světa loňské zlato ze Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Friburgu podlehli 0-4 Kanadě, která Spojeným státům oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně 1-2 v prodloužení. O semifinálovém soupeři rozhodnou večerní čtvrtfinálové duely.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 a 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28, na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.
0: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak to vypadá na silnicích, tak to ví Martina.
3: Pomalej jedoucí kolonu evidujeme na příjezdu do Brna.

0: To byl přehled zpráv, pokračuje večerní vysílání na Frekvenci 1.
1: 20. hodina je za námi, zdraví vás od mikrofonu Jana Knížková místo Ondry Kubaly, na kterého jste zvyklí, ale ten bude až zítra. Ondru zdravím, jestli teď někde sedí za volantem, poslouchá Frekvenci 1, vrací se z cest. No, nás čeká v té následující společné hodině spousta zajímavého, taky samozřejmě informace o nové muzice, tentokrát o české muzice. Podíváme se na zoubek písničce od kapely Slza Holka z plakátu. Připomeneme si Petra Jablonského, který tady na Frekvenci 1 má svoji hodinku každou neděli mezi 13. a 14. No a taky se budeme bavit o grilování, tak zůstávejte, přeju vám pohodový čtvrteční večer.

frame.

Frekvence 1, muzika, ta nejlepší samozřejmě. A teď si dáme jednu takovou z Brusu novou. Dáme si od kapely Slza, jmenuje se Holka z plagátu. A co jsem zjistila o tomto singlu Holka z plagátu? Na tomhle singlu, nebo na téhle písničce znovu spolupracovala Slza se zpěvákem, který se říká Slavíček. Novinka navazuje na úspěšnou Srdcovou dámu, která si získala fanoušky hlavně na sociálních sítích. Tentokrát přináší příběh nenaplněné téměř platonické lásky a pocitu, že někdo může působit až příliš nedosažitelně. Jak vysvětluje frontman Petr Lexa, text pracuje s metaforou Holky z plagátu, tedy vysněné dívky, která existuje spíš v představách než ve skutečnosti. A tahle písnička doprovází videoklip natočený v ulicích Plzně, kde fanoušci mohou sledovat Petra Lexu při hledání své vysněné dívky. Mrkněte na videoklip a právě teď si užijte kapelu Slza Holka z plagátu.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každou neděli má pro vás Petr Jablonský svoji hodinku, ve které se můžete potkávat se slavnými osobnostmi, ať už jsou to herci, zpěváci nebo politici. No a na tu politiku se zaměřil. Pojďme si připomenout jeden z telefonátů právě teď.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobré odpoledne. Já bych opravdu poprosil a přimlouvám se za Miloše Zemana.
3: No, dobrý den. S kým hovořím?
2: Já jsem opravdu Václav, ale vlastním jménem Tomáš, takže opravdu
3: velice... Václav nebo Tomáš, teď abych z toho nebyl jelen.
2: Teď Vašek, ano, opravdu.
3: Já jsem trošku nevěřící Tomáš. Ty jsi Vašek?
2: No, my jsme spolu tu opoziční smlouvu, opravdu by to chtělo nějak oslavit, blíží se to za 2 roky pomalu. To žádná Evropská unie nebyla nic takového, žádné obstrukce. Mohli jsme si svým způsobem, že to tak říkám, dělat, co jsme chtěli, opravdu, Miloši.
3: No a proč mi to říkáš, když jsem to vymyslel já?
2: No, tak trošku jsme to vymysleli spolu.
3: Ne, to jsem vymyslel já.
2: Na to bych ho opravdu.
3: No, proč mi to říkáš, Vaško?
2: No, bylo by to krásné oslavit, opravdu.
3: Vaško,
2: bylo by to krásné.
3: Ty nějak divně mluvíš. Že ty jsi zase bral hormony, kikino? Já ti vždycky říkal, nepíchej si ten testosteron, zblbneš z toho.
2: No, to má trošku vliv na ty hlasy s kým, ale...
3: Já myslím, že to má...
2: národní produkt.
3: Jo, hrubý národní produkt má vliv na tvoje hlasivky, ano.
2: Ne, hrubý národní produkt to nezvýší, ale...
3: No, tak, víš co, Vašku, přestaň brát ty hormony, zblbnul si a víš co, vracím ti tichání, od teďka mi onikej.
2: No, opravdu, já bych to byl vždycky přísný, opravdu, teda Miloši.
3: To je blbec. Ale... Tak se měj hezky, Vašičku, a vyspínkej se hezky, jo, z té opoziční smlouvičky a horečky. Ahoj.

Ve čtvrtek večer posloucháte Rádio Frekvence 1. Já myslím, že ideální počasí na to začít s grilovačkama. Věřím, že spousta z vás už rozpálilo svoje grily, hodili na ty grily něco hodně netradičního a já myslím, že bychom se právě o těch netradičních dobrotách, který hážete na gril, mohli bavit. Já jsem totiž vygooglila takový zajímavý článek, ve kterém doporučují, co byste si mohli ogrilovat a určitě jste to nikdy v ústech neměli. Si myslím. Tak, pojďme na to. Tak třeba doporučují zkusit naslano ogrilovat vodní meloun. Krátce pogrilovat, přidat balkánský sýr a mátu a je to prej dobrota. To může být dobrý. Pak taky zelné stejky, to nevím, jestli úplně oceníte, pánové. Kolečka zelí potřít olejem, česnekem a bylinkami a nebo zkusit na gril hodit kukuřice s limetkou, koriandrem a sýrem ve stylu mexické. A teď nevím, jestli to čtu správně, každopádně je tady napsáno elote, tak asi víte, každopádně další dobrota, kterou můžete ochutnat. Na gril se opravdu háže kde co, já jsem tady dokonce zjistila, že českým bizárem, což je opravdu asi jenom u nás, tak je, že se na gril hážou tvarůžky v alobalu, což je super, to jsem teda měla, je to skvělý, ale taky třeba ogrilované knedlíky s bylinkovým máslem a nebo švestky zabalené ve slanině, i to si můžete ogrilovat. Tak jestli právě teď grilujete, ať vám to hezky jde od ruky, ať to všem chutná, ať hlavně dámy, že jo, myslím, že oceníte tuhle průpovídku, ať je z toho co nejméně nádobí špinavýho, protože většinou to je tak, že chlapi sice rádi grilujou, ale ten bordel uklízíme my. No a my se o netradičním grilování budeme bavit i v následující hodině a já si přizvu na pomoc svoje kolegy a s nima dám řeč právě o tom, co netradičního kdy grilovali. Teď si užívejte muziku, přeju vám pohodový čtvrtek.

Myslím, že čtvrteční večer je ideální čas dělat si plány na víkend. Já tady jen takový plán mám, respektive jednu takovou pozvánku. Jedna z nejstarších historických památek tady u nás slaví velké jubileum. Hrad Přimda, nejstarší kamenný hrad v Čechách, připomene 900 let od první historické zmínky. A právě o tomto víkendu, 29. a 30. května, se jeho podhradí promění ve středověké městečko, kde bude plno rytířů, koní, hudby a dobové atmosféry. Takže jestliže máte rádi právě tuhle zábavu, tak jste určitě zváni. Návštěvníky čeká rytířský turnaj na koních, historický průvod, kejklíři, šermíři, tržiště i večerní koncerty. No a děti si navíc vyzkouší rytířské soutěže, taky střelbu, oblékání do brnění nebo legendární ponožkovou bitvu. Takže pokud hledáte tip na rodinný výlet s pořádnou dávkou historie a zábavy, tak jste zváni na Přimdu právě o tomto víkendu. Užijte si to, bude to stát určitě za to.

Ve čtvrtek večer na Frekvenci 1, to nejlepší z muziky, ať už děláte cokoliv, nás v té následující hodině čeká další skvělá muzika, nová muzika, o které bude řeč. Muzika od Martina Haricha, jmenuje se Jazyk za zubami, tak něco málo o téhle nové písničce a taky vám ji samozřejmě zahrajeme. No a moji kolegové a netradiční grilování, to nás taky čeká.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Na obnovu domu si bude možné půjčit až 2 miliony. Čeští hokejisté končí na mistrovství světa a pátek bude slunečný. Naměříme 21 až 26 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený.
3: Samozřejmě cílem také je s tou trochou peněz, co nám zůstává, pomoci co největšímu množství domácností, to znamená více renovovaných domů. A v neposlední řadě z naší strany, ze strany Státního fondu životního prostředí, energetické poradenství zdarma, tak aby to pro vás bylo samozřejmě efektivní.
2: Ministr Červený zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb kvůli přesunu agendy závislostí z úřadu vlády vyhlásila od 1. června výstražnou stávku. Po vládě žádá zrušení přesunu. Zemědělce aktuálně trápí přetrvávající sucho. V presklubu Frekvence 1 to řekl šéf agrární komory Jan Doležal. Do budoucna nás čeká zdražování. Týkat se to má například jablek. Doležal k tomu dodal.
4: Pouchy sadů šly opravdu rapidně dolů a já se obávám, že ten letošní rok tomu rozhodně nepomůže. Naopak tuhletu krizi může ještě prohloubit, takže ta situace, kdy jsme byli zvyklí jablka kupovat někde kolem 20, 25, maximálně 30 korun, tak už je prakticky asi v minulosti pase a budeme se spíš pohybovat někde v jiných, řekněme, částkách kolem 40, 50 korun a nebudou to jablka česká.
2: Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28, na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor, dejte na D1 na 18. kilometru směrem na Prahu. Na silnici leží velké kusy kartonu. Jinak je provoz klidný bez komplikací. To byl přehled zpráv. Posloucháte večerní vysílání Frekvence 1.
5: 21. hodina, posloucháte Rádio Frekvence 1, máme čtvrtek 28. května, všem Vilémům všechno nejlepší. Na zdraví si dejte něco dobrého, možná si něco hodíte i na grill, ale kdybyste náhodou nevěděli co, tak si nechte doporučit. Za chvilku se totiž budeme právě o grilování netradičních pochutin bavit s mými kolegy z Velkých hlav a taky s mým kolegou Romanem Mikešem. No a nebude chybět informace o muzice, a to o muzice nové. Martin Harych, Jazyk za zubami, jeho novinka, a o ní si povíme něco málo víc. Přeju vám pohodový čtvrtek.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Přátelé, mám tu hosta. Opět je to samozřejmě host, kterého jsem dnes odchytila tady na chodbách.
1: Na
0: chodbách, přesně.
1: Já jsem jel domů a oni si pro mě přišli.
0: Tak, Roman Mikeš obohatí naše čtvrteční vysílání o svoji zkušenost s netradičním pokrmem, který kdy házel na grill.
1: Jo, já vím, kam jízíš.
0: Takhle, co netradičního si kdy griloval?
1: Já moc negriluju a když už griluju, tak sama dobře ví, že jsem vám jenom ugriloval kuřátka v alobalu a nějak jsem mi ugriloval, takže jsem jim je vysypal na talíř.
0: Počkej, to musíme vyprávět. Normálně jsme si udělali oheň, že jo, teď jsme si do toho alobalu dali ty kflákoty toho masa a Mikeš to tam opatroval, dalo se to na ty rozžávený kamínka, ty tam, nebo na ty kameny.
1: To bylo kuřecí stehna.
0: To byly kuřecí stehna.
1: Jo, a já jsem to někde viděl v nějakém dokumentu, že to prostě dáš do toho ohně, vyndáš to, voda je to takový mas, jako,
0: jo,
1: hlavně to šlo o to, aby to bylo šťavnatý. To byl primární, jako, důvod,
0: ne,
1: proč to
0: ne, neměli bychom to po 20 minutách, neměli bychom
1: to. Ne, to
0: ne,
1: se dělá, to celou noc se to dělá. Já jsem to teda, jako, nevydržel jsem celou noc.
0: A pamatuju, prostě. Všichni jsme se seběhli, byli jsme tam čtyřčlenná parta, všichni jsme se seběhli k tomu stolu, už jsme byli hrozně hladoví, bylo 10:30 a teď Mikeš odevřel ten alobal.
1: A já, než jsem to dnes k tomu stolu, tak se to ještě jako, jsem si říkal, nějaký lehký, ne? Co se stěží, no prostě měli jsme kuře od přátel, že jo.

Muzika patří k frekvenci 1, taky muzika nová, a to zcela nová. Máme tady novinku od Martina Haricha, Jazyk za zubami, a něco málo o téhle nové písničce. Martin Harich přichází s novou písní Jazyk za zubami, která sází na akustický zvuk a osobní atmosféru. Zajímavý je i samotný vznik téhle skladby, nechte si to vyprávět. Zpěvák ji totiž napsal, když byl na sopce na španělském ostrově Gran Canaria během písečné bouře. Takže to bude pořádný fičák. Novinka navíc vznikala v mimořádně silném období. Martinovi se totiž právě tehdy vrátil hlas po několika měsíční hlasové paralýze. A píseň tak nese i velmi osobní rozměr. Jazyk za zubami tak není jenom novou skladbou, ale je taky symbolickým návratem. Tolik k téhle nové písničce. A my si ji pojďme užít právě teď na Frekvenci 1. Martin Harich, Jazyk za zubami. Cool.

0: Dneska si povídáme o netradičním grilování. Já jsem dnes během dnešního odpoledne narazila i na další své kolegy, a to kolegy z velkých hlav.
1: Takže se to grilujeme už
2: a naráží do kolegy.
0: Hodíme na gril. Tak a musím se vás zeptat, co netradičního jste kdy v životě grilovali?
3: Veveričku.
0: Ne, to si děláš srandu. Ne,
3: ale ona tam spadla za strom.
4: A byl z ní drevokotů.
2: Vy jste ji neodehnali.
0: A jaký sosík jste použili? Ne, vážně, navážno.
3: Tak chlapci, čo vy?
4: Tak já mám jednu kuriozitu. No. Mojí dceři Amálce bylo tuším asi 5 let. Byla narozeninová oslava, já otevřel grill a potom, co ona si rozbalila dárky, jsem zahlásil do přítomných. Můžu hodit tu panenku na grill? A dcera se rozplakala.
3: A není panenka jako panenka.
0: No, tak z vás žádný doporučení asi nedostaneme. Ne. Nevadí, děkuji vám za vaše slova a budu se těšit zase příště.
3: A pozor, veveričku médium.
2: Nemáš zač.

0: Pojďme si právě teď na Frekvenci 1 připomenout, co se tady odehrávalo mezi 10. a 11., když přišla naše kolegyně Marta Jandová. Marta Jandová nejenom, že se chystá na Stardance a věřím, že až se do toho všeho pustí, ne, že by to jako teď ještě nebylo, jo, ale každopádně, až se pustí do toho trénování, tak bude mít prostě postavičku jako lusk. Jako říkám znova, ne, že by to teď nebylo, ale bude to prostě ještě větší lusk. No, každopádně Marta Jandová ve svém vysílání vždy někomu telefonuje na vaši žádost a přeje vše nejlepší k narozeninám. Já myslím, že to je moc hezký dárek. Vemte si, že prostě sedíte doma, že jo, máte ty narozeniny, najednou se rozezvoní ten telefon a na druhém konci toho telefonu se ozve: dobrý den, tady Marta Jandová, já bych vám chtěla popřát k vaším 150. narozeninám. Tak takhle nějak to je a takhle nějak to bylo i dneska, tak si to pojďme připomenout.
1: Vytáčím první telefon číslo, mám tady krásný zprávičky. Tady to je pro Karolínku.
2: Bulavová, prosím.
1: Dobrý, mluvím s paní Karolínou Bulavovou.
2: Ano, u telefonu.
1: Dobrý den, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože Tom...
2: Ježišmarek.
1: No, Tom mi prozradil, jako poslouchají všichni posluchači. Tom mi prozradil, že slavíte narozeniny a že by vám hrozně rád... že by vám hrozně rád popřál skrz naše rádio. Takže pozor, pozor, Karolíno. Všechno nejlepší k narozeninám!
2: Děkuju moc.
1: Děkuju, Karolína.
2: Děkuju.
1: No pozor, Tom píše, všechno nejlepší, hlavně zdraví, to je to nejdůležitější. A až se sejdeme na koncertě Tří sester, tak si dáme pořádně velký pivo. Užij si dnešní den a měj se fajn, Tom.
2: Děkuju moc.
1: Ještě mi prozraďte, kdo je Tom.
2: Upřímně řečeno, nevím teďko. Asi nějaký tajný ctitel?
1: Ne.
2: Ne, já nevím, opravdu nevím. Já znám takovou strašnou spoustu lidí jménem Tomáš, že nevím, že to teďko nedokážu zařadit.
1: No Tom, který s váma jde na ty Tři sestry?
2: No, ono, na ty Tři sestry chodí spousta lidí a já pro ty Tři sestry pracuju.
1: Jo, takhle, ježiš, čau, jsme skoro z branže vlastně spolu.
2: Skoro z branže, no.
1: Hele, tak jestli ten Tom poslouchá, tak Tome, prosím tě, pardon, že tykám. Tome, no, ozvi se Karolíně, takhle, jo. I vám, i tobě, promiň, že tykám teda. Takže, hele, třeba to je signál, protože takhle nás seznámili kamarádky s mým manželem.
2: Jemu, jo, tak to je výborný.
1: No, jemu nakecali, že já jsem ho potkala, že ho chci, že s ním chci na kafe, a jemu nakecali, že mu posílám číslo a on, že mě posílá číslo. No nic. Karolíno, moc si to užij, ty tvoje narozeniny. Tome, ty se zase ozvětý Karolíně a Tři sestry se někdy uvidíme, třeba na Sázavě, že jo?
2: No, to na to klapne. Uvidím, no tak zkusím to v práci navrhnout.
1: Dobře, tak jo, mě se moc hezky.
2: Díky moc.
1: Papa, ahoj.
2: Díky, ahoj.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
4: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Přátelé, blíží se nám 22. hodina, je čas se pomalu, ale jistě loučit. Ať už děláte cokoliv, posloucháte frekvenci jedna při čemkoliv, dokážu si představit, že takhle ve čtvrtek večer opravdu možná probíhá nějaký to grilování, nebo sedíte v práci, nebo sedíte za volantem, ať to dobře jede. Takže ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že nás posloucháte. No a já vám přeju pohodičku, skvělou muziku do uší, určitě pošleme tu další, no a jinak se budeme těšit s mým kolegou Vojtou Efflerem zítra po 14. hodině. Loučí se Jana Knížková, přeju vám dobrou noc.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Statistici zveřejnili nejoblíbenější dívčí a chlapecká jména. Zemřel herec Jan Hraběta a pátek bude jasný až skoro jasný. Naměříme 26 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Eliška skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následuje Matyáš a Jan. Informoval o tom Český statistický úřad. Loni se podle předběžných údajů narodilo přes 77 tisíc dětí. To je nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. Informaci webu iRozhlas.cz potvrdil České tiskové kanceláři herec Zdeněk Svěrák. Hraběta v divadle Járy Cimrmana působil od konce 70. let. Hrál třeba praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. V Mladé Boleslavi se zbaví části tranzitního provozu. Začala totiž stavba přeložky silnice číslo 16 směrem na Martinovice. Celkem bude úsek mít přes 8 kilometrů směrem k dálnici D10. Více řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavi a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože tranzitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
1: Řidičům má začít nový úsek sloužit v červnu 2028. Reprezentační obránce Jaroslav Zelený bude pokračovat ve fotbalové Spartě. Po konci klubové sezóny se mu aktivovala opce ve smlouvě, kterou podepsal loni v březnu. Druhý tým uplynulého ročníku první ligy o tom informoval na webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme i 28 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 18.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Když dám kočce, drahý pelíšek, spí v krabici. Když ji nechám krabici, spí na bundě. Nejde kočkám nějak vysvětlit ekonomika domácnosti. Pavel, 36 let, Beroun.
2: Kočky jsou osobnosti, jako těžko je mi, co vysvětlíš, jo. A smrděj. To je jako prostě míří k tomu, že oni fakt jako smrděj a je pověra, že vykastrovaní nesmrděj, smrděj ty vykastrovaný. Tohle je potřeba říct vlastně vytknout před závorku, než vůbec se budeme bavit o čemkoliv, o kočkách. Smrdí i vykastrovaný.
1: A... Takže mu proto mu vadí, že mu spí na bundě.
2: No samozřejmě, ta bunda pak strašně smrdí. Aha. Já jsem takhle musel koupit novou bundu.
1: Fakt?
2: No, ta kočka vlastně, to ono stačí, když jako projde třeba, jako, nebo ono je dobrý vlastně na tu kočku opravdu jí mít celou dobu v něčem, jako v nějakým igelitu, v nějakém takovém, jsme se už říkali, myslím, nějakým v jednom z minulých dílů.
1: A vy kočky kupujete jako na krásu, nebo?
2: My je nekupujeme, k nám chodí sami, teda. Aha. My máme dvě, které vlastně máme proti svý vůli, ale je dobrý, že chytají myši. Já se nechci k tomu zase vracet, prostě k těm řeckým myšcům, ale běžci chytají slimáky, kočky chytají myši, dokonce já nevím, jestli to víš, ale myši si zapamatujou, že je tam kočka, takže my vlastně po jedné sezóně, kdy nám pořád chodila ukazovat ty mrtvý myši, ty další sezónu už ty myši tam ani nechodily, ale je dobrý prostě jít dát do igelitu vždycky, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Na obnovu domu si bude možné půjčit až 2 miliony. Čeští hokejisté končí na mistrovství světa a pátek bude slunečný. Naměříme 21 až 26 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený.
4: Samozřejmě cílem také je s tou trochou peněz, co nám zůstává, pomoci co největšímu množství domácností, to znamená více renovovaných domů. A v neposlední řadě z naší strany, ze strany Státního fondu životního prostředí, energetické poradenství zdarma, tak aby to pro vás bylo samozřejmě efektivní.
3: Ministr Červený zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb kvůli přesunu agendy závislostí z úřadu vlády vyhlásila od 1. června výstražnou stávku. Po vládě žádá zrušení přesunu. Zemědělce aktuálně trápí přetrvávající sucho. V presklubu Frekvence 1 to řekl šéf agrární komory Jan Doležal. Do budoucna nás čeká zdražování. Týkat se to má například jablek. Doležal k tomu dodal.
5: Pouchy sadů šly opravdu rapidně dolů a já se obávám, že ten letošní rok tomu rozhodně nepomůže. Naopak tuhletu krizi může ještě prohloubit, takže ta situace, kdy jsme byli zvyklí jablka kupovat někde kolem 20, 25, maximálně 30 korun, tak už je prakticky asi minulostí pase a budeme se spíš pohybovat někde v jiných, řekněme, částkách kolem 40, 50 korun a nebudou to jablka česká.
3: Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.

0: počasí.
1: Pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28, na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.
0: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Statistici zveřejnili nejoblíbenější dívčí a chlapecká jména. Zemřel herec Jan Hraběta a pátek bude jasný až skoro jasný. Naměříme 26 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Eliška skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následuje Matyáš a Jan. Informoval o tom Český statistický úřad. Loni se podle předběžných údajů narodilo přes 77 tisíc dětí. To je nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. Informaci webu iRozhlas.cz potvrdil České tiskové kanceláři herec Zdeněk Svěrák. Hraběta v divadle Járy Cimrmana působil od konce 70. let. Hrál třeba praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. V Mladé Boleslavi se zbaví části tranzitního provozu. Začala totiž stavba přeložky silnice číslo 16 směrem na Martinovice. Celkem bude úsek mít přes 8 kilometrů směrem k dálnici D10. Více řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a samozřejmě i

0: obcím Židněves a Sukorady, protože tranzitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
1: Řidičům má začít nový úsek sloužit v červnu 2028. Reprezentační obránce Jaroslav Zelený bude pokračovat ve fotbalové Spartě. Po konci klubové sezóny se mu aktivovala opce ve smlouvě, kterou podepsal loni v březnu. Druhý tým uplynulého ročníku první ligy o tom informoval na webu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme i 28 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 18.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Marina Šimanová, která se zabývá tématem digitálního detoxu u našich dětí. Co si budem povídat, tráví u mobilů víc a víc času.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Na obnovu domu si bude možné půjčit až 2 miliony. Čeští hokejisté končí na mistrovství světa a pátek bude slunečný. Naměříme 21 až 26 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený.
2: Samozřejmě cílem také je s tou trochou peněz, co nám zůstává, pomoci co největšímu množství domácností, to znamená více renovovaných domů. A v neposlední řadě z naší strany, ze strany Státního fondu životního prostředí, energetické poradenství zdarma, tak aby to pro vás bylo samozřejmě efektivní.
1: Ministr Červený zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb kvůli přesunu agendy závislostí z úřadu vlády vyhlásila od 1. června výstražnou stávku. Po vládě žádá zrušení přesunu. Zemědělce aktuálně trápí přetrvávající sucho. V presklubu Frekvence 1 to řekl šéf agrární komory Jan Doležal. Do budoucna nás čeká zdražování. Týkat se to má například jablek. Doležal k tomu dodal.
3: Pouchy sadu šly

0: opravdu rapidně vylů a já se obávám, že ten letošní rok tomu rozhodně nepomůže, naopak tuhle tu krizi může ještě prohloubit, takže ta situace, kdy jsme byli zvyklí jablka kupovat někde kolem 20, 25, maximálně 30 korun, tak už je prakticky asi v minulosti pase a budeme se spíš pohybovat někde v jiných, řekněme, částkách kolem 40, 50 korun a nebudou to jablka česká.
1: Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28, na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.

0: Jak se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.